0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Dvě hodiny a 6 minut k tomu ladíte noční jukeboxy na vlnách Rádia Kiss a já už v éteru nejsem sám. Je se mnou tady Tomáš, ahoj.
2: Ahoj.
1: Tome, jakou máš pondělní noc?
2: No, už za chvilku půjdu spát, ale vzpomněl jsem si na to. Dneska noční, tak bych to chtěl trošku podpořit, jo.
1: Je to tak a ještě než půjdeš teda spát, tak si dáš Underworld a Burn to Sleepy. Komu tuhle muziku chceš věnovat?
2: Pepovi Slavíkovi.
1: Rychlý, stručný, hrajeme podle tebe, užij si.
2: A Matějce samozřejmě, ona ještě jako, tak poslouchat se mnou, už se chystáme spát.
1: Dobrá, krásnou dobrou noc, ahoj.
2: Tak jo, čau.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Let the beat control your body.
1: Jukebox Rádia Kiss.
2: Noční jukeboxy jsou kysáci v plném proudu, společně jedeme až do 6. hodiny raní a společně se mnou jede i Kroly. Kroly, ahoj.
3: Dobrý večer, dobré ráno, Kubíku.
2: Slyšeli jsme se v pátek, jaký jsi měl mezi tím víkend?
3: Jako vždycky pracovní, ale příští víkend bude dobrý.
2: Co tě čeká?
3: Čeká mě kamošová svatba, takže asi si umíš představit, jak to bude vypadat.
2: Je mi to naprosto jasné, takže pojďme si zatím dát muziku a tou je DJ Alligator The Whistle Song. Komu to chceš věnovat?
3: Ale nechal bych se to zahrát jako vždycky pro kolegy z Bentony Trans, noční letu pro tebe a pro všechny, kteří by chtěli spát, ale nemůžou.
2: Kroly, děkuju moc, měj se krásně, ahoj.
3: Taky tak, čau, čau.
2: A jaká kysáci bude další muzika? Využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss a dejte vědět.

0: Lepší než originál.
1: Rubrikou Lepší než originál už prošla celá řádka moderátorů a vůbec celkově týmu Rádia Kiss. Nicméně v pátek jsme tady měli vzácnou návštěvu, a to skupinu Lunatic. Kluci mají většinou na starosti takové písničky jako Máma, ať je hudba tvůj lek, zkrátka takové ty hezké české, na které rádi vzpomínáme, a i my občas vzpomeneme na to, kdy jsme na tajňáka poslouchali a tvrdili jsme, že Lunatiky neposloucháme. I já si to pamatuju. Nicméně oni si sáhli úplně do jiného ranku a zaspívali tohleto. Song Celebration v podání Lunatiku, tak já myslím, že už jsem opravdu zažil díky tomuhle všechno. Každopádně kysáci, ještě stále do 7:30 do rána můžete hlasovat na stránkách kiss.cz, jestli jejich výkon byl lepší nebo horší než originál, ale hlavně si tam můžete celý song pustit znovu.
0: Radio Kiss.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Celou noc společně v pondělních nočních jukeboxech vybíráme ty největší pecky a vy rozhodujete o tom, jaká bude další muzika. Ozval se David.
2: Čauky, tady David. Chtěl bych zahrát nějaký 90. písničky, klidně remix, protože to je super od vás. Pro moji ženu a pro naše prostě tři děti, kdy jsou skvělí, jsou výborní a těšíme se prostě na léto a je to bomba. Jste super rádio, děkujem.
1: Davide, léto už je téměř za dveřmi. Já myslím, že pokud budou ty víkendy takové, jako byl ten uplynulý, tak to léto tady máme opravdu. Co by dub? Připravený je Binary Finery v remixu Du Monde.
0: Kiss.

0: cílů.
1: Wildkogel arénu s obcemi Neukirchen a Bramberg najdete v prázdninovém regionu Národní park Vysoké Taury. V létě tu čeká spousta tras pro turistiku, horská kola i elektrokola a okouzlující výhledy na 3000 vrcholy. Více na webu Wildkogel arena.

0: Vánoční jukebox. Jukebox.
1: Kysáci, blíží se nám třetí hodina raní a to znamená, že prý bývá ta krize. Takže by to chtělo nějakou muziku na probrání. Takovou tu, kterou si dáte prostě volume doprava a proberete pořádně ty reproduktory. A jaká to bude, to nám řekne Vašek. Ahoj.
2: Já tě zdravím, Kubo, ahoj.
1: Prozraď, co budeme hrát a komu bys to chtěl věnovat.
2: Prosím tě, byla by to písnička od Operation Blade. Chtěl bych ji věnovat klukům od nás z práce, protože je to taková rozpohybovačka, tak ať to rychleji utíká při té práci. Určitě taky přítelkyni do práce, ona teď má noční skupiny, tak taky to utíká a tobě do studia samozřejmě.
1: Vašku, děkuji, že jsi využil telefonní číslo 210-323-323. Měj se krásně, ahoj.
2: Moc krát děkuju, ahoj.
1: A samozřejmě, kysáci, pokračujeme i po třetí hodině. Čeká nás ještě Alize, Moje Lolita, Rio, After the Love. Ale jak bylo řečeno, teď si užijte Operation Blade. Tohle je Public Domain na Radio Kiss.

one heart and one understanding.

0: Za chvilku je tady třetí hodina raní a to znamená, kysáci, že jdeme do druhé poloviny nočních jukeboxů, tak dejte vědět, jaká bude muzika.
1: To nejlepší. Od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
2: Be happy. Take me

0: your name? Noční jukebox. Jukebox. Do druhé poloviny noční jukeboxu vstupujeme kysáci s Jirkou. Jirko, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Ty jsi mi prozradil, že za chviličku už máš padla a chystáš se na kutě, viď?
1: Přesně tak, už jsem v Český Lípě.
0: Mm-hmm.
1: Byl jsem na výletě v Praze od zákazníka, takže teď jdu na kutě a spát.
0: Nicméně jsi chtěl nějakou svížnější, rychlejší muziku, takže tím aspoň podpoříš ty, kteří právě mají teď noční a mají třeba krizi a chce se jim pomalu spát, viď?
1: Přesně tak, je to tak, ať se to lidi proberou a i to hlavně vydržej a kolečkama dolů.
0: Chtěl bys si ještě někoho pozdravit takhle přes ETR rádia, Kiss?
1: Všichni, co jsou vzhůru a jsou opatrný na sebe.
0: Jirko, užij si muziku, krásné pondělí a tobě dobrou noc, ahoj.
1: Ahoj. Radio Kiss.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Nikdo nehraje tolik muziky na přání podle vás jako Radio Kiss a další vybírá Honza.
2: Dobré ráno Kuby, i všem, kdo od rána už, nebo od noci už jedou bombičky. Jestli můžu poprosit nechat zahrát od R. Kellyho I Believe I Can Fly, taková srdcovka. Mám tady tu písničku moc rád a je to pro všechny, kdo poslouchá, je tohle skvělý rádio. Pro tebe samozřejmě do studia, protože hraješ skvělý pecky, ale i pro všechny ty, kteří už jsou za volantem a musí dávat velký pozor. Tak díky a hezký den všem. Honza, čau.
1: Honziku, já jsem si tuhle tu písničku zpíval zhruba 3/4 roku zpátky. I believe I can fly a pak sebou říznul o zem, rozdrtil si obratle, ale díky vám posluchačům Rádia Kiss jsem zase zpátky ve hře, jak slyšíte, jsem zase zdravý jako řípa. No a jak tady teďka řádím a tancuju, můžete najít třeba na mém Instagramu Jakub_Krabác. A teď jdeme slítat s Rádiem Kiss. Radio Kiss.

0: Ladíte pondělní noční jukeboxy dnes s Kubou Krabáčem a společně trávíme čas od půlnoci až do 6 hodiny raní. A stejně jako každé mé vysílání, i dnes se můžete těšit na rubriku Tajemné povolání. O co jde? V rychlosti vám to vysvětlím. V rubrice Tajemné povolání máme vždycky jednoho posluchače nebo posluchačku, společně vymyslíme 3 indicie a na základě těch indicí se ostatní posluchači Rádia Kiss snaží uhodnout, co ten daný posluchač či posluchačka dělá za tajemné povolání. Ale aby se tak stalo po 4. hodině raní, tak je potřeba někoho tady mít, nějakého odvážlivce či odvážlivkyni a vlastně společně právě vymyslet ty indicie. Takže vaším úkolem teď je využít mobilní aplikaci Rádia Kiss, zmáčknout tlačítko soutěž a stačí napsat jenom jméno a povolání. Případně pokud chcete a jste odvážnější, můžete dokonce i namluvit tu hlasovku, ale jak říkám, stačí jenom jméno a povolání. Takže řeknete třeba Karel novinář, Lenka prodavačka. Tady je úplně jedno, jestli děláte uklizečku a nebo jste, nevím, ředitelem nějaké firmy, tady má šanci úplně každý. V pátek jsme tady měli posluchače, který opravoval vlastně brzdy u letadel a nebyl uhodnut. Je to jeden z mála případů, většinou býváte naopak šikovnější, takže se těším a jsem moc zvědavý, kdo bude dnes právě v naší rubrice Tajemné povolání. Využijte mobilní aplikaci, já se těším a teď si užijte další muziku a to od let 90. až po současnost. Připravil jsem vám Ice MC Think About The Way.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Becky Hill, David Guetta, Remember, to je muzika, která dohrála na vlnách Rádia Kiss a já už v éteru vítám Pavla. Pavle, ahoj.
1: Ahoj.
0: Kde nás ladíš teďka takhle v noci?
1: Pozem.
0: A co děláš v noci?
1: Jsem do práce.
0: Neříkej, jaká práce to je, protože samozřejmě i dnes v noci tady budeme mít rubriku Tajemné povolání, tak třeba i ty se registruješ. Pojďme na muziku. Ruslana, Wild Dances, komu tuhle muziku chceš poslat?
1: Všem kysákům, zejména tobě, ty jdeš za chvíli domů, Ranní trojice a Michalu Kavalčíkovi. Prostě všem, co mají rádi, prostě Radio Kiss.
0: Pavliku, neboj se, já vás tady neopustím. Jakmile skončí noční vysílání, sedám do auta a jdu taky rozvážet, takže já to mám na celé dopoledne a budu díky tomu věrně poslouchat Radio Kiss. Užij si to a krásné pondělí. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Radio Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kissu. Lepší než originál.
1: Lunetic právě teď představí svoji píseň prvně v pořadu Lepší než originál.
2: Co to je za song?
3: Cool and the Gang.
4: Celebration.
1: Party song nejvíc.

0: Celé studio Kissu tady je v pohybu. To je něco.
1: Wow, kluci, to bylo úžasný. Já mám husinu jak blázen. Vždyť to je lepší než originál.
2: To byla pecka.
3: Děkujem.
0: Tak uvidíme přes víkend. Můžete hlasovat až do pondělního rána.
4: Raní Kiss. Od 6 do 10.

0: Jukebox Radio Kiss. Kaskáda, která teďka dohrála, nám nastavila krásné rychlé tempo, takové to probouzecí. Jaké bude další tempo, to už prozradí Venca?
1: Ahojky Kubiku, bohužel jsem se nestihl podívat do playlistu, co jste hráli, nehráli, teď jsem před chvilkou vyrážel, tak bych se přidal dalšímu posluchači a nechal zahrát nějakou pořádnou pecku pro celou noční letku. A pro mý kolegy ze Svotranzu, děkuji moc, Venca z Teplic.
0: Dávám slovo Hurvajzovi.
2: Ahoj, ahoj, poprosil bych tě o skladbu Are You Ready od Paquita. Bylo by to pro všechny, kdo musí být ready, stejně jako ty a já, takže je to i pro tebe, pro ranní peruť z Hezmarova městce a pro všechny kolečkama dolů. Díky moc. Čau.
0: Song Are You Ready tady bohužel nemám, nicméně mám tady Living On Video a věřím, že i tahle ta pecka tě potěší. A stále probíhá registrace do naší rubriky Tajemné povolání. Radio Kiss.

0: Už za pár minut rubrika Tajemné povolání, takže někomu z vás jdu právě teď volat. Mějte telefony připravené.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: máte postřeh? Dokážete odhalit, co se jiní snaží ukrýt? Tajemné povolání. V nočních juboxech Rádia Kiss.
1: Tajemné povolání, jak zaznělo, je rubrika, do které jste se registrovali v minulé hodině. Teď tady mám posluchače Vláďu, společně dáme dohromady 3 indicie a na základě těch indicí bude vaším úkolem uhodnout, co pak dělá Vladimír za tajemné povolání. Vláďo, ahoj.
2: Ahoj.
1: Pojďme na první indici.
2: Nevím, co je za den.
1: Druhá indicie.
2: Potřebuji signál.
1: A třetí.
2: Pokud to půjde, vždycky přijede.
1: Takže ještě jednou zopakuju indicie. Pokud to půjde, vždycky přijede. Neví, co je za den a potřebuje signál. No tak kysáci, dneska to rozhodně nemáte jednoduché. Pojďme ještě k muzice. Jakou bys chtěl nechat zahrát písničku?
2: Mně to celkem jedno, něco svěžnějšího.
1: Něco svěžnějšího, tak dáme ještě slovo Pavlovi, který jim poslal hlasovku. A vy kysáci, využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss a schválně tipněte, co Vladimír dělá za tajemné povolání. Vláďo, užij si tuhle hodinu, protože ta patří tobě. Ahoj.
2: Děkuju, ahoj.
1: A teď už Pavel.
3: Krásný večer, Kubo, krásný večer, kysáci. Můžu poprosit písničku od Dimitri Vegas, thank you. Pro všechny, kteří poslouchají tohleto skvělé rádio, pro tebe do rádia, i to spolu vydržíme do 6 a pro mého syna Adámka do nemocnice, který je po těžké operaci se slepým střevem, ať se brzo uzdraví a ať ho mám doma. Mějte se krásně a krásný večer. Pavel.
0: Radio Kiss.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Kysáci, dnes tady běží rubrika Tajemné povolání, ale zároveň o 7:30 ráno bude rozuzlení rubriky Lepší než originál, kde se dozvíme, jestli skupina Lunatic je lepší než originál, či horší. Ale teď jdeme do vybírat muziku, a to s Denisou. Deniso, ahoj.
2: Ahoj.
1: V první řadě, než se dostaneme k muzice, tak tady byl na začátku hodiny byl Vladimír, který nám dal 3 indicie. Co pak si myslíš ty, že dělá za Tajemné povolání?
2: Řekni mi ještě, já jsem zapla rádio, takže jsem slyšela jenom jednu, ty 2 ne.
1: Dobře.
2: Ale můžeš je zopakovat.
1: Tak proč ne? Indicie číslo 1, pokud to půjde, vždycky přijedu. Indicie číslo 2, nevím, co je za den. A 3, potřebuji signál.
2: Že by nějakýho operátora?
1: Může být a nemusí být, to se dozvíš ke konci hodiny. Jak jsem zmiňoval, je tady ta druhá rubrika, a to je Lepší než originál, z které si vybrala Míšu Dinhovou a Veroniku Stýblovou. Komu tuhle muziku chceš poslat?
2: Svýmu manželovi do práce, který se dovolil přede mnou.
1: Wow!
2: Tak je Ruslanu.
1: A pak, že se do kysu nedá dovolat.
2: Protože Ruslana vypadá opravdu jako Ksena.
1: Mhm.
2: A ta písnička je krásná, akorát jí chyběla blondětá Gabrielo.
1: Je to tak. Denčo, moc krát děkuji, že jsi zavolala. Měj se krásně. Ahoj.
2: Ty taky, čau.

0: Pondělní noční juboxy s Kubou Krabáčem jsou v plném proudu stejně jako naše rubrika Tajemné povolání. Na začátku hodiny jsme tady měli posluchače Vladimíra a ten nám dal 3 indicie. Pokud to půjde, vždycky přijde. Nevím, co je za den. Potřebuju signál. A na základě těchto 3 indicí vy se snažíte uhodnout, co dělá za tajemné povolání. Vojta začíná.
1: Dobré ráno, tak ten třípaťák podle mě dělá zámečníka, takovýho, jak 3 zaboukneš klíče a jede hned, ten, co ti zachrání. Díky, čau Vojta. Čau.
0: Petr Tyrol.
2: Dobré ráno, Kubajs. Tak já bych si tipl, že posluchač jezdí s odtahovkou. Hezké pondělí, čágos, Petr Tyrol.
0: Hurvajs.
3: Jen tipuju, jen výstřel do prázdna, popelář.
0: Venca.
4: No tak Kubiku, k tomu tajemnému povolání střelil bych od boku, že to bude nejspíš nějaký horský záchranář nebo něco takového. Tomu může být jedno, co je za den. Vesměs furt v pohotovosti, na signálu musí být a asi se snaží vždycky přijet, no. Asi tak, Venca z Teplic.
0: Co typuje Marťas?
5: Dobré ráno, Kubí, tak k tomu dnešnímu povolání napadá mě, jestli to třeba není řidič odtahovky, tak nějak ty indicie mi na to tak nějak navedly, nevím, třeba to je špatně, ale takhle to je můj tip.
0: Roman?
6: Čau, Kubí, já si myslím, že by mohla být opravář internetové sítě nebo nic takového. Tak jo, zatím čau.
0: Michael?
7: Tak to bude turnusové povolání, kdy se dělá svátek, nesvátek, víkend, nevíkend, pořád. Signál může být i barevný, třeba návěs na kolejích, no a vždycky přijede vlak, takže já tipuju, že posluchač je Machine Fira.
0: Pak tady mám vzkaz, dobrý den.

0: Myslím, že to je hodinový manžel nebo OSVČ, děkuju, pojar. Ne. Ještě stále nezazněla správná odpověď, takže stále máte prostor a možnost využít mobilní aplikaci Rádia Kiss a na základě těch tří indicí zkusit tipnout, co Vladimír dělá za tajemné povolání. Dáme si další muziku, tohle je Sophie B. Hawking, Right Beside You, právě teď na Kissu.
1: Rádio Kiss.

0: El Profesor Bongo Čečeča, muzika, která dohrála na vlnách Rádia Kiss ve 4 hodiny 37 minut k tomu. My tady od začátku hodiny hledáme odpověď na to, co pak dělá Vladimír za tajemné povolání. Dal nám 3 indicie a vy se snažíte uhodnout. Carlosi, co si myslíš?
1: Ale tady Carlos, není ten pán z tajemného povolání náhodou lékař od výjezdovky? Děkuju.
0: Mišák, tak si žili na v tom má jasno.
2: Myslím, že to je taxikár, podle mě. Co by to je nemohlo být?
0: Michal mi píše, tajemné povolání je buď policista, nebo záchranář. Koukám, že mi tady zvoní telefonní číslo, tak pojďme schválně někoho zvednout. Radio Kiss, Kuba, kdo se dovolal, ahoj.
3: Ahoj, tady Lukáš.
0: Lukáši, jaký je tvůj tip?
3: Já si myslím taky někdo z těch, co složil vlastně přes naší směny. Takže taxikáři nebo někdo z integrovaného systému.
0: Dobře, pojďme k muzice, co bys chtěl nechat zahrát a případně komu, když už se zdovolal?
3: Od toho měl Keše, Expresso Macchiato.
0: A komu by to bylo?
3: Všem na naší směny, všem, to jako já budem mít raný směl, jak nám to uteče. Pro naši noční letku, k tobě do rádia. A nevím, komu se líbí.
0: Luky, děkuji, že jsi zavolal. Měj se krásně, ahoj.
3: Taky, ahoj.
0: A vy dál hádejte.

0: Já to. I v tomto roce bude Kiss Party u Máchova jezera. 18. července na pláži Klůnček. Kiss Party Live! Přímo u vody, pod širým nebem, s těmi největšími party hity a týmem Rádia Kiss.
1: Těší se Patrik,
2: Míša,
1: Roman,
3: DJ Basslicker,
2: Lenka,
4: Honza,
5: Tendy,
6: Sonja.
0: Kiss Party Live!
7: Vstupenky v prodeji za akční cenu. Více na webu kiss.cz nebo na Facebooku.

0: I ve 4:45 ráno posloucháte noční jukeboxy. Na začátku hodiny jsme tady měli posluchače Vladimíra, který se účastní naší rubriky Tajemné povolání. Ta rubrika je o tom, že vlastně nám dal na začátku hodiny 3 indicie a na základě nich se snažíte uhodnout, co pak dělá za povolání. Michael, co si myslíš?
1: Dobře, tak ještě zkusím z úplně jiného soudku, jestli náhodou to není servisní technik radiovysílačů.
0: Kateřina píše, ahoj, tak já si myslím, že pán má rád pivo a je mu úplně jedno, jaký jeden, když to prostě přijde, tak musí a když je dobrý přijímač, tak to jde samo. Jasný, že vůbec netuším, co to má, co to může být. Pánovi se omlouvám a prosím, zahraj nějakou písničku pro moji lásku Tomáška, Kristýnku a Packu. Víte co, kysáci? Pojďme tady zavolat přímo Vladimírovi, protože on už naopak čeká na našem telefonním přijímač. Tak, Vláďo, ahoj.
2: Ahoj, mám signál, jsem na příjmu.
0: Super, já jsem se do toho trošičku zamotal. Vláďo, prozraď teda, cože děláš za tajemné povolání?
2: Strážník městské policie.
0: Strážník městské policie. Takže když tady Martin psal, že si půjď policista a pak dal ještě druhou možnost, tak co, uznáme jim to dneska?
2: Z půlky by to asi šlo.
0: Já bych jim to uznal, každopádně děkuju, že ses takhle registroval do naší rubriky. Jak jsi to užil, jaké to pro tebe bylo?
2: Jo, docela sranda, některý ty povolání. Machine Feeder se mi líbil.
0: Teď jsem se chtěl zeptat, která jako odpověď byla nejlepší. Takže Machine Feeder byl jako nejlepší typ, jo? Vláďo, kdybys měl doporučit takhle někomu, jestli má do toho jít nebo nemá jít, doporučil bys?
2: Řekl bych, ať si to jde každý zkusit.
0: Přesně tak. Děkuju, snad jsem ti zpříjemnil pondělí a měj se krásně, ahoj.
2: Taky, ahoj.
0: A samozřejmě, kysáci, my jsme tady o toho, abychom plnili hudební přání podle vás, takže jdeme splnit podle někoho z vás.
3: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
0: A slovo dostává Joška.
4: Ahoj, prosil bych zahrát písničku od Vesny, Moravo. Si na tuším kamionáku, já vyjíždím z Moravy. Konkrétně od Brna na holandské hranice. Zítra tam snad budu, když to všechno pojede. Všem kolama dolů a pěkný pondělní ráno. Děkuji.
3: Radio Kiss.

0: ty nejlepší posluchače v zemi.
1: Já vám teda můžu říct, jak si zapnu vaše rádio a slyším vás tady, tak se jede přes tu Českou republiku mnohem líp, díky moc.
2: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
3: Já už myslím, že už jako víš tu laťku nedáte, ale furt to překonáváte a furt jdete nahoru a nahoru a nahoru.
2: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
4: 5. hodina raní odbyla, to znamená, kysáci, že noční jukebox jdou do finále. Poslední hodina je tady.
2: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Paul Keane a Aquagen Eternity, muzika, která dohrála teď na vlnách Rádia Kiss, a my jdeme plnit první hudební přání poslední dnešní hodiny, a to Vlčákovi. Vlčáku, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, zdravím tě do studia, hezky ráno.
0: Krásné ráno i tobě. Vybral si neskutečnou pecku, a to Modern Talking Space Mix. Komu tuhle muziku chceš poslat?
1: Posleme to klukům z kladenského Otavky Robert Wopel a klukům z Prestige Company a všem kysákům, všem kamionákům, kamioněčkám, ať mají kolečka dole, antény nahoře.
0: Lépe bych to neřekl. Krásné pondělí, díky, že jsi zavolal. Ahoj.
1: Čau.
0: A kysáci, jaká bude další muzika? Využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss a dejte vědět.
2: Rádio Kiss. To nejlepší od 90. let. Right here on the station that pays. If you want the hits, the whole hits and nothing but the hits. On your FM dial, keep it right here, baby. Modern Talking. Cherry, cherry lady. And it goes like that.

0: Radio Kiss. Be happy.
1: Jedna větší hudební pecka než ta druhá. 18 nám dohráli a tohle už je Kate Ryan a Libertine. Právě teď na Kissu.

0: Vánoční Jubox.
1: Krásné ráno, pokud se probouzíte do pondělního rána. Máme 8. června, svátek mají Medardové a je 5 hodin 20 minut k tomu. Jdeme vybírat další muziku s Jitkou.
2: Dobré ráno, Kubi, prosím tě, mohl bys si zahrát nějakou pěknou písničku, nějakou vypalovačku pro mého přítele Aleška, který odjíždí dneska na montáž s chlapama. Děkuju moc a zdravím strašně moc Lukromáky. Čau, Jitka.
1: Říkal jsem si, co tu dlouho nezaznělo a tohle by vás mohlo bavit.
0: Radio Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kissu.
1: Lepší než originál.
2: Lunetic právě teď představí svoji píseň prvně v pořadu Lepší než originál.
3: Co to je za song?
4: Cool and the Gang.
5: Celebration.
2: Party song nejvíc.

0: Celé studioky jsou tady v pohybu. To je něco.
1: Wow, kluci, to bylo úžasný. Já mám husinu jak blázen. Vždyť to je lepší než originál.
2: Tak jako toto byla pecka.
3: Děkujem.
0: Tak uvidíme přes víkend. Můžete hlasovat až do pondělního rána.
4: Raní Kiss. Od 6 do 10.

0: Wave. Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Rádia Kiss.
1: Jukeboxy, které jsou tady od půlnoci až do šesti, ještě zdaleka nekončí. Podíváme se teď do Olomouce, protože tam nás ladí Míra.
2: Dobré ráno, Kubíku. Prosím, zahraj mi tam Davida Guettu, Kill Me Slow. Pro všechny kysáky, hlavně to bude do studia. Pekaře pro tu naši noční letku. Čauky, Míra z Olomouce.
1: A samozřejmě zdravíme kamkoliv, kde nás právě teď ladíte, ať už přes rádio nebo přes mobilní aplikaci Rádia Kiss, a nebo přes stránky kiss.cz.
0: Radio Kiss.

0: Kiss.
1: Kisáci, hezky se nám to tady střídá, telefonní číslo, apka a teď se vracíme opět k našemu číslu 210-323-323, protože tady už čeká Vojta. Vojto, dobré ráno.
2: Dobré ráno, Kubo, dobré ráno, Kisáci.
1: Jak se ti vstávalo do pondělního dne?
2: Hele, vstávalo se mě dobře, protože jsem o rok starší a tak.
1: Ale, takže velká gratulace a samozřejmě přání všeho nejlepšího.
2: Děkuju moc.
1: Prozradíš, kolik je?
2: Před Kristovy léta.
1: Teda.
2: Takže už jsem starý.
1: Ale kdepak? Tady na Kisu totiž nikdo není starý. Pojďme k muzice. Předpokládám, že song Já dneska slavím se právě krásně hodí k tvému dni.
2: Přesně tak, vybral jsem si to, protože Ben Kristoval už hrál. To je taky dnešní oslavenec, takže je mu taky všechno nejvíc nejlepší. A spoustu dalších přátel, co kolem sebe mám, taky dneska slaví narozeniny. Takže jsme se tak jako hezky sešli.
1: Chtěl bys ještě někoho takhle přes ETR rádi jaký pozdravit?
2: Hele, všechny narození nový, nechme si to pro sebe.
1: Dobrá, nemám k tomu co dodat. Za chviličku už poslední hudební přání dnešní noci. Měj se krásně, ahoj.
2: Díky, Kubo, čau.

0: Pondělní noční jukeboxy jsou téměř minulostí, ale než předám pomyslné žezlo a rozloučíme se, tak díky, že jste ladili, volali anebo posílali zprávy přes apku Rádia Kiss stejně jako Pavluša.
1: Ahoj Kikubi, dej tam něco od Tiesta, bylo by to pro tebe, pro mě a pro všechny kysáky pro krásný den. Měj se krásně, čauky, Pavluša.
0: Takže krásné ráno, pokud teďka vstáváte, pokud vám končí noční, tak díky, že jste ladili Rádio Kiss.
2: Rádio Kiss. Be happy. Bring that ass back like a

0: Igor, to je muzika, která určitě probudí každého druhého z vás, ale já tady už mám ranní trojici a právě na ně mám tuhletu otázku. Co vás takhle probudí, když máme pondělí?
1: Hodně lidí by si myslelo, že mě ráno zazvoní budík, já skočím salto z postele rovnou na podlahu a běžím do koupelny. Ne, opak je pravdou. Mě, když zazvoní budík, minimálně 5x ho odložím a ležím chvilku v klidu v posteli s otevřenýma očima, abych pak v klidu mohla vstát.
2: To je hezký.
3: Dobré ráno, já teda na mě funguje sprcha. Jedině sprcha, jinak já jsem takový neprobranej.
2: Mě tedy probralo dneska to, že jsem se těšil, protože víkend byl super a čekají nás hezký věci tady v týdnu, takže jako těšení se na to, co bude.
0: Já teda funguji osobně na budíky a opravdu funguji tak, že za 10 minut jsem oblečenej, umytej, vyčištěné zuby a už letím rychle do práce.
2: To víš.
1: Počkej, ty stáváš na první budík?
0: Jo.
1: Psychopate.
3: Já taky. To nedávám.
1: To není možný.
3: To nedávám.
1: My jsme ti normální, ano.
0: Jak to máte, kysáci vy? Tu mě dejte vědět přes apku.
2: Super. A Kubo, díky za noc. Dobrou noc.
0: No, pro mě dobrou noc, ne, já jdu pokračovat a budu hlavně ladit o 7:30, abych věděl, jak dopadl. Lepší než originál.
2: Budeme ti hrát, měj se, ahoj.
1: Ahoj.
4: Radio Kiss. Filmové tipy.
5: Na který filmy se nejradši díváme na streamovací platformě Apple TV+. V Česku nás stále baví nejvíce F1, snímek ze zákulisí Formule 1, kde si hlavní roli největšího střelce zahrál Brad Pitt. Druhým nejsledovanějším snímkem je čarovný let do Hollywoodu. Fly movie o malém leteckém nadšenci, který jako svůj první snímek ever režíroval herec John Travolta. Keanu Reeves si zahrál vydíranou hollywoodskou star ve třetím nejsledovanějším filmu v Česku s názvem Následky. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
4: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce, tak buď od 20. června u toho.

0: KIS počasí.
1: Pondělí bude ve znamení sluníčka, očekáváme jasnou až polojasnou oblohu. Odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vyšplhají na 23 až 28 stupňů Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: O 24 miliard korun více zaplatí v příštím roce stát za své pojištěnce, tedy děti nebo důchodce. O mimořádné valorizaci by dnes měla rozhodnout vláda. Podle premiéra Andreje Babiše by bez těchto peněz hrozil zdravotnictví kolaps. Opozice ale návrh kritizuje. Argumentuje tím, že navyšování plateb samo o sobě finanční problémy pojišťoven nevyřeší. Doporučuje se zaměřit na to, jak s penězi na péči nakládají. Vedení Mezinárodní asociace letecké dopravy předpovědělo, že pokračující konflikt na Blízkém východě bude mít zásadní negativní dopad na letecký průmysl. Zvyšující se ceny pohonných hmot ohrozí podle něj převážně nízkonákladové letecké společnosti. A teď zpátky domů.
2: Bronzová socha dívka z Holoubicí v Liberci, která aktuálně stojí před libereckým vlakovým nádražím, se nově stala kulturní památkou. Tradiční estetika figurální bronzové plastiky v kontrastu se současným street artem symbolicky potvrzuje, že veřejný prostor patří různým druhům umění.
1: Sport. Německý tenista Alexander Zverev triumfoval na Roland Garros a získal premiérový grandslamový titul. Třetí hráč světového žebříčku porazil ve finále na pařížské Antuce nasazenou desítku Itala Flavia Coboliho. Kateřina Siňáková vybojovala na Roland Garros čtvrtý titul ve čtyřhře a celkově získala jedenáctý grandslamový triumf v ženském deblu. S Američankou Taylor Tausendovou porazili ve finále srbsko-kazašskou dvojici Kruničová Danilinová. Splnili tak roli nasazených jedniček a získali třetí společný titul. Za námi jsou první dnešní zprávy a teď už ranní KIS.
3: A je to dobré, kysáci, protože když se na nás koukám, nohy, ruce máme, takže jsme celí.
4: No, to je dobrý, tak teď ty by...
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
4: Be happy. Teď jsem chtěla říct teď ty písničky a pak jsem zjistila, že už to asi nestíhám.
5: Tak teď ty pí.
6: Teď ty pí je dobrý.
4: Teď ty pí. Teď ty pí. Ne, já bych to nedoříkávala tak, jak si někteří myslí.
5: Každý si domyslete, co chcete.
4: Ano, to je ono.
5: Hezké ráno.

0: Dobré ráno, kysáci. Zatímco možná vy třeba teď sami usedáte do svého auta, nebo si berete sluchátka, sedáte někam do autobusu, vstříc novému týdnu a vaší práci, tak my jsme tady toho plní společně ve studiu. Ranní trojka, Roman Anděl,
1: Míša Dinhová
2: a Patrik Peltán.
0: Protože každý prožil něco jiného hezkého, u Patrika to bylo snad asi nejvíc a o tom nám doufám dneska bude vyprávět, protože byla rozlučka se svobodou.
2: Ano, přesně tak, v pátek to proběhlo a bylo to dobré, bylo to dobré.
0: To doufám, že jsi to užil. Míša byla na svatbě s DJem Vejslikrem. A viděl jsem pár záběrů, Míšo, bylo to hustý. Seš celá, všechno v pohodě?
1: Já jsem celá, všechno v pohodě a užili jsme si to moc.
0: No to jsem viděl, no, chlapi jako odendali oblečení a party na parketě byla velká.
1: To byla velká party, ano.
0: Tak to má být, já si taky užil nádhernou svatbu a budu zdravit někdy před 8:30, až budou všichni vzhůru, protože si to moc přáli i pozdravovat vás, Patriku, Míšo.
1: Děkujem.
0: Zdravím Dominika, o kterým vím, že ten teď akorát bude sedat na letadlo, protože někteří to měli z trošku větší dál. No a co čeká nás, naše posluchače? Jasně, že soutěže 7 v 7, ve kterých budeme rozdávat peníze, ale hlavně, jestli si vzpomínáte, v zimě jsme tu soutěžili s dovolenou v Salzbursku.
2: Ano!
1: Jasně!
0: Takže tentokrát půjde o letní verzi. Takže každý den rozdáme ubytování, každý den rozdáme ty kartičky, díky kterým se dostanete na lanovky, výlety a tak dále zadarmo.
1: Bude pěší turistika v přírodě a
0: bude
1: to krásný.
0: Dobrý. Jediný, co musíte znát, je heslo, které je ukryto na speciálním webu a o tom se dozvíte právě na stránkách kis.cz. A za chvilku jedno překvapení, protože včera, když jsem se vracel ze svatby, někdy kolem 6. ráno, v 7 začal vysílat Martin Hovorka.
3: Ano.
0: Tak měl výborný vstup, uvítací pro posluchače Rádia Kiss.
2: Já vím, já to slyšel, výborný.
1: Já jsem spala ještě.
0: Za chvilku vám to pustíme, protože to bylo skvělý překvápko.

0: Podle Instagramu, Facebooku to vypadalo, že jste si tento víkend opravdu užili. Spoustu výletů, hezkých plánů a docela hezkého počasí. Ano, někde sprchlo, ale převážně mi přišlo, že bylo hezky, nepletuli se?
1: Bylo hezky, snad jenom občas někde v noci sprchlo.
2: Za mě dobrý, pěkný.
0: Taky jsme byli spokojení a do hezkého nedělního rána vás tady na KISu probudil Martin Hovorka. Pokud jste neslyšeli tento vstup, který se odehrál po 7. hodině, tak pojďme si dát rekapitulaci, protože tohle bylo hezký překvápko.
3: Teď mě asi napadá, kdybych to měl proti sobě teďka Zdeňka trošku, tak bych se ho zeptal, jestli jim vůbec někdy při natáčení filmu Slunce seno pršelo, protože ten film se tváří, jako že je celý léto jenom hezky. Hezký počasí. Nápad, mám nápad. Víte co, já tomu Zdeňkovi teďka zavolám. Tak já nevím, třeba tak je starší už, tak ten bez hůru už. Počkej, zavoláme. Já tady mám číslo na Zdeňka trošku v telefonu. Počkej, zavoláme v neděli v 7 ráno pana trošku. Zeptáme se ho na to. Tak, jsem zvědavý teďka.
4: Ano.
3: Dobrý den, u telefonu Martin Hovorka, mluvím s panem Troškou.
4: Ano, u telefonu.
3: Já vám volám z rádia KIS, měl byste minutku dvě.
4: Ano.
3: Dělám teďka vstup do rádia a mluvím, že takový počasí, jako bývalo ve filmu Slunce seno. Takový to hezký a tak dále. A já, mě napadla mě na vás otázka, jestli někdy vlastně vůbec jste měli ošklivo, když jste natáčeli Slunce seno.
4: No jistě.
3: Protože v tom filmu vlastně člověk má pocit, že je jenom hezký počasí, že vám to počasí buď to vyšlo, anebo jste na něj čekali.
4: Čekali. Třeba můžu říct, že když jsme točili pohádku Pekla štěstí, tak to bylo nejhnusnější a nejdeštivější léto od stvoření světa. To bylo strašné, protože to nemohli natočit. Pořád lilo. Já jsem dokonce mnohé scény, které byly původně ve scénáři psány ven, na hrázi Vínka nebo na Palouk, tak jsem přepisoval dovnitř, aby se to vůbec mohli natočit.
3: A když jste točili Slunce seno, tak to byly jako letní, takový ty léta opravdu, že bylo hezky, anebo jste museli počkat a přehodit to natáčení a tak dále?
4: Tam jsme měli většinou krásný počasí, to nás pán Bůh miloval, jak se říká, ale jako taky jsme museli čekat, až vyleze sluníčko. Nacvičili jsme to pod mrakem, pak jsme seděli a čekali jsme, až vyleze slunec. No a napočilo se to.
3: Tak já vás nebudu dát zdržovat. Díky moc jen tak za takovýhle krátkej pozdrav a ať se vám daří, hodně zdravíčka přem.
4: Krásný jaro, krásný léto, krásný všecko.

0: v pondělí ráno. Čučíme do internetu, říkáme si, co se kde děje. Je něco, co vás opravdu zaujalo?
1: Nádherný nadpis. Už po páté za sebou vyhrál Kimi Antonelli, italský jezdec. Formuli 1, 19-letý kluk, po páté za sebou, klobouk dolů.
0: Teď se jelo v Monaku, velká událost, je to borec. Takže gratulujeme, Míšo, co tebe zaujalo?
2: Mě zaujal britský farmář, který to pěkně pohnojil.
0: Tak to se má hnojit, ne?
2: Jo, ale ne auta. Došla mu trpělivost, protože turisti parkovali neustále na jeho pozemku, tak jim pohnojil auta.
0: Hezky. To víš, no. Pozemek, jestli je to jeho, oni mu tam jezdili.
2: Mně to připomnělo jednu událost. Já když jsem dělala výškové práce, tak jsem se bavila s mými kolegy a oni měli takový jeden problém. Oni čistili kdysi dávno fasádu, tohle mám z vyprávění. A potom došlo na to, že měl zákazník zaplatit za tu práci. Jenomže on si vymyslel, že se mu tam něco nelíbí a že nezaplatí ani korunu. A oni řekli, dobře, tak ale my jsme tu práci udělali, tak v tom případě, jak to vezmeme zpátky. Pozbírali všechny ty věci, co pejskové dělají a majitelé to po nich neuklízejí a naházeli to na tu fasádu do výšky, protože výškaři, že jo, můžou vylíst nahoru. No a všichni si stěžovali na to, jak to smrdí, tak potom to uklidili a nechali si zaplatit i tu práci předtím.
0: Dobře. Takže bacha na to, co je domluveno, to se zaplatit musí.
2: Ano.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss.

0: co kysáci, slyšeli jste přes víkend tento song? Tohle jsou Lunatics, pořadu lepší než originál. V pátek tuhle píseň představili. No a co hlasování? Za hoďku bude rozhodnuto a řekneme si, jak dopadli. Jestli zaspívali líp, anebo hůř než originál.
1: Já si myslím, že to je na dobré cestě, protože dle komentářů, co alespoň čtu na Facebooku, je to super. Petr píše, přečtu to doslovně. Tvlu, já myslel, že to je originál, klobouk dolů, super.
2: Martina třeba napsala do komentářů, tohle je boží pecka, normálně mi to ráno roztancovalo, kluci super.
0: Za nás se to povedlo, otázkou je, co na to velká veřejnost. No. Takže www.kiss.cz, pojďte hodit hlas, lepší nebo horší, a po půl osmé ráno se spojíme telefonicky se skupinou Lunatic.

0: pro nové hity Kiss Parády Rádia Kiss. www.kiss.cz Kiss Parádu s DJem Basslickrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kissu.
1: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz Pro zemi, pro život.
2: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby@legal.cz
3: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodina akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
0: Radio Kiss počasí.
4: Pondělí bude ve znamení sluníčka, očekáváme jasnou až polojasnou oblohu. Odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vyšplhají na 23 až 28 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Armáda za 5 měsíců letošního roku nabrala 1400 vojáků, cíl je 1800 za rok a 450 členů aktivních záloh. Nyní má 25 tisíc profesionálů a 5500 příslušníků záloh. I do budoucna potřebuje armáda počet vojáků zvyšovat vzhledem k aktuálnímu dění ve světě. Uvedl to ministr obrany Jaromír Zuna, náčelník generálního štábu Karel Řehka, jeho nástupce Miroslav Hlaváč. Tisíce lidí o víkendu opět protestovali v Tiraně proti plánu zeti amerického prezidenta Donalda Trumpa na vybudování luxusního rezortu na neobydleném ostrově Sazan a na úseku pobřeží v chráněné krajinné oblasti kolem laguny Narta, kde žijí plameňáci, tuleni a hnízdí želvy. Albánská vláda udělila projektu status strategické investice.
0: Sport.
4: Velkou cenu Monaka Formule 1, která byla 10 kol před koncem na 3/4 hodiny přerušena kvůli problémům s asfaltem na trati, vyhrál Ital Kimi Antonelli. 19-letý pilot Mercedesu se stal nejmladším vítězem v historii prestižní městské Grand Prix v knížectví a zvýšil vedení v mistrovství světa. To byly zprávy v jedné minutě, hezké ráno.
5: Doslova husí kůži se mělo z poslechu jednoho nového českého hitu. My vám ho za chvilku chceme představit v takzvaném raním šotu.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.

0: Show.
1: Ranní show.
0: Před víkendem ve čtvrtek vyšel motivační manifest o ambicích, tvrdé práci a cestě za velkým snem, o kterém vypráví český interpret, kterému tady na Kissu neuvěřitelně moc fandíme a jmenuje se Mikolas Josef. Dobře, ho znáte určitě? Co?
2: Jo, jasně.
0: Výbornou muziku dělá, maká na sobě a je to už dneska osoba, která má přesah do celého světa, protože jeho některé hity jsou opravdu oblíbené všude po celém světě.
3: Je dobré.
0: Takže půjdeme na to. Čeká nás píseň, která si myslím vás velice překvapí. Říká doslova do písmene: lítost zabíjí duši, každý se jí bojí, sen, který nikdy nežiješ, tě zevnitř rozežírá. Naopak sen, za kterým jdeš naplno, tě vytváří. Hlavní myšlenka následujícího songu je tedy jednoduchá. Horší než neúspěch je vůbec to neskusit.
2: To je pravda.
0: Znáte to, když přemýšlíte, jestli to máte udělat nebo ne, jít do této práce nebo ne, udělat tuhle zkoušku nebo ne. Lepší radši to vyzkoušet, abyste zjistili, jestli jste udělali nebo neudělali dobře.
2: Protože kdyby se to povedlo, tak to prostě stálo za to.
3: Jak se říká, risk je zisk.
0: Úspěch nevzniká talentem, ale vytrvalostí. Člověk musí překonávat prohry, překážky a pochybnosti. Tak to je, bohužel se nedostaneme tam, kam bychom si přáli dostat, bez nějakých různých překážek a těžkých dnů, kdy to prostě nevyšlo tak, jak jsme si přáli.
2: Tady na to mám taky takový jeden názor, protože když si člověk jde za svým snem, tak třeba nedosáhne 100% toho, co chce. Ale když je to aspoň 75, tak je to přece skvělý.
0: A co Mikolas na závěr říká, že když do svého cíle vložíte všechno, postupně se opravdu stanete tím, kým jste chtěli být, jenomže tohle prožijete teprve potom, co si tu cestu projdete. A Mikolas o tom sám může vyprávět, protože to jednoduché neměl a sám se dostal takhle daleko. Takže to teď vypadá, že to bude nějaká romantická písnička, že jo? Kdybyste viděli videoklip, má tam spoustu úspěšných českých sportovců a doporučuji, abyste si našli na YouTube píseň Hard to be Humble. Máme ji tady v premiéře na Kissu, máme ji jako tip od naší posluchačky Andrej, která hned ve čtvrtek hlásila: musíte to pustit na Kissu, je to dobrý. Takže jdem do toho.
2: Jdeme.
0: Tohle vás probere.
1: Ranní show.

0: Novinka Mikolase Josefa.
1: Taky mi spadla brada.
2: Wow, to je dobrý, mě to fakt
1: ty
2: baví.
1: Ty brďo, fakt je to dobrý. Tohle bych dala jako nějakou sportovní hymnu.
2: Mně to přijde jako několik žánrů do sebe, ale strašně mě to jako nabíjí, baví. Já jsem tady v rychlosti, když hrála písnička, proklikal ten videoklip a ten je jako dobrý.
0: To teda.
2: Wow.
1: Počkej, na to se teda taky musím podívat.
0: A to je náš český parťák, tohle.
1: Ne, tohle to ale může mít opravdu přesah i do zahraničí.
0: Snad. Radio Kick.

0: Je to vlastně takový důkaz o tom, jak ty soutěže na KISu jsou hezký, protože opět tady padla obligátní otázka. A můžu taky klikat?
1: A můžu?
0: Ne,
2: my chceme taky soutěži.
0: Protože pokud se proklikáte přes náš web kis.cz do Wildkogl Areny, tak kysáci, jestliže najdete heslo, zavoláte nám ho už dneska ráno nebo dopoledne, nejpozději teda tady v raním KISu, tak budete vědět, že v létě pojedete do Salzburska zadarmo, pěkně do hotýlku.
2: Je, spolopenzí.
0: Spolopenzí, ubytko pro dvě osoby, pěkný več.
1: Užít si takovýhle hezký letní výlet.
0: Každý ráno, každý dopoledne tady budeme rozdávat takovouhle krásnou letní dovolenou v Salzbursku. Takže pojďte rychle na webkis.cz, abyste nebyli za chvilku překvapení, že slyšíte výzvu k zavolání do KISu.
3: Tento týden až do pátku soutěžte na rádiu KIS o fantastický letní pobyt ve Wildkogl Aréně v Salzbursku.

0: letních cílů.
1: Wildkogel arénu s obcemi Neukirchen a Bramberg najdete v prázdninovém regionu Národní park Vysoké Taury. V létě tu čeká spousta tras pro turistiku, horská kola i elektrokola a okouzlující výhledy na 3000 vrcholy. Více na webu Wildkogel arena.

0: milí kysáci, když my tady něco nakousneme a pak to nedořekneme a pak nám posíláte dotazy a vypadá to, Patriku, že jsme s tebe udělali kriminálníka.
1: Jak to?
0: Vašek se ptá. Ahoj Páťo, ty nastupuješ do vězení, že ses o víkendu loučil se svobodou. Kdy máš nástup a co si tak hroznýho proved? Doufám, že se dá poslouchat celé rádio. Přeju brzký návrat.
2: Bacha, to není Vašek, je to Zdeněk, jo? To je příjmení Vaško.
0: Ježišmarja, jo.
2: Pohodě, pohodě, jenom aby se ti teď nesmálíš. Neschytala jsi to ještě dvakrát víc.
1: No je to pravda, rozlučku se svobodou jsem měl, ne, na pankrác na bory nejdu, ale rozlučku se svobodou před svatbou, no.
2: A no, co, jsi celý, v pořádku.
1: No, celý, počkej.
0: Tak teď počkej, nesundavej ty kalhoty. Tak, co to je?
2: To je flek.
1: Menší flek na boku levém, no. Jsem trošku vypad.
0: Jak jsi vypad?
1: Já vám to popíšu. Bylo to fajnový ta rozlučka, klasika, motokáry, dobrý jídlo, všechno bylo dobrý. Potom jsme měli objednat nějaký tour de pub, říkali kluci. A jeli jsme takovým tím starodávným autem, jak ho potkáte na staromáku. Oh. Jo, a on to nemá střechu, on je to kabriolet. A kluci mi dali nějaký úkol, já dostal takový ten závoj jako nevěsta, já jsem schodil prostě s růžovejma brejlema ze závoj.
2: To viděli, tu fotku.
1: No, ale já jsem si z toho dělal srandu, říkám, jo, tak jo, jenže jak jsme jeli tím autem, tak mi ten závoj na nějakým mostu v Praze, teď nevím jakým, tak mi uletěl. A já říkám, počkej, já ho chci zpátky. No, tak se paní vrátila, to bylo super, a já říkám, hele, tamhle, a ona, tak já zastavím, říkám, tak jo, už přibrzďovala, jenže nezabrzdila úplně, a já jsem skočil, a jak nebylo úplně zastaveno, tak jsem z toho tak trošku vypadl, no a pak jsem se zjistil, že to byl igelitovej pytlík a že ten závoj to vůbec nebyl. Takže nevadí, mám takovej trošku pochroumaný bok, ale nic se nestalo, no a potom nějaký prostě mejdánek a tak dále.
0: Měl si vzít na hlavu ten pytlík.
2: Jak sáček, když jsi někde v potravinářském průmyslu, víš.
1: Ale já si byl naprosto jistý, říkám, to je ten závoj, ne, to byl pytlík, říkám, tak nic.
2: No. Jo, jo, takže jiná ostuda nebyla, než že jsi se také zhmoždila.
1: Asi nějaká jiná velká ostuda nebyla, pak jsme šli za písničkou, za holkama a domů, no.
2: Takže to bylo se vším všude.
0: Jo, kolika jste to tahli?
1: Já jsem přišel domů ve 6:45 ráno.
0: Pěkný.
1: No.
2: Wow.
1: A jsem rád, že jsem měl sobotu střízlivě věcí, teda, no, upřímně.
2: To je dobře. Možná vás to taky teď čeká. Svadeb je opravdu všude spousta. Teď my jsme se s Míšou sami taky ze svadeb krásných vrátili. K tomu se ještě dostaneme. No, Patriku.
1: Počkej, to nebyl jediný zranění. Kolega, ještě jeden kamarád, no. Honza, vy ho moc dobře znáte. Mm-hmm. Jeli jsme na motokárách, Honzik nebyl nějak zpevněný. Jeden do něj narazil a teď mi psal, že jede nějak z rengenu, že má natrhaný vazy v žebrech.
0: Ježiš.
1: Nebo nějaký sval.
2: Tím pádem považuju tuto rozlučku za správně odbavenou.
0: Ano, budete si to pamatovat do konce života.
2: Určitě.

0: Lásky jsem za volantem po celé republice.
1: Dobré ráno hlavně všem řidičům, je 6 hodin 55 minut. Na dálnici D8 na 50. kilometru se ve směru z Prahy srazil osobák s nákladňákem a další bude pokračovat Vašek.
2: Vašek, kde na jižní spojku?
3: Na jižní spojce ve směru na Černák na úrovni té čerpačky OMV, tak se tam teď stala hromadná nehoda se 4 kamionů. Jo?
2: Je to tak, je to velké. U Hladkých Životic na silnici 57 komplikuje dopravu nehoda s požárem vozidla, provoz je kyvadlový. U obce Mýto na Rokycansku po nárazu do sloupu veřejného osvětlení další nehoda. V Ostravě na Orlovské omezila provoz nehoda motorky a auta. A u Troubska na Brněnsku zasahují hasiči u hořícího vozidla.

0: Veronika,
1: Alex,
2: Katka
3: a Lukáš.
4: Radio Kiss vysílá
0: non-stop.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
7: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
8: Tak to je teda bomba!
9: Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
10: www.elvaprofi.cz.
9: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
11: Hezké počasí vám přeje Brotex. Výrobce přikrývek, polštářů, povlečení a bytového textilu. www.brotex.cz.
12: Radio Kiss počasí.
13: Pondělí bude ve znamení sluníčka, očekáváme jasnou až polojasnou oblohu. Odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vyšplhají na 23 až 28 stupňů Celsia.
12: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
13: Živnostníkům a dalším osobám samostatně výdělečně činným klesnou od července odvody na sociální pojištění. Novela ruší letošní zvýšení měsíčního vyměřovacího základu živnostníků na 40% průměrné hrubé mzdy a vrací ho na loňských 35%, a to zpětně od ledna. V praxi to znamená, že letos odvedou státu proti loňsku o 8580 korun méně. Pokud jsou v prvním pásmu paušální daně, ušetří ještě o necelé 300 více. Německý kancléř Friedrich Merz varoval, že výsledky krajně pravicové strany Alternativa pro Německo v zářijových zemských volbách by mohly způsobit velké politické otřesy. V září se konají volby v Sasku-Anhaltsku a v Mecklenburgsku před ním Pomořansku. Merz je podle průzkumu nejméně oblíbeným německým kancléřem od konce druhé světové války. A teď zpátky domů.
14: Nedostatek kvalifikovaných pracovníků pomáhá řešit spolupráce Plzeňského kraje, jeho středního odborného učiliště elektrotechnického a společnosti Škoda Group. V jejich dílnách skládali studenti závěrečné zkoušky, které byly vytvořené na míru výrobě tramvají, vlaků, trolejbusů a vozů metra. Pro KIS Blanka Holoubková.
12: Sport.
13: Český motocyklový jezdec Filip Salač obsadil druhé místo ve Velké ceně Maďarska. V závodě třídy Moto2 předčil 24-letého pilota jen lídr šampionátu Manuel González ze Španělska, který vyhrál třetí Grand Prix za sebou. To byly zprávy v jedné minutě a jdeme na soutěž 7 v 7, tak hodně štěstí.
15: 7 v 7.
16: Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 000 korun.
15: 210 323.

0: 7 hodin ráno.
1: A na rádiu Kiss
0: začíná soutěž 7 v 7.
2: A začíná nový týden, ve kterém bude házet Patrik Peltan, tak doufáme, že budeme sledovat, jak házíš šestky, protože když Patrik hodí kostkou a padne tam šestka, tak máte šanci vyhrát až 7 000 korun.
3: Protože přidáváme bonus 1 000 korun, jinak klasická čísla násobíme vždy tisícem a vy si o tyto částky můžete zavolat, my vám je pošlem na účet a je hotovo. Na telefonu je Daniela. Dančo, ahoj.
4: Ahoj, ahoj.
3: Tak Dančo, jaký byl víkend? Užila jsi ho trochu?
4: Jo, dobrý, paráda.
3: Tak to jsme rádi. Děkujeme. Teď ti zvedneme náladu před prací, protože jdeme rozdat peníze. Patriku, je to na tobě?
5: Jsem ready. Dančo, přeju si co největší číslo. Ještě tou kostkou takhle ji začarovávám. Abrakadabra, simsalabim. Teď. Abrakadabra, simsalabim. Na hrací kostce je dvojka, takže ti posíláme
3: 2 000. Bereš to?
4: Super.
3: No tak to je jednoduchý. Užij si dnešek. Díky, že jsi
4: taky
3: s námi.
4: Taky.
3: A zase někdy.
4: A
3: i tobě.
5: Ahoj.
2: Ahoj.
4: Ahoj.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
6: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
3: Dobře, jedna šance skončila. Teď po víkendu jste se možná těšili, že to vyjde, ale tak zítra, ve středu, ve čtvrtek, v pátek, co?
2: A nebo každý všední den až do konce roku.
0: 7 v 7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.

0: Daniela spokojená vyhrála 2000 korun. Možná si dojde na nějakou dobrou večeři. A jakmile usedne ke stolu, tak na ní padne takzvané Feynmanovo matematické řešení. Pardon. Víte, co to je Feynmanovo matematické řešení?
1: Ne.
2: Feynmanovo, já znám, nevím.
0: To znáš?
2: Famfulínovo. To mě napadlo, to je takový
1: a to je
2: nejbližší.
1: Jaké matematické řešení?
2: To je.
0: Tak jako, Patriku, odbočit k Famfulínovo matematickému řešení.
1: Co to má co společného s večeří? To tvoje Feynmanovo řešení.
0: No má něco a řeší to tolik lidí.
1: Co to můžem být?
2: Jak je tlustý řízek?
1: Ne, já vím, jak se tomu říká. Takový ten stav, když se najíš a chce se ti spát.
2: A to není matematický, to něco s počítáním, třeba kolik brambor ti tam dají, nebo
1: spočítáš,
2: kroket.
1: Spočítáš, kolik
2: nebo
1: minut budeš spát třeba.
0: A
1: potom
0: přitom je to reálná věc, kterou řeší tolik lidí u nás doma, můžu říct si taky, když usedneme ke stolu v restauraci.
1: Kolik dostali k jídlu zeleniny, kolik přílohy?
0: Hele,
2: kolik vás tam sedí?
0: Ne. Je to fakt dobrá rada a za chvilku vám ji řekneme dost možná i dneska už u oběda budete společně řešit. Oh yeah.

0: Co jsi to tady vykřikla před malou chvilkou, Míšo?
1: Gastrodemence, to je to slovo, na který jsem si nemohla vzpomenout.
0: Feynmanovo matematické řešení je gastrodemence.
1: Ne, já jsem mluvila o tom stavu, který máš, když se dobře najíš.
0: Takhle. Toto Feynmanovo matematické řešení údajně platí i po 50 letech. Řešíme ho ve chvíli, kdy jdeme do restaurace. Možná dneska chysáci půjdete na něco dobrého s kolegy na oběd a půjdete do vaší tradiční restaurace. Otevřete jídelní lístek a teď si řeknete, no minule tady byl dobrý ten smažák, ten tady mají vždycky dobrý. A co když je tady dobrý i ten guláš? Jo, počkej, teď jsou tady ty výpečky, nedám si ty, hele, nebo stroganov. Počkej, tak co já si dám? A teď přemýšlíte nad tím, co je vlastně správná volba.
2: Aha, to je ono, jo.
0: To je Feynmanovo řešení. Od věkého problému. A říká, že člověk má zkoušet nové položky jen do chvíle, než narazí na dostatečně dobrou volbu.
1: No ale jak víš, že je to dostatečně dobrá volba?
0: Protože tam chodíš pravidelně a znáš ty dobrý jídla. Občas se spálíš, občas ne. Aha. Ale jakmile už narazíš na ty lepší, pak už byste spíš neměli zkoušet z těch několika málo položek nějaký jiný, protože pravděpodobně už lepší nenajdete. Toto je Feynmanovo matematické řešení.
2: A nebo zkusit všechny a vyhodnotit, které je to nejlepší.
0: No dobře, no. No, to i tak to jde. No. Čím méně neochutnaných pokrmů zbývá, tím menší smysl má dále riskovat.
2: Aha. Ty člověče, pevná oběd dneska, Romane.
0: Mám špagety z víkendu ještě.
2: A dobrý jako Feynmanovo matematický?
0: No, tady nemám žádnou jinou volbu. Mám špagety v lednici, ty musím prostě dojíst.
1: Ale vychází dobře, to je asi ta nejlepší volba. Je jediná.
0: Jediná, ano.
2: Takže za jedna.
0: Tady se nezasekneš. No a za jedna jsou znovu, a musím chválit, že?
1: No jasně. Moc dobrý
0: kečup.
3: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: o jídle. Mm-hmm. Tak mě zajímá, měli jste k obědu svíčkovou?
1: Měli jsme knedlíčkovou, když jsme byli na svatbě Klaudia a Davida u tábora. A potom jsme měli raut, což je asi nejlepší volba, protože každý si nám dá, co chce a kolik chce.
0: Jo, to je pěkný. My jsme měli teda výbornou svíčkovou. Mm. A znáš to, máš tam vlastně knedlíčky, máš tam maso, omáčku, na to máš brusinky a na tom šlehačku.
1: No.
0: A napadlo vás někdy, kde se sebrala tahle ta kombinace těch jídel? Toho, že někdo na omáčku svíčkovou dá brusinky a na to dá šlehačku?
1: Asi nad tím nepřemýšlím u jídla.
2: Je to chutná.
0: Já jsem si říkala, tyjo, to je tak dobrý. A pak jsem se pídila po tom, kdo tuhle tu kombinaci vymyslel. A ono to dává celkem logiku. Tuhle tu kombinaci vymyslela těhotná žena.
2: Jo, že měla spoustu chutí.
0: Měla chutě a potom vlastně vzniklo tohle a to se ujalo. A teď se svíčková podává takhle, protože je to fakt výborný.
1: Oh, ok, teda. A jako jméno nebo něco víc?
2: Andrea.
1: Zuckermanová.
0: Z
1: Beverly Hills 920.
0: Ale to je fakt zajímavý. Měli byste, pokud máte třeba doma manželku, která je v jiném stavu, tak byste měli ochutnávat to, co právě jí, protože třeba z toho pak může být nějaký takovýhle kauf.
1: Tak to je zpráva dne, Míšo, dneska.
3: Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Děkujeme, že nám pomáháte s dopravními informacemi. Máte slovo.
2: D10 z Mladé Boleslavy směr Praha. Stojíme v koloně za sjezdem na Starou Boleslav. D10 z Mladé Boleslavy na Prahu. 11. kilometrem za mostem přes Labu je dopravní nehoda v levém jízdním pruhu. Zdržení tak 15 minut.
3: Děkujeme. V Ostravě na Orlovské blokuje provoz nehoda dvou vozidel. U obce Mýto na Rokycansku havarovalo nákladní auto. U Líbeznic na silnici 9 počítejte se zdržením kvůli nehodě dvou aut. Za chvilku velké finále pořadu Lepší než originál se skupinou Lunetic.

0: Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz.
1: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
2: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
3: Hezké počasí vám přeje Brotex, výrobce přikrývek, polštářů, povlečení a bytového textilu. www.brotex.cz.
4: Radio Kiss počasí.
5: Pondělí bude ve znamení sluníčka, očekáváme jasnou až polojasnou oblohu. Odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vyšplhají na 23 až 28 stupňů Celsia.
4: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Někteří zaměstnavatelé řeší problémy při podávání jednotného měsíčního hlášení. Chybovost se pohybuje kolem 3%. Nejčastěji se podle účetních i správy sociálního zabezpečení týká oprav už odeslaných formulářů. Systém má nahrazovat až 25 listin pro různé úřady. Spojené království, Francie a Německo podporují návrh ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na přímý dialog mezi Ukrajinou a Ruskem. Lídři států to uvedli po setkání v Londýně. Zelenský ve čtvrtek poslal ruskému vládci Vladimiru Putinovi otevřený dopis, ve kterém ho vyzval k ukončení pátým rokem trvající ruské invaze na Ukrajinu a ke společné schůzce. Putin prý k setkání nevidí důvod.
4: Sport.
5: Vysoce favorizovaná posádka Dukly ovládla 113. ročník primátorek a pro armádní sportovní centrum vybojovala 44. triumf ve slavném závodě v Praze na Vltavě. Mezi ženskými osmi veslicemi byla nejrychlejší loď pražského Olympu. Závod skifařů ovládl Matěj Smejkal z Dukly. Mezi skifařkami byla první Ela Boldyšová z Bohemians. Tolik zprávy a jak obstal Lunetik v lepší než originál se dozvíme už za okamžik.
6: Terko, to máš pravdu, protože celé studio čeká na to, jak jste přes víkend Kisáci hlasovali.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
6: The Happy.

0: naše Silver.
1: Lepší než originál.
0: Taky se do tohoto pořadu dostala a získala spoustu procent, ne-li snad nejvíc z nás všech, opravdu se jí zadařilo.
2: 98%, já si to pamatuju.
0: O tom se nám může nechat jenom zdát, ano, parťáci. Takže gratulujeme všem a děkujeme všem parťákům, kteří se rozhodli tady do toho pořadu vstoupit, který jde do finále, protože budou letní prázdniny. Jedeme tu teď velký bomby, až jako si říkám, jestli to byl dobrý nápad, zrovna Lunetiky zvá do takový rubriky.
3: Jo, dobrý.
0: Takový profíky.
2: Hlavně si vybrali úplně skvělou party písničku. Na léto se úplně hodí.
0: Celý víkend jste ji tady na Kisu poslouchali. A zároveň hlasovali na webu kiss.cz. No a to je to, co trošku bolí, protože člověk vůbec netuší, jak to s těma hlasama je. Ona jedna věc je, že vám fandí fanoušci, ale druhá věc je, že ne každý má jenom fanoušky a antifanoušci vyrazí a klikají na tlačítko horší, že jo?
3: Bývá to tak furt, ano.
0: Na telefonu je Aleš z Lunetiků. Probral se, probudil. Aleši, dobré ráno.
4: No dobrý den, vy to říkáte, vy mě už rovnou tak chystáte na pohřeb.
2: Ne.
0: Hrozí to, myslíš, Aleši, co?
4: Čau.
0: Čau.
4: No, říkali jste Kate, že měla, já nevím, 97 nebo kolik. No tak já myslím, 20% by bylo hezký.
0: Neboj, já myslím, že to dopadne dobře. Hlavně co Vašek, jestli se taky probral. Vašku, hezké ráno.
5: Hezké ráno, dobré ráno. No.
4: Je tam, nazdar Václavé.
5: Nazdar Aleši, jak se máš člověče.
4: No jo, dělal jsem svačinu klukovi do školy, jinak dobrý.
5: Já taky teďko, já si mě do školy akorát zrovna.
4: No vidíš.
0: Jak si pokecaj, kluci.
3: No, super, jste se dlouho neslyšeli, kluci.
4: Ano.
3: Vašku, co víkend, jak se vystupovalo?
5: Vystupoval se dobře a já jsem včera i vystupoval na nějaký výšlap a dal jsem si výpečky a bolí mě břicho od 4 od rána, takže to mě moc zajímavý.
3: Ajajaj, byla lítačka na záchod.
5: Krenlika zelí, ano.
2: Ajajaj. Aleši, jak ty to vidíš s hlasováním? Ozval jsi se třeba známým, aby klikali?
4: Ale já jsem tohle ne, já jsem to nikomu vlastně jako, nebo tak říkal jsem, že jako jo, a neříkal jsem, aby hlasovali. To já nedělám. Já to nechávám na lidech.
2: To je hezký.
0: No, lidi rozhodli. Máme to tady. Výsledek hlasování z webu kiss.cz a těch 20%, to je jako Aleši zdaleka, buď úplně v pohodě. 30 taky ne. 40%, že by kliklo na tlačítko lepší. Mnohem víc.
2: Ale 50.
4: Wow.
2: 50 to taky není.
0: Dokonce i 60, víc než 60, víc než 70, hele. Víc než 80. Kluci, ten váš song jste dostali tak vysoko, že si 90% lidí myslí, že je vaše verze lepší než originál. Čistá devadesátka, 89,9 je to přesně.
2: Ty, to je ale krásný.
0: To je dobrý.
3: Super.
4: Tak to moc děkujem, kysáci, to je krásný, to jsme ani netušili. Václave, co?
5: Já jsem s tím počítal, že je to v pohodě, je to dobrý.
0: No těch 10%, co mělo jiný názor, už jsou zapsaný na blacklistu a v pátek do Kamenice u Prahy na velkou party na fotbalovém hřišti mají zákaz vstupu, jo?
5: Přesně tak.
4: No jo, tam se uvidíme, tam zapadíme společně, to je pravda, my, Verona.
0: Ano, bude to velký, moc se těšíme, stejně jako do O2 Univerza, o tom tady ještě ve velkém bude řeč, protože kysáci, jestliže o tom nevíte, tak se chystá fakt velká party skupiny Lunetik, která bude v říjnu, je to sice až po letních prázdninách, ale pokud byste chtěli zařídit lupeny, je ideální čas, protože minulý rok bylo vyprodáno, takže budeme rádi, když se tam společně setkáme. A kluci, odbavte své děti, užijte si týden a v pátek vás čekáme v Kamenici u Prahy, jo?
4: No těšíme se.
5: Děkujeme.
0: Taky.
4: Děkujeme všem kysákům, co mají dobrý vkus na starý pecky, který
2: jo.
0: Jo, takhle to má být. Jdem si to zahrát a díky, děkujem, že jste vstoupili do tohoto pořadu. Ahoj.
2: Ahoj.
4: Čau všem.
1: Lepší než originál.

0: Stejně je to hezký, jak daleko se dostal pořád lepší než originál. Díky vám, před snad 2 rokama, když jsme se někde procházeli venku před rádiem, jsme nad tím společně přemýšleli. Pamatuju si, jak jsme si utahovali z Patrika, který vlastně jako nejvíc nespěvák se toho bál a přitom bych řekl, že nejvíce překvapil z nás všech.
1: No, děkuju.
2: A já bych možná i řekla, že urazil snad největší kus cesty, protože vem si, jak začínal jeho první song, to byl Prodavač, ne?
1: Jo, byl hrozný.
0: A zároveň se mi, Patriku, na tobě líbí, že tvé sebevědomí zdravě, říkám zdravě, ano, roste, protože před chvilkou tady pronez větu, že by se mu líbilo, kdyby jsme udělali hit parádu lepší než originál.
3: No, protože já jsem koukal na Kiss parádu, kdo jako vede, a říkám, tyjo, mít tam lepší než originál parádu, 10 songů vybrat a jaké z nich je nejlepší.
0: A tam by se hlasovalo.
3: No, hele.
2: To by bylo ale zajímavý.
0: To bych si vzal dovolenou teda.
2: Proč?
0: Abych mohl hlasovat pro sebe, ne?

0: Kisparádu chceš, jo? Zrovna se ozval sám autor Kisparády DJ Baselicker, že to okamžitě bere. Kisparáda toho nejlepšího z pořadu lepší než originál. No já se ani Vaškovi nedivím, protože že jo, ten taky kraloval se svým hitem. Měl snad 98%.
1: Taky.
0: Ty bys to dopředu vyhrál. Vy ostatní, co bysme dělali? Takhle, co by si z ty Patriku dál do té Kisparády lepší než originál?
2: Já jsem přemýšlel si Horký, že slíže, nebo já bych tam dal Rammsteiny.
0: Jo, to je dobrý. Míšo, co ty bys si zdala, kdybys měla vybrat jenom jeden jediný hit, který si zpívala?
1: No, váha mezi Edith Piaf a Královnou.
3: Královnou jsem já.
0: Když to takhle poslouchám, já nevím, komu bych dal hlas. Vy jste všichni tak dobrý. Jako jediný, s čím bych to možná trošku mohl vyhrát, dostat se aspoň na třetí místo. Ludovecká.
4: Jeden týždeň malá, proto tě aj čakala. Jeden týždeň malá, proto tě aj čakala.
2: Však je to skoro nejhranější písnička v juboxech, Romane. Já si myslím, že bys tu bednu urval.
1: No, určitě.
0: Takhle, my se vám přiznáme, my tu máme takové do interní nařízení. U Ludoveckou hrát jenom jednou za juboxy maximálně. Jo. Protože
2: kolikrát Roman říkal, já už to vydám z toho počítače.
0: Vy jste opravdu, vy byste to chtěli hrát klidně 8krát za den. A to zase by bylo moc, to by se přejedlo.
1: A taky to stále sledujete na Facebooku, na YouTube, na sociálních sítích. Pořád ti čísla rostou, Romane.
0: A dobře, řekneme teď jedno překvápko, kteří kysáci neví.
2: Chceš to říct?
0: Lepší než originál jde do finále.
1: Ano.
0: A my pro vás chystáme velký dárek.
2: S mašličkou.
1: S mašličkou?
0: Tak tu dáme na tebe, tu mašličku. No, Patrika si rozbalíte, Míšu si rozbalíte, Romana, protože my na finále zaspíváme společný song. Nebude jednoduchý, budeme se s ním trápit dneska od 10. hodiny dopoledne, až teď dovysíláme, tak jdeme za Honzou, naším produkčním, tam budeme zavřený asi, nevím, měsíc,
1: týden.
0: Možná dva. Pak si řekneme, ne, to se nepovedlo, musíme jít jinou písničkou.
2: To nám nejde.
0: No a dáme si v příštích pátcích rekapitulaci toho nejlepšího z pořadu lepší než originál, to budou dva pátky. A ten poslední červnový, tak
1: poslední.
0: To vychází. Představíme náš song, pro který budete hlasovat třeba celý prázdniny.
2: Jo, to je dobrý, ale jo, to se mi líbí.
1: Protože spousta z vás se ozvala, že by bylo hezký, kdyby Ranní trojka měla nějakou společnou písničku, tak jsme si řekli, že to uděláme.
0: A bude. A asi to bude dobrý.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Začínáme D1.
2: Dálnice D1 směr Praha od 20. kilometru to zastaví a poskakujem.
1: Navíc na 110. kilometru D1 ve směru na Prahu je sražená zvěř. Co ta D10?
3: D10 z Mladé Boleslavy na Prahu 11. kilometrem za mostem přes Labu je dopravní nehoda v levém jízdním pruhu. Zdržení tak 15 minut.
1: Další hlasovka.
4: Nová Ves směr Kolín, dopravní nehoda, pouští se zlom kyvadlově, postojíte chviličku, asi 10 minut.
5: Na Českolipsku na silnici 38 u Bezdězů jsou 3 osobáky v sobě. V Praze pozor na nehody v ulicích Patočkova, Navackově a Bělohorské. V Ostravě se staly nehody v ulicích Orlovská a 1. máje. V Hradci Králové je nehoda v Reslově ulici, v Plzni v ulici u Panasoniku a v Uherském Hradišti v Sokolovské ulici.

0: Chcete 1000 korun za odběr a ještě něco navíc? Darujte krevní plazmu v Plazma Plus. Pomáháte zachraňovat životy a nově získáte až 1000 korun za každý odběr. Darovat můžete každých 14 dní. Přijďte se zaregistrovat a řekněte heslo Rádio. Získáte dárek navíc. Objednejte se na plazma.plus.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: WaveSport. Cyklisti, cyklistky a příznivci značky Scott, pozor! WaveSport v Českých Budějovicích za viaduktem nabízí vybavení pro cyklisty, horská kola, dětská kola, elektrokola, doplňky a oblečení nejen značky Scott. WaveSport. Více informací na www.wavesport.cz.
3: Zahradní židle? Máme. Grily? Máme. Sprchy? Máme. Venkovní kuchyně taky máme. New Visit Garden. Tohle není jen zahrada. To jsou zahradní trendy. Celá zahrada na zahradnitrendy.cz nebo na Vančurově náměstí v Hradci Králové. www.zahradnitrendy.cz.
4: Hezké počasí vám přeje Brotex. Výrobce přikrývek, polštářů, povlečení a bytového textilu. www.brotex.cz.
5: Rádio KISS. Počasí.
6: Pondělí bude ve znamení sluníčka, očekáváme jasnou až polojasnou oblohu. Odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vyšplhají na 23 až 28 stupňů Celsia.
5: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
6: Vláda chce v příštím roce podle ministryně financí Aleny Schillerové hospodařit s větším schodkem státního rozpočtu, než je letošní plánovaný 310 miliard korun. V dalších letech by měl deficit začít klesat zhruba o 0,5% podílu na HDP. Sousední země České republiky hlásí nárůst počtu případů, kdy musí ze stromů odstraňovat jedovaté housenky bourovčíka toulavého. Ty se v poslední době rychle šíří celou Evropou. Pro člověka představuje nebezpečí zejména kontakt s jejich chloupky. Jejich kolonie se nachází v blízkosti lesů, ale nově jsou jejich terčem také zelené městské plochy a sportovní zařízení. A teď zpátky domů.
7: Bronzová socha dívka z Holoubicí v Liberci, která aktuálně stojí před libereckým vlakovým nádražím, se nově stala kulturní památkou. Tradiční estetika figurální bronzové plastiky v kontrastu se současným street artem symbolicky potvrzuje, že veřejný prostor patří různým druhům umění.
6: Sport. Útočník Edmontonu Conor McDavid získal po páté cenu Teda Lindsayho pro nejlepšího hráče sezóny NHL. 29-letý kanadský hokejista, který byl ve finálové nominaci už po sedmé, tak vyrovnal rekord legendárního krajana Wayna Gretzkého. Tolik zprávy v jedné minutě a pokračuje ranní KISS.
8: Pokračuje a ještě budeme rozdávat krásný pobyt v Salzburgsku.
9: Takže si hlídejte výherní signál.
5: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
9: Be happy.

0: na Kysáci, snad jste si víkend užili a ještě před víkendem v pátek tu s vámi byl dopoledne Michal Kavalčík a řešil s vámi tohle téma.
1: Čtou se ještě knihy v tomto roce? V této pětiletce, v tomto desetiletí je to stále in? Nejnovější nějaká studie tvrdí, že nejatraktivnější muži čtou knihy. Oh. A to prý úplně osloví ženy a dostane to do kolen.
2: No jako je pravda, že muž s knihou v ruce, jako něco to do sebe má.
0: No jako divíme se, že už nejsi na kolenou, Míšo, z nás dvou.
2: Vy snad něco čtete?
0: Já se dokopávám k jedné knížce, co si chci opravdu přečíst, mám jí doma, ale ještě jsem to nějak nenašel čas. Myšlení rychlé a pomalé od Daniela Kahnemana. Dostal jsem to k narozeninám. Daniel je oceněn Nobelovou cenu za ekonomii a můžu vám říct, já jsem vůbec nevěděl do té doby, že ve své hlavě máme myšlení rychlý a pomalý. Konkrétní příklad. Jste na semaforu, naskočí zelená. Pokud už jste zkušený řidič, nad tím vůbec nepřemýšlíte, že zařadíte jedničku, pustíte spojku, pokud máte automat, prostě se rozjedete. Jsou to automatické věci. Ale potom je to pomalý myšlení. Například, když potřebujete víc penězi, přijde vám výplata, zaplatíte výdaje, hypotéky, potřebujete se něčemu dopočítat, už je to takové analytické, řekněme. Jenomže problém nastává ve chvíli, kdy rychlé myšlení použijeme tam, kde je potřeba pečlivě přemýšlet, nebo naopak zbytečně analyzujeme situace, které by stačilo vyřešit de facto intuitivně. Proto jsou potom různé neschody, spory, vy se v něčem zacíklíte, no úplně mě to pohltilo a musím říct, že jsem rád, že konečně neskroluju na Instagramu do půlnoci a mám před sebou knížku. Padla jsi do kolen?
2: Ne, nepadla. Víš, co mě napadlo, ale
0: Copa?
2: Když mluvíš o tom pomalém myšlení, tak...
0: Nech to.
2: Nejpomalejší myšlení je, miláčku, co si dáš k večeři? Tyjo, já nevím, tak možná, já nevím, co si dám k večeři. Přitom s tím máme všichni zkušenost a nikdy nevíme, co si dáme třeba k večeři.
0: Tam by to chtělo intuitivně, rovnou na co máš chuť, vystřelit to a hotovo.
2: No jo, ale když ten člověk pořád neví.
0: A aby pořád ženská dělala knedlozelo vepřo.
3: Nebo stejky, vy, to
0: nebo
3: nejde.
0: Stejky s fazolkama. No. Za chvilku si pustíme nejlepší vaše odpovědi.
4: Be happy. Kiss. Radio Kiss.

0: Michale, pojď nám zopakovat, na co jsi se kysáků ptal před víkendem.
1: Čtou se ještě knihy, ano nebo ne?
2: Tak, jak jste na tom vy, kysáci, pojďte.
3: Já mám potřebu knih tak dvě na týden a hele, opustím barák klidně bez dokladů, bez jídla, bez pití, bez kýčů, od všeho možného. Ale nikdy neodejdu z baráku bez knihy.
4: Určitě si čtou knížky, já furt vidím někoho s knížkou zapíchnutou naopak, v nose zapíchnuto, ne, prostě, že má nos zapíchnutý v knížce. Každopádně já číst knížky nemůžu, protože mě když to chytí, tak mě jedno, že stávám ráno v 5 do práce, prostě já do 4 do rána, od 9 do večera čtu, od 9 do večera do 4 do rána.
5: Naposledy jsem četl knihu před měsícem, 10 strán jsem přečetl za 5 dní, a to jenom protože jsem byl zavřený na vazbě. Takže nebylo co dělat, tak jsem četl. A myslím si, že knihy se čtou, ale jenom v base a nebo na vazbě.
6: Kniha? Co to je?
1: Radek má dneska výhru.
7: Aby byl muž pro některé ženy atraktivní, tak některým stačí, aby měl ty knížky dvě. Jednu šekovou a druhou vkladní.
1: Ještě je dobré, aby na těch knížkách něco bylo.
8: Radio Kiss.
2: To byla slova Michala Kavalčíka, kterého zdravíme, protože je momentálně v Řecku se svým synkem.
0: Jo.

0: Rád bych jenom zmínil, kolegové Míšo a Romane, před celým národem, před všemi kysáky, že jste oba dva byli o víkendu na svatbě. Žádná výsluška mi nebyla donesena, ani jeden malej řízeček, nic. Takže na konci června na mojí svatbě prdlajs dostanete.
1: Hele, a to zrovna ještě David, ženich, který ho moc zdravím, a Klaudy psal, tolik jídla zbylo, tolik to v neděli ještě bylo.
2: No, mě nevěsta Katka taky ještě psala druhý den ráno, že mi výslužku poslali po Vaškovi DJovi Bejslikrovi, takže já počítám s tím, že tu výslužku nikdy neuvidím.
1: Ten si pochutnává dneska. No, vy všichni, co jste měli nějakou svatbu, možná máte dopitnou, dojídáte, hlavně vstřebáváte zážitky, protože tenhle víkend se opravdu povedl. Míšo, já jsem viděl záběry z vaší svatby, divím se, že ten kulturák jako stojí ještě po tom, co jste tam s Bejslikrem vytvořili.
2: Byla to nádherná svatba, já jestli toho můžu využít, tak bych moc ráda pozdravila nevěstu a ženicha Katku a Tomáše a taky ostatní, protože tam bylo kysáků. Vašek, Monča a její děti, všechny se jmenují Odm. Marek, Míša a Melánie a taky Jardu s Kamčou a jeho tři krásný dcery.
1: Ty to tolik zatím ještě neprožíváš, protože těch svadeb si nezažila tolik, Míšo. A to jsem za to rád, že se dostáváš mezi lidi, kteří jsou v ten den takhle šťastný. Je to až nakažlivý, až i jsi z toho dojatá, že můžeš takovouhle věc dělat, někomu dělat radost a být s nimi. Zdravím proto ještě jednou Davida a Klaudie, moc jim taky děkuju, že jsem mohl k dražícím k táboru dorazit. A to je takový to hezký, jo, co mám. A pak mám ten střih, kdy tam byly ty rebelové, jako Gogo Roman, jeho syn Dominik, teď se musí smát, to byly prostě kingové tý zábavy, který tam s kytarama lítali, no samozřejmě byly to košťata a podobně, ne oni košťata, ale v ruce, aby se prostě jel mejda na největší hity a mělo to potom tím pádem úplně všechno. A je dobře, že svatby jsou, když co víme, ono jich je méně a méně.
0: Lidi se nechtějí brát.
1: Tak jsou to dny, kdy si lidi říkají i hezký věci. Já tu pro vás mám jenom takový menší úryvek. Patriku, ty budeš mít svatbu. Inspirace pro tvé svědky, svědkyně, až k vám budou hovořit. A to, jak hezky to zní, představte si, že jste opravdu na té vaší svatbě, tam máte ty svoje přátelé kolem sebe a takhle hezky na vás před obědem všichni mluví.
3: Chtěla bych ti říct, že jsi skvělý životní parťák a máš vedle sebe výjimečnou ženu, krásnou a chytrou. Chtěla bych tě poprosit, ať jste spolu šťastný. A tobě, Klaudinko, přeju, aby se zvedla Davida cítila právě milovaná, šťastná a podporovaná.
4: Klaudinko, gratuluji, právě jsi získala úžasného muže. A Davide, gratuluji tobě, ty jsi dnes získal ženu, která ode dneška má vždycky pravdu. Připijme si na novou manžele, na zdraví.
5: My jsme tady s Klaudou chtěli jenom jako vkrátce poděkovat, že jste tady s náma, že vás máme v životě, že si vážíme každýho z vás, který jste tady, a mě ty proslovy nejdou, tak jako.
3: Prostě si to tady pojďme užít a hlavně pijte, tancujte a prostě si to užijte. Máme vás rádi.
1: Tak novomanželé, všechno nejlepší.
2: Všechno nejlepší i vám, co svatby teprv čekají.
1: Patriku!
6: Ano, jsem ready.
1: Už se těšíme.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Škopíkou, co tady jednička?
2: Dálnice D1 směr Praha od 20. kilometru. To zastaví a poskakujem.
1: Jak je to v Brně?
3: Brno od výstaviště směr Svitavy za tím novým tunelem, jak se to rozšiřuje na 3 pruhy. V prostředním pruhu to tam osobák napál zadu do malého kinder kamionu a auto je totálně na odpis, takže počítejte s tím, že to tam bude pěkně, ale pěkně dlouho stát.
4: Pražský okruh je ucpaný ve směru na D1, stojí kolona 7 km od 26. kilometru. Opačným směrem, tedy na D7, se tvoří kolona mezi 1. a 7. kilometrem. Na dálnici D10 na 11. kilometru směrem na Prahu nehodu provází kolona. Nehodu taky řeší v Praze na jižní spojce před sjezdem na Průmyslovou směrem na Černý most. Bouralo se také v ulicích Patočkova, Čimická a na Vackově a taky si dávejte pozor na bouračku, která se stala v Ostravě na ulici 1. Máje.

0: Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin.
1: Tyjo! To je bordel, to je binec, to je ale nepořádek.
2: Kdo pak to uklidí?
3: Uklid.to. Úklidová služba pro domácnosti a firmy. Najdete nás v Kercher centru v Litvínovicích nebo na uklid.to.
4: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodinná akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket Energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
5: Hezké počasí vám přeje Brotex, výrobce přikrývek, polštářů, povlečení a bytového textilu. www.brotex.cz.
0: Radio Kiss. Počasí.
6: Pondělí bude ve znamení sluníčka, očekáváme jasnou až polojasnou oblohu. Odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vyšplhají na 23 až 28 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
6: Dnes se začíná týden invazivních druhů, který veřejnosti přiblíží rostlinné i živočišné druhy zavlečené do Česka a ohrožující místní druhovou rozmanitost. O víkendu ho pak zakončí pátý ročník akce Biosmršť, při které se zájemci mohou zapojit do mapování výskytu invazivních druhů. Nejméně 8 mrtvých a více než 200 zraněných si vyžádalo zemětřesení o síle 7,8 stupně, které v noci zasáhlo filipínský ostrov Mindanao. Otřesy poškodily řadu budov a klíčový most ve městě. Zemětřesení vyvolalo metr vysokou vlnu tsunami, která zasáhla okolní pobřeží.
0: Sport.
6: Basketbalisté Pardubic zvítězili ve třetím zápase ligového finále doma nad Nymburkem 79-78 a snížili v sérii na 4 výhry na 1-2. Čtvrté utkání se bude hrát dnes opět v Pardubicích a série se vrátí do Nymburka ve čtvrtek. Tolik zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
7: Be happy.

0: Radio Kiss uvádí.
1: Hej šašo, hledáme v cizojazyčných hitech nějaká česká slova a já vám garantuju, že dneska to tam uslyšíte. Protože Danča, kterou moc zdravím, našla něco českého v písničce Vidrádo Emoce od DJ Guga a MC Livinho.
2: To si vymyslela teď všechno.
3: Že jo,
1: dalo mi to hodně myslím. Práce, no.
2: Random náhodných slov.
3: MC ho tam nějakýho dám.
2: Tak jo, a jdem si to pustit?
1: Pojďte si to poslechnout.
2: Ty jsi táda?
1: No, jste hodně blízko, je to přesně ta pasáž.
2: Ty jsi táda.
1: Danča tam slyšela, ty jsi táta. Je to tam takový jako na hraně.
2: A zní to dobře.
1: Jo, ale je to tam jasný úplně. Ty jsi táda.
2: Táda.
1: Dobře, berme tádu jako Tadeáše.
2: Tohle bylo jednoduchý, ale tentokrát.
1: Jsem zvědavá, kdy zase bude nějaká dlouhá věta. Kysáci, jestli jste slyšeli něco českého v cizojazyčném hitu, napište e-mail jednomu z nás a třeba se tady v éteru někdy uslyšíme.

0: Pondělí 8. června. Jaké dny si dneska připomínáme?
1: Dneska to můžeme všichni společně se svými přáteli oslavit, protože dneska je Národní den nejlepších přátel a zároveň také Světový den oceánu.
0: Takže to oslavit tak, vzít někam k moři na dovolenou, minimálně na prodloužený víkend.
1: To by byl doslova nejlepší přítel.
0: To jo. Takhle, my vás k moři nedostaneme tento týden, ale pravidelně dostanete od nás pobyt v Salcbursku. Bacha, už brzy se vás zeptáme, kde je ukryté heslo. Proklikáte se jednoduše přes webkis.cz k této soutěži, takže doporučujeme, abyste začali právě tam. A udělejte to klidně hned teď, protože brzy zazní výzva, když nám zavoláte, řeknete, kde heslo je, tak dostanete krásný pobyt.
1: No a zároveň vás teď taky vyzýváme, jestli jste slyšeli nějakou raní kachnu, tak volejte právě teď 210-323-323 a ulovte si rádiový balíček.
2: To nejlepší od 90. let. KISS Radio.

0: ranního kysu.
1: To jsem zvědavá, jak jste dneska byli kysáci pozorní, jestli jste v našem vysílání slyšeli něco, co nebyla úplně pravda.
2: Na telefonu čeká Radek. Dobré ráno.
3: Ahoj, ahoj.
2: Čau, tak co? Co podle tebe nebyla pravda?
3: No, jak Míša říkala ohledně té svíčkové. Ty bursinky, smetana, něco tady to. Dle mého teda.
1: To si myslí, že není pravda.
2: Jakože na svíčkový nemají být brusinky, jo? A smetana.
3: Ne, že nemají být, že nějaká ta těhotná ženská, nebo co jsem říkala.
2: Měla chutě.
3: To vymyslela.
1: Ano, a oni se mi za to... Oni se mi za to kolegové vysmáli a já jsem si opravdu hledala ten původ a nevěděla jsem jméno, to jsem si nedohledala. Jmenoval se kuchař Petr Svíčka a jeho žena, která byla těhotná, tak právě tuhle omáčku nakombinovala s brusinkami a šlehačkou a vznikla z toho tahle legendární kombinace. Křestní jméno jeho ženy nevím, ale příjmením byla Svíčková a po ní se právě omáčka jmenuje.
2: Počkej, teď si děláš srandu nebo ne?
1: Dělám si srandu,
4: to taky všichni, že to je pravda.
1: Ale kdybyste viděli její zděšený výrazy. Jasně, že jsem si to vymyslela. Takže vyhráváš rádiový balíček.
2: Jsme zachráněni.
3: Výborný.
2: Super. Radku, posíláme rádiový balíček a jestli dneska někam na oběd půjdeš, svíčkovou si dej, jo?
3: Jasný.
1: S brusinkama, se šlehačkou.
2: Taky. Ahoj. Ahoj.

0: Co si budeme povídat, ona taková výborná svíčková, ať už je od maminky, manželky, babičky nebo dobré kuchařky, kuchaře, to je něco. Takže víme, že svíčkovou nevymyslela původně těhotná žena, která měla zvláštní chutě, proto kombinovala šlehačku, brusinky, maso a tak dále. Víme vůbec původ toho, Míšo, když už jsme to dali do raní kachny?
1: Původ víme, ono to má někde... Ono to začalo někde v Rakousko-Uhersku a oni chtěli kombinovat maso a ovoce, aby to působilo luxusně, to jídlo.
0: A vidíš, a tady to začalo. Nedávno jsem viděl nějaký video, jak někdo ohrnoval nos nad kuřecím zbroskví.
2: To je výborný.
1: Já to miluju.
0: A ten, kdo to ochutnával, jakože, fuj, to bude hnusný, jo.
2: Počkej.
0: Tak sotva tři sousta padly. Ono to není tak špatný.
1: Jo. Vlastně
2: kuřecí zbroskví. Já si to jenom tady dávám, víš, do poznámek, abych si to dneska udělal. Ten mám chuť strašnou.
0: Já myslel, že to dáš na tvojí svatbu jako meníčko.
2: Tak to zase ne.
0: Škoda, no. Ale dopřejte si, co když si to dneska někdo z vás dopřeje.
3: Raní Kiss. Každý všední den od 6 do 10. Jsou

0: S Kysem za volantem po celé republice.
1: A zase jsme v kolonách. Na D1 u 233. kilometru ve směru na Brno blokuje pravý pruh nehoda dvou vozidel. Dálnice D1 je ucpaná také od 213. kilometru na Brno a mezi 10. a 5. kilometrem na Prahu. Co D5?
2: Na D5 se směr z Prahy na Plzeň za Loděnicí je uprostřed pravého jízdního pruhu pneumatika, tak dávejte pozor.
3: Na dálnici D2 na 46. kilometru se ve směru na Brno srazila dodávka s nákladákem, bouralo se ve Staňkovicích u Loun v Jižní ulici, taky na Tachovsku ve Stříbře v Revoluční a ve Znojmě v Sokolské ulici.
4: Yes.

0: nejlepší z trancové scény v éteru Rádia Kiss. Nejnovější tracky i legendární klasiky ze světa trancu.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíru ti nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Trancepark. Už ve středu od 10 večer na Rádiu Kiss.
2: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
3: Tak to je teda bomba!
4: Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
5: www.elvaprofi.cz.
6: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
7: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
8: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
9: Hezké počasí vám přeje Brotex, výrobce přikrývek, polštářů, povlečení a bytového textilu. www.brotex.cz
0: Rádio KIS počasí.
10: Venku dnes převládá slunečné počasí, obloha je jasná až polojasná. Odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vyšplhají na 23 až 28 stupňů Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
10: Za účasti prezidenta Petra Pavla bude jednat vláda Andreje Babiše. Prezident se chce zúčastnit avizovaného projednávání koordinace účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních organizací. Premiér ale v pátek uvedl, že rozhodnutí o složení delegace na červencový summit NATO se z původně plánovaného 8. června posouvá o 2 týdny. Kabinet se bude zabývat mimo jiné zvýšením plateb za státní pojištěnce. Poláci více nakupují zbraně, jen loni si o zbrojní průkaz požádalo přes 50 tisíc lidí. Za posledních 5 let je nárůst o více než 100%. Důvodem jsou obavy o vlastní bezpečnost i větší zájem o sportovní střelbu. A teď zpátky domů.
11: Nedostatek kvalifikovaných pracovníků pomáhá řešit spolupráce Plzeňského kraje, jeho středního odborného učiliště elektrotechnického a společnosti Škoda Group. V jejich dílnách skládali studenti závěrečné zkoušky, které byly vytvořené na míru výrobě tramvají, vlaků, trolejbusů a vozů metra. Pro KIS Blanka Holoubková.
0: Sport.
10: Bývalý mistr světa Adam Ondra skončil na pražském světovém poháru v lezení na obtížnost 5. Zlato na stěně vytvořeném na centrálním tenisovém kurtu na Štvanici získal Putra Tri Ramadány z Indonésie a ve 20 letech oslavil životní úspěch. Za námi jsou zprávy v 9 hodin a pokračuje Raníky se Smíšou, Romanem a Patrikem.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
12: Be happy.

0: Dobré dopoledne, kysáci, je tu 8. červen a dnes oslavujeme Medarda.
1: Medardova kápě, 40 dní kape.
0: Meteorologové obecně berou Medarda spíš jako lidovou pranostiku, než spolehlivou předpověď, proto její úspěšnost odhadují mezi 50 až 60%. Tak snad bude dneska hezky a my vám proto hrajeme další songy Alan Walker a nebo už za chvíli taky Emily.

0: Přesně, Patriku, to je ono.
1: Správně si vybral.
0: Ano, tak budeme mluvit o Salzburgsku, budeme vás tam zvát, tak
1: to musí být takhle.
2: Výlety, sluníčko, krásná příroda, výhledy, výšlapy.
0: Hory, kopečky, pořádný šnicl a hlavně krásný túry.
3: Týden v tříhvězdičkovém hotelu s polopenzí a s letní kartou. Tohle budeme rozdávat každý den až do pátku.
2: Každý den tady u nás v Raním Kisu. Za pár minut, kysáci, někdo z vás, kdo se dovolá po naší výzvě a řekne nám, jaké je heslo na webu Wildkogl Areny, vyhraje všechno to, o čem tady mluvíme. A takhle to bude každý den, takže jakmile bude výzva, volejte a nezapomeňte, že na webu Wildkogl Areny v té sekci, kde se mluví o soutěži Rádia Kiss, je to heslo označeno červeně, že?
1: Ano, ano, tučně a červeně. Ano.
2: Jsou to dvě slova. Aha. První, které tam najdete, tak schválně, jestli za chvilku uspějete.
4: Rádio Kiss. Rádio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Tahle soutěž udělala radost spoustě posluchačů.
1: Rozdali jsme skoro 400 000 korun a jedeme dál.
0: Jsme teprve v polovině, protože soutěžíme až do konce roku.
2: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
3: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.

0: soutěž Rádia Kiss a letní pobyt ve Velkodl Aréně.
1: Otázka na vás. Plánujete výlet na toto léto? K nejoblíbenějším zážitkům pro rodiny patří tematické stezky, například skluzavková trasa nebo smaragdová stezka. Spoustu zábavy si užijete také při jízdě na horských kárách po zhruba 4-kilometrové dlouhé trase. A kde? Tohle všechno ve Wildkogel Aréně. Na webu Wildkogel Areny jste měli za úkol najít heslo dnešního dne.
2: Možná ho našel Tomáš. Tome, dobré dopoledne.
3: Ahojky, čauky.
2: Čau. Tome, řekni mi ještě předtím, než nám teda zkusí říct to heslo. Ty máš rád hory, Salzbursko, byl jsi tam někdy?
3: Jo, jezdíme tam často, jezdíme s přítelem ve dvojce v kamionu, takže do Itálie pravidelně.
2: Takže super, takže Rakousko, to tam znáš.
3: Itálie.
1: To je dobře.
4: Tak Tome, teď musíme zjistit, jestli jsi našel správně heslo. Tome, je na tobě, aby si řekl, co tím heslem je.
3: Tak heslem by mohlo být Neukirchen a Bamberg.
1: A proč zrovna tato dvě slova?
3: No tak, byli červený, byli tuční.

0: A jelikož je pondělí a bylo to první dvojka, tak bych tipnul tohle.
1: To je bedna!
2: Tome, dobře ty!
3: Tome, ty vyhráváš tak nádhernou cenu. Týden v tříhvězdičkovém hotelu s polopenzí a letní kartu, se kterou máš v ceně zhruba 60 atrakcí, jako třeba lanovky, muzea, koupaliště a spoustu dalšího.
1: Moc gratulujeme.
0: Děkuju, to je paráda.
1: Tome, vydrž nám ještě na telefonu, doladíme to spolu a nezapomeňte kysáci zítra dopoledne. Opět laďte a poslouchejte.
4: Wildkogel arénu s obcemi Neukirchen a Bramberg najdete v prázdninovém regionu Národní park Vysoké Taury. V létě tu čeká spousta tras pro turistiku, horská kola i elektrokola a okouzlující výhledy na 3000 vrcholy. Více na webu wildkogelarena.cz.

0: Tento týden za Michala Kavalčíka už připravený na značkách pan Martin Hájek.
1: Dobrý den.
0: Nazdar, Martin.
1: Dobrý den, nazdar. Nazdar. Tak co vy? Co vy prostopášníci tady?
2: My jsme
1: dneska
2: si ráno užili, těšili jsme se na tebe, zdravíme tímto i Michala Kavalčíka do Řecka. Snad to není tajné, že řekneme, že se synkem si jel na týden odpočinout. Ono, toho budou plné sociální sítě, co si budeme povídat.
1: To je jasný, no, ale že čověče vy.
2: To Řecko, viď,
1: no, to je krásný,
2: ale nádherný. On to má zařízené tak, pokud se nepletu, že synka tam vlastně odváží a jeho malý synek tam bude trávit snad celé léto. To je hezký. To
1: já
2: je.
1: Bych se chtěl narodit, čověče.
2: Jako syn Michala Kavalčíka.
1: Syn Michala Kavalčíka. On teď začíná být i bohatý docela, takže by to nebylo špatné.
2: Syn Michala Kavalčíka
1: ne,
2: je bohatý?
1: Ne, Michal Kavalčík.
3: Začíná být bohatý?
1: No, jsi se nevšimla.
3: Počkej, podle čeho?
1: Tak ty jako ženská bys to měla vidět jako první.
3: Počkej.
2: Jednu věc jmenuj.
1: Nevím, má víc auta jednou,
2: a
1: mám
2: tak
1: pocit.
2: To jsou spolupráce všechno.
1: Jo.
2: To není jeho
1: majetek. Tak já chci jaký spolupráce, mě to jedno, že to nebude moje.
0: Martine, těšíš se dneska na vysílání?
1: Velmi, samozřejmě. Samozřejmě.
3: Já to vidím na tobě, Martine, že jsi se těšil, protože ty jsi se i ostříhal.
1: Jo. No fakt, že jo.
3: No
2: hele,
3: jo.
2: Luboš tě chválí, jo.
0: Tobě to sluší. Yeah,
1: jak sobě už.
2: Tak je to tvoje na celý týden, budeme ladit.
1: Tak jo, díky, ahoj.
3: Ahoj.

0: Vše. S vámi je Martin Hájek za Michala Kavalčíka celý tento týden až do 14 hodin. Budu se na to opravdu těšit, teda takhle těšil jsem se už. Nemohl jsem v podstatě dospat a budu diktovat muziku Shona Bakera a nebo Sigalu už za chvíli.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Aktuálně tady mám jednu dopravní nehodu a čerpám tedy z vlastních análů na silnici 152 u obce Modřice, okres Brno-Venkov. Tady je nehoda dvou osobních vozidel. Takže jakmile narazíte na jakýkoliv dopravní problém, budu rád, když mi dáte vědět prostřednictvím aplikace Rádia Kys. Šťastnou cestu.

0: Kiss parádu s DJem Baselickrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kissu.
1: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
3: Zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušnej oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
4: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
5: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
6: Hezké počasí vám přeje Brotex, výrobce přikrývek, polštářů, povlečení a bytového textilu. www.brotex.cz.
7: Rádio Kiss. Počasí.
8: Venku dnes převládá slunečné počasí, obloha je jasná až polojasná. Odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vyšplhají na 23 až 28 stupňů Celsia.
7: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
8: Policisté začnou při řešení přestupků používat elektronické pokutové bloky. Při vypisování těch papírových se totiž stávají chyby a těch pak využívají řidiči, když prostřednictvím právníků usilují o zrušení uděleného trestu. Elektronické bloky začnou policisté používat o prázdninách, zatím jen na předem vybraných silnicích. Běžné papírové bloky ale úplně neskončí a stále budou k dispozici jako alternativa. Ve Spojených státech vrcholí přípravy na 250. výročí přijetí deklarace nezávislosti. Na pozadí jubilea dochází k hlubším posunům tamního politického systému. Například letošní zpráva švédského institutu Vedem uvedla, že úroveň demokracie ve Spojených státech v minulém roce zažila nejprudší propad v moderních dějinách země. A teď zpátky domů.
9: Bronzová socha dívka z Holoubicí v Liberci, která aktuálně stojí před libereckým vlakovým nádražím, se nově stala kulturní památkou. Tradiční estetika figurální bronzové plastiky v kontrastu se současným street artem symbolicky potvrzuje, že veřejný prostor patří různým druhům umění.
8: Sport. Na diamantové lize ve Stockholmu skončila po 40 závodech a 3 letech vítězná série hvězdného švédského tyčkaře Armanda Duplantise. Světový rekordman skončil výkonem 580 cm druhý. Za námi jsou zprávy a teď už startuje dopolední Kiss.
10: A za chvilku už vykopneme dnešní dopolední téma za balíček Rádia Kiss a muziku už jsem zmiňoval, takže první v řadě hned na začátku Sean Baker.
11: To nejlepší od 90. let. Kiss. Rádio Kiss.

Posloucháte Radio Kiss a dneska máme kolikátý 8. června, pondělí 26, Medard dneska, jo vidíš vlastně Medardovo kápě 40 dní kape. A už jsem to slyšel i ráno, stejně tak jako informaci o tom, že dnes máme Národní den nejlepších přátel. A já bych rád o tohle téma dnes opřel dopolední téma za balíček Radio Kiss. Mám tady nějaký drobnosti, které dáme do balíčku, pak vám ho pošleme a vzhledem k tomu, že je tedy Národní den nejlepších přátel, tak pojďte, prosím, svým aplikace Radio Kiss vzkázat vašemu příteli, přítelkyni, někomu, kdo je vám blízký. Tak pojďte mu dát nějaký vzkaz. Může to být pochvala za to, jaký je to skvělý kamarád, jaký je to přítel, přítelkyně, a nebo třeba vás něco štve, tak ho můžete dneska veřejně sprdnout. Říct, hele, jsme kámoši, ale odsuď pocuď, od tamtať po tamtať. Takže za nejlepší takový vzkaz, ať bude pochválný, a nebo někoho prostě sprdnete na dvě doby, jak se říká, můžete získat pak zmíněný balíček Radio Kiss. Ano, takže začínáme právě teď. A tady je Aqua, Dr. Jones.

0: dnešním dopoledním KISSu. Jedeme opět o balíček Rádia KISS na téma. V rámci dnešního Národního dne nejlepších přátel, komu byste co ze svých přátel, přítelkyni, jako můžete to poslat, příteli, přítelkyni, svým přátel, dokonce hromadně to můžete poslat nějaký partě třeba, to je jedno, chtěli poslat nějaký vzkaz, typu chválím tě, mám tě rád, miluju tě, já nevím, cokoliv, v rámci našeho přátelství, prosím vás, pěkně, ano, pohybujeme se jako ve friendzóně, ale na druhou stranu, i ta láska tam může hrát roli, proč ne? A můžete poslat jakýkoliv vzkaz, můžete někomu i vynadat, že je to prostě bezvadný parťák, bezvadný kámoš, nicméně na druhou stránku, čárka ale, a můžete se do toho pustit. Takže jako první to otvírá Pítres.
1: Ahoj, ahoj, já bych si chtěl vzkázat Mírovi z Olomouce, že on není špatný kluk, ani špatný kamarád, ale nesmí být ňouma, ať se polepší Míro.
0: Míro, slyšel jsi to? Polepši se, čoveče, Silvi.
2: Tak já zdravím teda kysáky všechny a hlavně teda zdravím svého nejlepšího kamaráda, což je zároveň i můj mladší bratr Ota. Oto, prosím tě, já tě miluju, miluju tě, ale smaž si tu gorilu, kterou máš na podce, když ti volám. Prosím tě. Jinak přeju krásný dopoledne, čau.
0: To chápu, jako dívat se na gorilu, když vám někdo volá, to musí být... To musí být příšerný, Eliška.
3: Já bych chtěla poděkovat mému příteli Míšovi za to, že byl celý rok trpělivý, co jsem byla ve škole. Pozítří mě čekají ústní zkoušky, byl mi celý rok oporou a za to mu patří velké díky. Takhle chci poděkovat přes éter. Doufám, že to uslyší.

0: Máte Rádio Kiss a dnes máme Národní den nejlepších přátel a já po vás chci hlasovku, kde nějakého svého přítele, přítelkyni pochválíte a nebo mu vyčiníte. Patrik.
1: Já bych chtěl tímto poděkovat mému šéfovi za jeho velkorysou výplatu. Týden po ní, když jdu okolo řeky, tak mi už i labutě hází chleba. Zdár.
0: Patriku, šéf, nemá bejt kámoš, prosím tebe.
2: I v tomto roce bude Kiss Party u Máchova jezera. 18. července na pláži Klůček. Kiss Party Live! Přímo u vody, pod širým nebem, s těmi největšími party hity a týmem Rádia Kiss. Těší se Patrik,
3: Míša,
2: Roman,
4: DJ Baselicker,
3: Lenka,
5: Honza,
6: Tendy,
7: Soňa.
2: Kiss Party Live! Vstupenky v prodeji za akční cenu. Více na webu kiss.cz nebo na Facebooku.

Kiss a jedeme stále ještě dnešní dopolední téma, stále za balíček Rádia Kiss a stále se to téma nezměnilo, je to pořád stejný ono, už ráno vlastně tady o tom mluvili raňáci, já vždycky říkám, jak to mám říkat, jako raní Kiss, vlastně. A no, on je tady, Patrik ještě tady sedí, takže on vždycky kýve nebo vrtí, když to řeknu správně nebo špatně. Národní den nejlepších přátel a v rámci tohoto národního dne jsem vám

0: abyste mi posílali hlasovky typu chválím svého přítele, přítelkyni, kamaráda, nebo mu chci něco vytknout, i tuhle možnost máte. Mikulas.
1: Nazdar Martias, tak já vím, že to asi teďka neuslyší, protože ona bude učit, ale já bych chtěl poděkovat svojí bývalý profesorce na matematiku, že mě nechala nějak projít přes střední školu a udělat maturitu, protože ty moje básničky, které jsem mi tam psal, ty za to fakt stály a ona mi to potvrdila. Takže jí pozdravuju Lucii Tichou. Tak ahoj.
0: Takže pozdravujeme Lucii a chci se jenom tak dodatečně zeptat, kdyby se tahle informace ke mně dostala, jestli jste se teda stali jako přáteli v rámci toho dnešního dne, národního dne nejlepších přátel, že jí to takhle vzkazuješ. Věrka?
2: Ahoj Martine, tak já bych strašně chtěla poděkovat bráškovi za to, že ho mám, protože i přesto všechno, co se stalo a do jakých problémů jsem se dostala, tak se na mě nikdy nevykašlal, vždycky stál při mně, vždycky se mi snažil pomoct. Prostě fakt kámoš, jaký má být.
0: Krásný Věrko a ještě Michal a půjdeme do finále.
3: Ahoj, ahoj. Tímto by som chcel pozdravit mojho velmi dobrého kamaráta Míra na Slovensko a chcel by som mu odkázat, že si velmi dobrý kamarád, veľa si mi pomohol. Ale prosím tě, prestaň chlastať. Čau, Michal.
0: To mi taky někdo tuhle říkal. A přitom já takovej abstinent. Kiss. Radio.

0: Za balíček Rádia Kiss jsem dnes udeřil na téma, kdy můžete někoho, nebo kdy jste měli možnost někoho pochválit za přátelství, nebo někoho naopak, se říká, sesekat, dát mu trochu za uši, že samozřejmě jste rádi, že ho máte za přítele, přítelkyni, za kamaráda, ale na druhou stranu, že tam máte třeba nějakou výtku v rámci Národního dne nejlepších přátel. Já dám tady ještě dvě apky. Respektive dám tady Kamilu a Veroniku a pak už půjdeme na výherní kousek, takže Kamča.
1: Já bych chtěla dneska poděkovat svojí kamarádce Dádě, která po půl páté ráno porodila naší nevěstu Zuzanku, našemu Martinkovi. Furt mě to dojímá a furt brečím jak želva, protože je to úžasný a holkám přeju strašnou zdravíčko.
0: Kamilo, děkujeme za tento krásný vzkaz, samozřejmě moc gratulujeme, je to nádherný. Chvilku nám tady trvalo, než jsme to jako pochopili, a pak jsme přišli na to, že tam už jako předurčeno, kdo si koho veme, jo. Smí se to vůbec v dnešní době ještě takhle, že už jako máte vybranou nevěstu a vybranýho ženicha? Já nevím, takhle, jestli tam pořád ještě jako v minulosti rozhodujou hmotný statky. Každopádně je to krásná chvíle, ještě jednou moc gratulujeme. Teď Veronika.
2: Ahoj, tady Verča. Já bych chtěla jenom pozdravit mého manžela Kubíka, dodatečně ještě znovu popřát narozeninám a říct mu, že je fakt můj nejlepší kámoš a nejlepší úplně na všechno. A jenom bych mu chtěla připomenout, že si vzal ženu s překvapením, že nikdy nemůže vědět, co ho překvapí, a doufám, že mi jednou ty alpaky na zahradu pořídí. Díky, čau.
0: Veroniko, asi jsme se nějak dovtípili, co by to mohlo být za překvapení, to člověk nikdy neví. Já si třeba říkám, už mě nemůže nic překvapit, a najednou koukám, jak se to říká lidově, husla do flašky. Nebo drát z betonu. Teď mě to nenapadá. To nevadí, pojďme na výherní kousek, který si dnes zaslouží Nikolas, respektive balíček Rádia Kiss. Děkujeme mu mockrát a samozřejmě gratulujeme Nikolasovi, protože podle mě je to velmi hezký vzkaz při pondělku, je to takový, že to jako zahřeje a pohladí.
3: Doufám, že stejně jako já máte někoho tak blízkého, jako je pro mě Kuba. Známe se 15 let, od 13. Jsme spolu v každodenním kontaktu a jsme tu vždy pro sebe. Vždy si pomůžeme, nikdy nenecháme toho druhého padnout na kolena. A já tímto vzkazem bych mu chtěl ze srdce poděkovat, že jsem rád za něho, vážím si ho a děkuji mu za vše, co pro mě dělá. Mám tě rád, bracho. Ahoj.
0: Jak jsem říkal, tak to pohladí, je to krásný. Nikolasi, moc gratulujeme a máš tady balíček Rádia Kiss a všem ostatním samozřejmě děkuju za to, že jste přispěli do dnešního dopoledního tématu.

0: A ještě jednou na závěr, Dua Lipa Houdinek. 10.54, vy posloucháte Radio Kiss a za chvilku budu diktovat další muziku, čekají nás Labouche anebo třeba Garrett Gates.
1: S Kissem za volantem po celé republice.
0: Děkuju Adriánovi, že poslal svůj vzkaz.
2: Všichni, co jedete směr letiště po Pražském okruhu, tak klasika, zase tunel zavřený, snad 10 km kolona. Nevím, proč zavírají ten první tunel, když za ním se dá sjet na Zbraslav a na Strakonice, mnohý nejedou dál. A zbytečně, když ty kolony jsou až za druhým tunelem. Už to tam můžete dát automaticky, stojí to každý den a každý den to dělají, zavírají.
0: Tak díky ještě jednou a mám tady informaci opět z tunelu, ale Davidského v ulici Davidský tunel v Praze. Čekejte nehodu dvou osobních vozidel a ještě tady mám hlášenou dopravní nehodu na silnici 350 u obce Polnička, což je Žďár nad Sázavou, nehoda. Taky dvou osobáků, jeďte opatrně a šťastnou cestu.

0: Když ostatní usínají, my zůstáváme s vámi. Toto jsou noční moderátoři Rádia Kiss, kteří pro vás vysílají od pondělí do pátku, od půlnoci až do 6 do rána.
1: Zdraví vás Kuba,
2: Lenka,
3: Alex,
4: Katka
5: a Lukáš.
0: Rádio Kiss vysílá non-stop. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
6: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodinná akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket Energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
7: Tyjo, to je bordel, to je binec, to je ale nepořádek.
8: Kdo pak to uklidí?
0: Uklid.to. Uklidová služba pro domácnosti a firmy. Najdete nás v Kercher centru v Litvínovicích nebo na uklid.to.
9: Wavesport. Cyklisti, cyklistky a příznivci značky Scott, pozor! Wavesport v Českých Budějovicích za viaduktem nabízí vybavení pro cyklisty, horská kola, dětská kola, elektrokola, doplňky a oblečení nejen značky Scott. Wavesport. Více informací na www.vavesport.cz.
10: Vypadá váš trávník, jako by se chystal spolknout sousedovic psa? Klid! Pořiďte si robotickou sekačku, která seká tak pilně, že by si zasloužila volný víkend. U nás najdete roboty Husqvarna, Mamotion i Honda. Profesionální krotitelé neposedných travních džunglí. Stavte se na prodejnu na Vančurově náměstí v Hradci Králové nebo mrkněte na www.zahradnitrendy.cz.
11: Hezké počasí vám přeje Brotex. Výrobce přikrývek, polštářů, povlečení a bytového textilu. www.brotex.cz.
0: Radio Kiss počasí.
12: Venku dnes převládá slunečné počasí, obloha je jasná až polojasná. Odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vyšplhají na 23 až 28 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
12: Zavedení nové univerzitní rady, posílení funkce rektorů a mnohé další změny obsahuje velký návrh na reformu vysokých škol, který připravuje ministr Robert Plaga. Právě nový orgán univerzitní rady by měl přinést výraznou změnu ve fungování vysokoškolské samosprávy. Do jisté míry by se totiž například omezily pravomoci akademických senátů. Rada vysokých škol souhlasí, že je reforma potřebná, ale obává se ztráty nezávislosti a politizace. Prohlídka dominanty německého Kolína nad Rýnem už nebude zadarmo. Za vstup do kolínského dómu, nejznámějšího kostela u našich sousedů, od července zaplatíte 12 euro, v přepočtu asi 290 korun. Novinka má své zastánce i odpůrce. A teď zpátky domů.
13: Nedostatek kvalifikovaných pracovníků pomáhá řešit spolupráce Plzeňského kraje, jeho středního odborného učiliště elektrotechnického a společnosti Škoda Group. V jejich dílnách skládali studenti závěrečné zkoušky, které byly vytvořené na míru výrobě tramvají, vlaků, trolejbusů a vozů metra. Pro KIS Blanka Holoubková.
0: Sport.
12: Jakub Krejčí vyhrál na světovém poháru v Troji kajak cross a oslavil v Praze vítězný double. Po pátečním triumfu v klasickém slalomu ovládl finále v kontaktní disciplíně, která v mužské kategorii skončila dvojnásobným úspěchem domácí reprezentace. Druhý totiž projel cílem 37letý navrátilec v národním týmu Vít Přindiš. Tolik zprávy v jedné minutě na KISu a Tereza Jandová.
14: Mnohokrát děkuji, Teresko, je s vámi Martin Hájek. Tento týden za kolegu Michala Kavalčíka a dnes samozřejmě jako každý den do 14.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
15: Be happy.

0: Mimochodem, jedno z mých dětí je teď v osmičce, takže vzhledem k tomu, že bude příští rok dělat přijímačky, tak jsou u nás známky samozřejmě ostře sledovanými vlaky, protože nejdůležitější je osmá třída. Dětní vědi, o čem mluvím, a ve chvíli, kdy se s tím potýkáte vlastně v tomhle tom věku, tak víte, jak je to důležitý. Sice bude dělat ještě talentovky, ale vysvědčení z osmičky, tam potom budou ty bodíky, že jo, a ty jsou samozřejmě důležitý, to znamená, každá jednička v tuhle chvíli je velmi důležitá. No a krom toho mají také vaření, on si vybral vaření, je po tatínkovi samozřejmě, takže z těch volitelných předmětů si tam vybral vaření a přistála mu tam jednička. Říkám, dobrý, no tak každá známka, dobrá jednička z vaření. Bezvadný, říkám, co jste tam dělali na tom vaření? No paní učitelka nás vzala ven a opejkali jsme si bušty. Já říkám, ježíš, no tak to je hodná, ne taková sympatická opravdu. A říkám, to je dobrý. A druhý den mu tam přistála známka za tohle vaření. Já říkám, Ježíš Maria, když byli venku a opejkali si busty, tak dostali všichni jedničku a každá ta známka má ten popisek. A tam bylo napsáno za jedna tepelná úprava na ohni. To mě pobavilo. Víc takovej.
1: Kiss. Radio Kiss. Kiss.

Krásný vzpomínky a to nejlepší o 90. Jedeme samozřejmě 24/7, vy posloucháte Radio Kiss. Je s vámi Martin Hájek ještě jednou, máme čtvrt na 12. Já jsem tady před malou chvílí mluvil o mém synovi, který je teď v 8. třídě, takže na každé známce záleží, protože se mu to bude hodit. Příští rok bude mít přijímačky, umělecký zkoušky a tak dále. Talentovky, umělecký zkoušky. Co si nebo vzpomenout na to slovo, když to člověk řekne před chvilku, nicméně. Já mám samozřejmě s dětma veselý chvilky pořád. Moje holčička, malinká, teda takhle, malinká holčička, no, tak už jako 11 let. Tak jsme šli do kina nedávno a bylo to přístupný až od nějakého věku a slyším, jak se jí žena ptá. Já jsem byl nahoře v patře, připravoval jsem se a dole slyším, jak se jí ptá, no a co budeš dělat, když se tě zeptají, kolik ti je let třeba, protože jako je menší, jo, je taková, ona je fakt jako po mně, malinká, menší, jako a drobnější, jo. A ona říká, tak jim tam řeknu, že jsem malá po tátovi, no vždyť se na něj podívejte. Ještě, že na to nedošlo. Kiss.

Posloucháte Radio Kiss? Narazil jsem docela na zajímavý článek, že britskému farmáři došla trpělivost a cizí auta parkující na jeho pozemku pohnojil. Ano, je pravda, že když zaparkujete někde, kde nemáte, tak může těm lidem pak dojít trpělivost, protože pořád jim tam někdo parkuje a oni můžou tisíckrát vysvětlovat, že se tam prostě parkovat nemá. Je pravda, že já tohle zažívám taky. Já tam mám takový stání a ještě to nemám dodělaný pro dvě auta, nemám to jako dodělaný celý, takže zatím tam končí veškerý bordel. Teda, pardon, nepořádek. Všechno tam jako dávám zatím, protože tam dělám nějaký stavební úpravy. No a neustále mi tam chodí sousedovic psy prostě jako na záchůdek, jo. Takže pořád tam jako něco vybírám, protože si myslí, že když to tam vypadá jako na smetišti, takže se tam můžou jít a vidím souseda, jak tam stojí prostě a nechá toho pejska, aby se tam šel vydělat. Takže taky už přemýšlím, co s tím. A mimochodem, když mluvíme tady o tom farmáři a o mně ve chvíli, kdy už mi taky trochu dochází trpělivost, tak si pamatuju, že jeden můj kamarád taky parkoval někde, kde neměl. A měl tam dohady s nějakým pánem, nebyl to soused, bylo to někde v nějaký jiný vesnici, myslím, že jezdil za nějakým děvčetem a parkoval, kde neměl. Nedalo se jinde, no tak tam parkoval půlkou auta na trávníku a tomu panu důchodci se to nelíbilo a on si nechal v létě pootevřená okýnka, aby tam neměl vedro. No a ten pan důchodce tam udělal něco podobného jako tady britský farmář a když přišel do toho auta, tak to tam nevábně vonělo, protože tam nazbíral něco po zvířátkách svých, po pejscích a po kočičkách a v

Připomeňte si dobu, kdy vám vůně Tuzexu připomínala sen o prvních džínách. Jeden z největších hitů 80. let. Hrajeme na rádiu.

krásnou osmdesátku, i když tahle deska se narodila vlastně úplně na sklonku osmdesátek a vyšla v rámci alba New Kids on the Block, které se jmenovalo právě Step by Step. Vyšla v roce 1990, mimochodem na tomhle albu nebo na tomhle tom CDčku najdete i druhý velehit, bylo tam nahrávka Tonight, ta se taky hodně hrála. A ostatní pecky samozřejmě taky za to stály, takže to byl rok 1990 úplně konkrétně. Díval jsem se na 10 nejúspěšnějších boybandů ever, takže mezi 10 nejlepších a řekněme nejvlivnějších boybandů historie hudby patří právě fenomény, jako byly Backstreet Boys, One Direction, BTS, pak tam byly Take That, Westlife, Boyzone, Jonas Brothers, Jackson 5 a právě zmíněný New Kids on the Block, který jsme si teď hráli. Takže jedna vzpomínka, jedna fantastická vzpomínka na dobu, kdy jsem nosil takový krásný lakýrky, boty, měl jsem takový sáčko a tenkrát i chlapi měli vycpaný ramena. Vzpomínáte si na osmdesátky jako celkově? To byla... Jo, a měl jsem trvalou, teď jsem si vzpomněl. A měl jsem taky trvču, samozřejmě, jak jinak ne. Tak to bych nebyl správný frajer a vexlá.

0: chvilku čas oběda a mimochodem v příští hodině tam mám jeden letní jukebox, tak se na to můžete těšit. 11.56 a kousek, kdy posloucháte Radio Kiss a do příští hodiny vyberu třeba Playa Hity anebo Tiesta.
1: S Kissem za volantem po celé republice.
0: Aktuálně tady od vás nemám žádnou dopravní nehodu, žádný dopravní problém, tak vemu ze svých zásob v ulici třídy Maršála Malinovského v obci Uherské Hradiště. Čekejte dva osobáky v sobě a ještě tady mám jednu dopravní nehodu, už to vidím, na silnici u obce Levínská Olešnice, okres Semily. Tady taky čekejte dopravní nehodu, šťastnou cestu, jeďte

0: tak ho i sleduj na Instagramu, YouTube a Facebooku.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby.legal.cz.
3: Chcete 1000 korun za odběr a ještě něco navíc? Darujte krevní plazmu v Plazma Plus. Pomáháte zachraňovat životy a nově získáte až 1000 korun za každý odběr. Darovat můžete každých 14 dní. Přijďte se zaregistrovat a řekněte heslo Rádio. Získáte dárek navíc. Objednejte se na plazma.plus.
4: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
5: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď, rodinná akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket Energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
6: Hezké počasí vám přeje Brotex, výrobce přikrývek, polštářů, povlečení a bytového textilu. www.brotex.cz.
7: Rádio Kiss počasí.
8: Dobré poledne vám přeji. Dnešní obloha bude jasná až polojasná, večer pak v Čechách od západu čekejme přibývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty jsou mezi 24 až 28 stupně Celsia. Na horách bude kolem 20 stupňů.
7: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
8: Do Strakovy akademie dnes předpolednem dorazil prezident Petr Pavel. Zúčastní se části schůze vlády. Projednat chce koordinaci účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních organizací. Premiér Andrej Babiš nicméně minulý týden řekl, že rozhodnutí o složení delegace na červencový summit Severoatlantické aliance, které měl mít původně kabinet dnes na programu, se posouvá o 2 týdny. Británie, Francie a Německo podporují návrh prezidenta Volodymyra Zelenského na přímý dialog mezi Ukrajinou a Ruskem. Zelenský ve čtvrtek poslal ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi otevřený dopis, ve kterém ho vyzval k ukončení 5. rokem trvající ruské invaze na Ukrajinu a ke společné schůzce. Putin ale reagoval slovy, že k setkání nevidí důvod. A teď zpátky domů.
9: Správa železnic v létě zakonzervuje další nepoužívaný úsek železniční trati v Horním Slavkově na Sokolovsku. Bude sloužit jako cyklotrasa a propojí Horní Slavkov a Kounici. Cesta naváže na loni otevřenou cyklotrasu z Lokte. Úsek je 1,5 kilometru dlouhý a jsou na něm 2 kamenné viadukty a 1 tunel. Pro KIS Lucie Sinková.
7: Sport.
8: Čeští hokejisté odehrají příští rok své zápasy v základní skupině B mistrovství světa v Düsseldorfu. Podle původních plánů, které zveřejnila Mezinárodní hokejová federace v pátek na svém webu a později je stáhla, měli hrát v Mannheimu. Novou verzi federace po dohodě s německými pořadateli vydala dnes. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
10: Já si myslím, že první hodinu teď na KISu po 12. budou vévodit především letní hity. Za chvíli vysvětlím víc a teď Summer is Magic.
7: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
8: Be happy.

0: studiu a najednou už to je. Takže 12.09, pokud právě obědváte, pokud už u vás cinkají příbory, tak samozřejmě dobrou chuť. No a abych já to trošku podpořil, tu letní atmosféru, protože já jsem tady říkal a vlastně mluvil jsem tady o tom, že ta první půlhodina bude protkaná letními hity. Tak jako Tiesto, taky se dá brát za letního, kterýho jsme si teď hráli. Předtím tam byly playa hity, The Summer is Magic, Royal Gigolos, to se myslím hrálo taky v létě, pak tam bude Medúza, taky by se to dalo považovat za letní hit. Takhle, ono vlastně každá písnička se dá považovat za letní hit, ve chvíli, kdy si ji s tím nějakým způsobem spojíte. A teď já, abych vám dal takový jako trošku prostor, tak si pojďme dát jednu letní devadesátku, o které rozhodnete vy. Ano, zcela výjimečně, ve 12 dáme jeden jukebox. Za chvilku zazní výzva, jakmile zazní, dovolejte se do studia na 210-323-323 a pak o tom rozhodnete, která z letních pecek, takže už zkuste jako popátrat trošku v paměti, co se vám vybavuje v rámci letních nahrávek a letních hitů, tak která tady zazní. Ať to prosím vás není nějaká bejkárna velká, jinak vás budu muset usměrnit. Ano, dohodnu to.
1: Radio Kiss.

0: 16, kdy posloucháte Radio Kiss a já jsem před malou chvilkou vyhlásil, respektive zazněla tady výzva, abyste zavolali do studia na 210-323-323, protože je tady možnost přát si jeden z letních hitů. Tak, jak si je třeba pamatujete, nemusí to být nic úplně nutně třeba z minulosti, ale je to samozřejmě fajn zaspomínat, může to být v podstatě jakýkoliv letní hit vás napadne. Před malou chvilkou se dovolal Max. Bohužel tomu to teda vypadlo, což mě mrzelo, sympatický hlas a tím druhým je kdo, ptám se. Haló, tady je Martin.
1: Ahoj, Kristýna.
0: Kristýno, odkud k nám voláš?
1: Já volám z Milovic.
0: Z Milovic, tak to je kousek tady. To v podstatě není zas tak daleko, tam jezdíme s dětma, když jedeme do Mirákua. Tak jezdíme kolem Milovic, mám tam taky kamaráda Pavla, třeba mě zrovna poslouchá, má tam takovou sympatickou restauraci. Tak Pavlíku, moc tě zdravím, jsou to ty Milovice tady u Prahy?
1: Jo, to jsou.
0: Jo, dobrý, ok. Abych nemluvil tady o nějakém městě a ty jsi byla úplně odjinuť. Kam se chystáš na léto, třeba na prázdniny? Máš už něco naplánovaného, aspoň trošku?
1: Jo, chystáme se s mamkou a se ségrou na Krétu.
0: Aha.
1: A pak ještě beru dceru na dovolenou na Slovensko.
0: Aha, takže pěkný. Kréta pěkný, to chválím, hezky. Hezky.
1: Jo, těšíme se.
0: Aha, no to my letos máme tady po Čechách, my milujeme Čechy a už protože máme nějaký domácí takový větší investice, jak jsme se letos rozhodli, že budeme ráčat doma sedět na pérdeli a že si to obšlápneme v Čechách. Takže ty jsi vybrala...
1: Jo, Čechy jsou taky krásný.
0: No nádherný, miluju Čechy. Emily a Justice, cítím vůni lesa, je to letní závan, je rozhodně, ten alkohol a tak dále, to všechno k létu samozřejmě patří, no. Takže děkuju, že jsi zavolala, vybrala si a já pouštím, měj se moc hezky. Děkuju.
1: Ano, měj se.
0: Ahoj. Kiss. Radio Kiss.

0: cílů.
1: Wildkogel arénu s obcemi Neukirchen a Bramberg najdete v prázdninovém regionu Národní park Vysoké Taury. V létě tu čeká spousta tras pro turistiku, horská kola i elektrokola a okouzlující výhledy na 3000 vrcholy. Více na webu Wildkogel arena.

0: Bylo vlastně svým způsobem signifikantní i v tom, že se tam hrálo hodně R&B. Vy posloucháte Radio Kiss. To je první věc, druhá věc je, že jsem tady trošku malinko přejel, nebo respektive jsem jako přefrčel téma osmdesátky, když jsme si tam hráli New Kids on the Block v minulý hodině, tak já jsem tady mluvil o tom, že jsem měl trvalou. A zbudilo to trošku jako vlnu zájmu. Je pravda, že tam byly zmíněná, nebo byla tam zmíněná saka se zvýrazněnými rameny. A to nosili i chlapi tenkrát, to si pamatuju. Byly tam džíny, bundy, takový ty typický haberovky. Kraťasy, vlastně džínový kraťoučky, že i chlapům z toho koukala půlka zadku. Tak takový jsem měl samozřejmě taky. Bylo to velmi jako sexy. Alespoň já jsem si teda připadal velmi sexy. K tomu se nosily tenisky a vysoký jako podkolenky a to nosili i chlapi. Jo. Jediný, co jsem tenkrát neměl, co se týče vlasů, byl mulet. Zvaná vepředu dlouhý, vzadu krátký, nebo jak to bylo, tak mejdan se tomu říkalo, nebo já si to nepamatuju, moje žena ví úplně přesně, o čem je řeč, a tak to jsem jediný neměl, ale co jsem měl, tu zmíněnou trvalou, o který jsem tady mluvil, a tím se k tomu vracím, protože Aleš mi tady nechal vzkaz.
1: Čau Aleš, cože jsi měl trvalou?
0: No jistě.
1: No to ne, to ti nevěřím, tyme. No ty jsi musel vypadat, teda. Musel jsi být fešák samozřejmě, ale to se snad děláš. Čau, zdravím tě, ale jsi z Kovošrotu.
0: Nedělám, zdravím na bagr do Budějic, do Kovošrotu, ne, fakt nedělám. Měl jsem normálně trvču, byl jsem krásný kluk, tenkrát po vzoru Modern Talking, protože tam mě velice učaroval Thomas Anders, protože si myslím, že mám podobný, hluboký, zářící oči. A tak jsem si nechal udělat trvču. A bylo to prostě fantastický.
2: Radio Kiss. 1, 2, policajt, 3, 4, grenadier, 5, 6, alte kek, 7, 8, gute nacht.

0: Upside Down, taky známá stará pecka a námět mnoha hudebních producentů. Mimochodem, já jsem tady mluvil o osmdesátkách, mluvil jsem tady o trvalý a fakt jako vlna, když jsem řekl, že jsem měl v 80. letech trvalou, tak jako se zvedla velmi silně a já jsem si tam nemohl vzpomenout na ten mulet, takovej ten účes, jak se to říkalo, ale myslím si, že je tady, kdo to byl? Vašačka? Pardon, jestli to čtu špatně, mě uved na pravou míru.
1: Ahoj, k tomu mulatovi, jak jsi říkal, tak jo. Je to vpředu biznis, vzadu party.
0: Ano!
1: Takže vepředu krátký a vzadu dlouhý.
0: Přesně tak, vpředu biznis, vzadu party. Počtěte jedno. Tak já jsem si na to nemohl vzpomenout, jak se to tenkrát říkalo jinak. Aleš dal svůj příspěvek na trvalou, jsem netušil, taková blbina vás hujme.
2: Ty jsi prostě řízek, Aleš z Bagru, díky moc, já jsem se zase šišel kysu, ale ten Tomáš Anders, vy jste si mírně podobný,
0: jasně.
2: Já si myslím, že si musel být opravdu fešák si byl, jako pokud jsem byl aspoň trošku podobnej, tak jako po tobě museli holky fakt letět, to jako bomba, čau Aleš z Bagru z Budějc.
0: Aleš, moc tě zdravím ještě jednou, jasně letěli po mně prostě. Já jsem byl úplně v centru dění. Já jsem Aleši Pindě, já jsem malý, já jsem musel počkat, až ty velký ošlehaný kluci ostrouhají, respektive až ukážou, že jsou naprosto nepoužitelný pro život. A pak jsme teprve přicházeli na řadu my malí, který jsme to museli ukecat, takže tak jednoduchý to nebylo. Lenka.
3: Tak to utrvalo, můj manžel v té době měl taky trvalou a taky to byl střih Modern Talking, takže já ti plně věřím. Čau, Leňa.
0: Leňo. Za tebou je Miška ještě, kterou teď pustím, která sice říká, že věří, ale potřebuje důkaz místo slibu.
4: Martine, trvalá, jako dobrý, já ti to věřím, ale chci důkaz. Dej nám důkaz, prosím.
0: Ten důkaz mám na svém instagramovém účtu. Když se podíváte na Martin_Hájek, tak tam najdete, ale hluboce v historii, jednu fotku, kde sedím, mám tuhle tu trvalou a kde sedím takhle a vedle mě sedí taková poněkud si myslím dospělejší dívka. Já jsem tenkrát chodil s jednou holkou z Německa, jo, z Berlína. A protože to jsou holky, které vás naučí spousty věcí, že jo, Češky tenkrát ani nevěděli, o co jde. A tak tam mám jednu tuhle tu fotku na Instagramu, kde mám tuhle trvalou. Tak když se tam podíváte, tak uvidíte, že opravdu neke, fakt ne.
5: Kiss. Radio Kiss.

0: A ještě jednou na závěr Dario G. A další muzikou bude Mabel a nebo Daddy Yankee.
1: S Kysem za volantem po celé republice.
0: Děkuju moc krát Jirkovi za info.
2: Pozor, D5ka u Plzně, směr Rozvadov, 74,5 kilometr stojí odstavený kamion, je to jenom na výstražních světlech.
0: Děkujeme, Vojta.
3: Na dálnici D1, 176,5 směr Praha, hoří dodávka, nejsou tam ještě ani hasiči, takže se to tam asi začne potom štosovat, bacha na to.
0: Ano, patrně, a ještě tu mám jednu informace v ulici Benátky v obci Česká Třebová, což je Ústí nad Orlicí, nehoda dvou osobních vozidel, a to by snad prozatím mělo být vše. Šťastnou

0: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
1: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
3: Zahradní židle? Máme. Grily? Máme. Sprchy? Máme. Venkovní kuchyně taky máme. New Visit Garden. Tohle není jen zahrada. To jsou zahradní trendy. Celá zahrada na zahradnitrendy.cz nebo na Vančurově náměstí v Hradci Králové. www.zahradnitrendy.cz.
4: Zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
5: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
6: Hezké počasí vám přeje Brotex. Výrobce přikrývek, polštářů, povlečení a bytového textilu. www.brotex.cz.
7: Rádio KIS počasí.
8: Napříč republikou je jasno až polojasno a večer bude od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty atakují až 28 stupňů Celsia. Na horách je kolem 20 stupňů.
7: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
8: Petr Kramný, který byl v roce 2016 odsouzen k 28 letům vězení za vraždu manželky a dcery během dovolené v Egyptě, požádal po třetí krajský soud v Ostravě o obnovu řízení. Podle informací ČTK návrh na obnovu podal sám Kramný. První žádost o obnovu Kramný a jeho advokátka Jana Rejšková stáhli. Druhé krajský soud nevyhověl a návrh zamítl. Toto rozhodnutí později potvrdili i soudy vyšší instance. Obchodní řetězec Penny Market dostal od České obchodní inspekce maximální pokutu 1 milion korun za to, že opakovaně porušil zákaz prodeje alkoholu mladším 18 let. Šlo o období od loňského února do loňského dubna. Obchod v 7 případech alkohol prodal figurantům ve věku 15 a 16 let. Pokutu udělil jihomoravský a zlínský inspektorát. A teď zpátky domů.
9: Další kontrolu řidičů jednostopých vozidel provedli pražští strážníci. Několikadenní kontrolní akce se zaměřila především na motorkáře, jezdce na elektrokoloběžkách a mopedech nebo elektrokolech. Kontrolou prošlo 94 vozidel a 21 řidičům strážníci uložili pokuty ve výši 57 tisíc korun.
7: Sport.
8: Dánský fotbalový reprezentant Christian Eriksen, který v neděli při přípravném utkání s Ukrajinou podruhé v kariéře skolaboval na hřišti, je v dobrém stavu a náladě. Podle týmového lékaře bude 34-letý záložník brzy propuštěn z nemocnice. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou, za hodinu nás čekají další.
10: A my jdeme na další nálož muziky toho nejlepšího od 90. a jak už jsem sliboval před malou chvilkou. Teď Mabel a Disco Disco.
11: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
12: The

0: Nevím, jestli to víte, kdo je to vlastně gazolína ve své podstatě. Jestli jste se někdy nad tím zamysleli. Je to vlastně manželka pumpaře. Je gazolína, že jo. Dneska se jezdí i na plyn, takže prostě ta paní, která tam většinou sedí v místech, kde můžete jako si natankovat plyn, protože někdo má, že jo, benzín, někdo naftu, někdo jezdí na elektriku, dneska někdo pořád ještě jezdí na plyn. Ta gazolína je ta paní, která vám tam napumpuje ten plyn, tak to je ona. Takže to byl Daddy Yankee a jeho gazolína, s největší pravděpodobností jeho choť, o ní asi zpíval. Teď je 13 hodin a 11 minut úplně přesně s vámi Martin Hájek celý tento týden za kolegu Michala Kavalčíka mezi 10. a 14. hodinou. A za chvíli se taky opřu o lepší než originál, protože mě tam zaujali Lunetici a jejich Party Song Celebration, tak za chvilku se k němu dostanu.
1: Kiss. Radio Kiss.
2: Hi Radio Kiss, I'm Gino from Aquagain and you listening to my new single,

Byl jsem na jednom z koncertů Robbieho Williamse a musím říct, že to byl úžasný zážitek. Je to prostě, jak se říká lidé, je to šaumen ten kluk. A nejenom, protože tam byly ještě jako předskokaní i Rager, takže bych řekl, že to bylo něco jako, když si koupíte Head & Shoulders, tak to máte dva v jednom, jo? Takže to máte i šampón, i kondicionér dohromady. Tak, takhle, tohle byly dva šampóny, teda musím říct. Takže to je první věc. Druhá věc je, že jsem se chtěl na chvilku zastavit u raního Kissu a rubriky lepší než originál, protože v pátek 12.6. a 19.6. proběhnou rekapitulace toho nejlepšího z první i druhé sezóny. Toho, co jsme tady kdy natočili a naši hosté, nebo potažmo hosté ranního Kissu. A pak 26.6. nám ranní trojka představí poslední společný song této rubriky. A já se na to teda těším a byl jsem teď jako překvapen. Co tam natočili Lunatic? Já nevím, jestli jste to slyšeli. Oni předělali písničku Celebration. Takovýhle největší nebo jeden z největších party songů ever.

Teď jsem si chtěl do kluku trošku rypnout a říct, ale kluci, mohlo to být trochu lepší. Je to výborný, já jsem velmi překvapen. Samozřejmě musím říct, že všechny ty pecky, které tady vznikly, jsou skvosty, budou to neopakovatelné chvíle, už ve chvíli, kdy vlastně se to bude celý rekapitulovat. Doufám, že se tam taky samozřejmě dostanu. Romane, jestli mě posloucháš. Takhle, Roman poslouchá úplně vždycky, že jo, protože čert a programový ředitel nikdy nespí. Takže se na to těším a tady musím teda pochválit, opravdu musím pochválit Lunatic za krásný přístup. Oni jsou tam i ty sloky. Já jsem chtěl vzít jenom ten refrén, abyste to slyšeli. Takže nezapomeňte poslouchat ráno. 12. a 19.6. rekapitulace a pátek 26.6. poslední song této rubriky Lepší než originál. Radio.

0: Tahle soutěž udělala radost spoustě posluchačů.
1: Rozdali jsme skoro 400 000 korun a jedeme dál.
0: Jsme teprve v polovině, protože soutěžíme až do konce roku.
2: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
0: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
4: Yes. Open, come on. Martinez, the ready girl.

0: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
1: Samozřejmě, že i tohle, tuto rubriku, přesně toto místo, takzvaně zatáhnu i za kolegu Michala Kavalčíka, takže je tady moudro dne. Soustřeďte se, aby vám to neuniklo. V budoucnu by vás to mohlo ochránit před nějakým nechtěným problémem. Pokud stojíte, milí kysáci, v Tesku u pokladny a ozve se pojďte na trojku, tak to není výzva, jak by se mohlo zdát.
0: KISS Radio KISS Radio.

0: jsme si zase trošku zaspomínali. Jedna taková, řekněme, podpultovčička osmdesátka v tomto případě. Briana Adamse, Brian Guy Adams, mimochodem, a teď pozor, je to kanadský nejenom rockový zpěvák, kytarista. Některé ty věci, pokud já vím, ale pokud se aspoň trošku vzpomínám, tak myslím, že si i napsal, ale pozor, je to taky fotograf. To je ještě důležitý říct, že od každého něco, kousíček i tady, kousíček umění tady a tady a tady a tady. Takže Summer of 69 je poslední kousek, který jsem pro vás mohl dneska vybrat. Doufám, že se vám ta nálož toho nejlepšího 90. ode mě líbila. Já se budu těšit opět zastoupen, tedy respektive já budu zastupovat v zastoupení, jsem chtěl říct, Michala Kavalčíka, který tady není celý tento týden. Takže se s vámi loučí Martin Hájek. Mějte skvělý den, začátek, úspěšný začátek a vstup do nového týdne. Ať se vám daří a já se na vás budu těšit zítra dopoledne a po mně už odpolední jump. Teda takhle, ještě nevím, jestli v plném složení. Jestli náhodou za chvilku nepřiběhne Magda a neřekne, musíš tady se mnou zůstat. Občas se to taky stává. Jinak po jim boku samozřejmě taky Radek Hrdina. Mějte se a zítra v 10. Ahoj.
1: Kiss. Radio Kiss.

0: Hezky jsem za volantem po celé republice.
1: Krásné odpoledne vám přejeme, pojďme spolu nejdříve na dopravu. Jedna nehoda se nám stala v Brně, je to v ulici Křenová a bouralo se například taky v Ostravě a tam by to mělo být k ulici, k vidralinám.
2: Drásov, Brno venkov, Tišnovská ulice, tady se bouralo stejně jako v Praze ke Krči. I tady počítejte se zdržením a aktuálně je taky dopravní nehoda v Ostravě a to je ulice k vidralinám.
1: Tak šťastnou cestu s rádiem Kiss.

0: WaveSport. Cyklisti, cyklistky a příznivci značky Scott, pozor! Pozor! WaveSport v Českých Budějovicích za viaduktem nabízí vybavení pro cyklisty, horská kola, dětská kola, elektrokola, doplňky a oblečení nejen značky Scott. WaveSport. Více informací na www.wavesport.cz.
1: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
2: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce. Tak buď od 20. června u toho.
3: Tyjo, to je bordel, to je binec, to je ale nepořádek.
4: Kdo pak to uklidí?
1: Uklid.to. Uklidová služba pro domácnosti a firmy. Najdete nás v Kercher centru v Litvínovicích nebo na uklid.to.
5: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodinná akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
6: Hezké počasí vám přeje Brotex, výrobce přikrývek, polštářů, povlečení a bytového textilu. www.brotex.cz.
7: Radio Kiss počasí.
8: Napříč republikou je jasno až polojasno a večer bude od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty atakují až 28 stupňů Celsia. Na horách je kolem 20 stupňů.
7: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
8: Dospělý samec klokana obrovského napadl v neděli večer v plzeňské zoologické zahradě ošetřovatelku při rutinním krmení. Zraněnou ženu odvezla záchranná služba, stále je v nemocnici. Dnes to ČTK řekl mluvčí zoo Martin Vobruba. Událost je podle něj ojedinělá, nic takového se dosud nestalo. Proč jinak klidné zvíře ženu napadlo, zoo zatím neví. Evropská komise dnes potvrdila, že uzavřela předběžný přezkum kvůli dostavbě jaderné elektrárny Dukovany. Týkal se zahraničních subvencí pro jihokorejskou společnost KHNP, která má nové bloky postavit. Přezkum neodhalil žádné důkazy, že by byla porušena unijní pravidla. A teď zpátky domů.
9: 31. ročník Mezinárodního festivalu Regiony se v Hradci Králové uskuteční od 19. do 26. června. Tentokrát bude spojujícím tématem dialog. Noční návraty návštěvníků festivalu v pátek 19., v sobotu 20. a v pátek 26. června letos poprvé ulehčí speciální autobusové linky.
8: Sport. Čeští fotbalisté měli před startem mistrovství světa povinný mediální den ze strany pořadatele FIFA. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka na základně v Dallasu absolvovali focení a natáčení. Hráči například předváděli svoji oslavu vstřelené branky. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už je tady odpolední jump.
10: Krásné pondělní odpoledne, protože Magda Vronková, taky Radek Hrdina.
11: Z muziky Taylor Swift nebo LMFAO startuje odpolední jam na Kissu.
12: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
10: Be happy.

0: Přátelé, odstartoval nám pondělní odpolední jump. Já jsem se zasekla hnedka takhle krásně na začátku. Nicméně my vám samozřejmě přejeme krásný týden. Já bych se maliličkou poohledla vlastně za teďka uplynulým víkendem, protože my jsme s partnerem v pátek navštívili kino po dlouhý době a zašli jsme si na nejnovější...
1: Teď jsi měla stopku, viď, x let, že jo?
0: Proč?
1: Jsi dělala hrozný věci a teď už zase můžeš.
0: Teď už můžu, ale mě vždycky spoutají a je to v pohodě. Ale šli jsme, co jsem chtěla říct, šli jsme na vlastně teďka poslední hit Scary Movie 6 a vřele doporučuju teda. Je to hrozná bžunda a kluci, kteří to vlastně vytváří tyhle ty filmy, tak se absolutně v ničem nedrží zpátky. Politika,
1: naopak,
0: vůbec
1: naopak
0: nic.
1: Naopak, já jsem koukal na tvůrce a hlavní protagonisty a vůbec producenty, kteří tohle to jedou, samozřejmě šoredničky a líbí se mi to, že řekli na plnou hubu, že je potřeba to vrátit zase zpátky na zem a opravdu zase si dělat legraci z tady těch věcí, protože je to už opravdu za hranou toho, co svět řeší a musí se vrátit nekorektnost do těch některých filmů, jako jsou parodie právě. Takže já jim za to moc krát děkuju a těším se, budu.
0: Já jim taky děkuju, moc jsem si to užila, takže od nás takový malý tip, pokud byste vyrazili do kina, teď už, ale startuje?
1: Ne, v pohodě, jsem rád, že jsi si řekla svůj víkend, jo, a já ten jako řešit nebudu, takže ne, v pohodě, já bych rád pozdravil, teda aspoň si Magda dovolí, teda novou manželé Urbanovi, který měli v sobotu svatbu a byl to neuvěřitelný mejdan, jeli jste naprosto geniálně, zdravím každýho z vás, protože jste byli skvělí a v pátek to byla Magdalenka, která oslavila 40. narozeniny, ne ty stará bréco,
0: jo,
1: Magdalenka Kotková, takže prostě víkend plnej kalby, takže díky moc za pozvání a byli jste skvělí.
0: A teď už pokračujeme s muzikou na kysu.
1: Teď už můžeš, Magdo.
0: Můžu, dobře, tak jo.
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na kysu.

0: Quiz Hit v jedné vteřině.
1: Samozřejmě, že takhle při pondělku začínáme opět naší rubriku Poznej Quiz Hit v jedné vteřině a bude hádat dneska Radek. Mám pro tebe nachystaný takový indicie, byl to mega hit.
2: Dobře, tak kolik tady hrajeme, takže ano. To není zrovna úplně.
1: Je to, dalo by se říct, že to není 90, je to mileniálovka. Mileniálovka, no já to ani neřeknu.
2: Dobře.
1: A pojďme o to. Nicméně je to taková skupina, kdy se potom někdo přidal a až potom, když se tam ten někdo přidal, tak vlastně vešla dost povědomí právě těch mladých lidí.
2: Mhm.
1: Jo?
2: Dobře, jsem zvědavý, kdo se tam přidal. A Black Eyed Peas.
1: Je to tak!
2: Počkej, kdo se tam přidal?
1: Fergie.
2: A ona zase odešla, že jo, potom.
1: Tak zase chvilku odešla, měla vlastně svoji solo dráhu, měla docela jako dobrý
2: typ. Ale já bych si úplně jako nesouhlasil, a vím, jak to myslíš, mm-hmm. Ale v té době Will.i.am byl jako velmi Peru, Severní Ameriku.
1: Ano.
2: Protože leckdy tyhle dva kontinenty, Evropa a Amerika je, my si řekneme wow.
1: Jasně.
2: To je novinka, ale Will.i.am už dávno fungovala v Severní Americe, už byl velmi uznávaným producentem.
1: To on samozřejmě je a má na svědomí taky velkou spoustu hitu a Fergie v té její solový dráze mimo jiné
2: hodně pomáhal. Ale máš pravdu, že když to potom takhle dali dohromady, tak to začalo fungovat neskutečně dobře.
1: Neskutečný hit, Shut Up.

0: Ladíte Radio Kiss a my si tady za chviličku, za pár minut řekneme pár takových vysněných zaměstnání nebo jobů, kdybyste to tak jako chtěli podat, který skutečně ale existují.
1: A budeme to brát jako vysněných jako na peníze, nebo jako že nás budou bavit, nebo jak to bude?
0: Spíš, že ti platí za něco, co třeba i běžně v životě děláš, jo, taková prostě, já nevím. Jako kdyby ti někdo platil za to, že prostě sedíš na otáčivý židli a otáčíš se.
1: Jako je třeba to. Testovač spacáku.
0: Třeba,

0: Vyhazovač.
1: Jo.
0: V loutkovém divadle. Jo.
1: Vyhazuješ loutky.
0: Topič v letním kině. Já si myslím, že tohle jsou zaměstnání, který prostě by člověk chtěl vykonávat.
1: Právě si do toho seznamu zařadil asi další tři, který jsou naprosto fantastický. Nicméně my si pár tipů tady na Kisu za chviličku řekneme, tak zůstaňte s náma.
2: Jump. Odpolední Jump Radio Kiss.

0: Vysněná práce, co si budeme povídat? Každý o tom má si trošičku třeba jinou představu. Pokud jste nás před chviličkou neladili, ale ladíte nás právě teď, tak vysněná práce třeba pro Radka Hrdinu je takový vyhazovač v loutkovém divadle.
1: Promiň, ale tam bych je spacifikoval do kozelce.
0: Je to skvělý, jako. Mě by fakt zajímalo, jestli to někdy bude existovat.
1: Co je ty pětiletej, ty se nebudeš smát, jo?
0: Jsi málo tleskal. Nicméně, pojďme si říct, že jsou tady přece jenom profese, za který se normálně platí a nenapadlo by vás to. Profesionální hotelový inspektor. Jako v podstatě vám platí za to, že přespáváte v 5hvězdičkových hotelích, potažmo hlavně těch jako nových, a testujete postele, vůbec jako ty pokoje, jestli správně teče voda a jako jídlo,
1: jestli je okay. Ne, jestli je všechno, to je víc, já takovýho člověka totiž znám.
0: Výborně.
1: A on cestuje po celé Evropě, kde tato síť hotelů je, spadá pod jednu polsko-francouzskou společnost.
0: Pěkné.
1: A to není důležitý, ale on opravdu kontroluje práci pokojských a tak dále, ale na tajňáka.
0: Jestli
1: prostěradlo má být, protože jsou to lepší hotely.
0: Ano.
1: A tudíž, aby bylo všechno tak, jak má být.
0: Další v řadě, a to je teda jako pro mě vysněná práce, je pečovatel pand. To jsou ty ošetřovatelé, co prostě se starají o pandy, tak jako hned bych to podepsala. Další tady máme testovač tobogánů. To už je trošku rizikový.
1: Ale není. Jako může být, jako ne, ale jo. To je pravda, ale tak jako věřím tomu, že to prostě chtějí dát dohromady, ale to je jako pěkný. Jak tam jedeš do jakého akvaparku, ne že ty platíš, oni ti dají prachy a jezdíš celý den.
0: Jezdíš celý den na tobogánech.
1: To je dobrý.
0: Samozřejmě pak jsou tady profesionální ochutnávači a já jsem tady vybrala profesionálního ochutnávače čokolády. Tak.
1: Tohle může být dobrý, ale já jsem si představil spíš takového člověka, který je u nějakého rizikovějšího třeba politika, nějakého diktátora nebo něco.
0: Jo, takhle.
1: No, protože mu přinesou jídlo.
0: Jasně.
1: A on ho musí ochutnat.
0: Tak jak to měli králové.
1: No, ono to do dneška takhle
0: je. Do dneška funguje. Hele, víš, vlastně tady u toho můžeme vlastně skončit. U těch králů spousta těch ochutnávačů byla zabita jenom kvůli tomu, že měli vlastně alergii na jídlo a nevěděli o tom.
1: Jako fakt,
0: jo. Je to prý, že se na to pak přišlo postupně, že on má prostě třeba alergii na voží, na voříšky, a my jsme mysleli, že je to otrávaný. Je blbý, no.
1: Mohlo to bylo jako atentát na mě a přitom on měl jenom alergii.
0: Jenom alergii, chudák, no. Tak takovýhle ne, ale ten zbytek vyšel.
2: Radek a Magda. Jam. Odpolední jam. Na Rádiu Kiss.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Po hodince tady máme dopravní informace, mrkneme na to. Jedna dopravní nehoda je v Karlových Varech, je to u Ostrova a bouralo se bohužel také v Liberci a tam je to v ulici Burianova.
2: Pojďme se kouknout a šoubnout do Prahy, kde Karlovo náměstí, dále je to Cíglerova, čerstvá to dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu a další hodinka odpoledního jumpu je na spadnutí.

0: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
3: www.elvaprofi.cz
2: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
4: Chcete 1000 korun za odběr a ještě něco navíc? Darujte krevní plazmu v Plazma Plus. Pomáháte zachraňovat životy a nově získáte až 1000 korun za každý odběr. Darovat můžete každých 14 dní. Přijďte se zaregistrovat a řekněte heslo Rádio. Získáte dárek navíc. Objednejte se na plazma.plus.
5: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba pravlantých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz Pro zemi, pro život.
6: Hezké počasí vám přeje Brotex. Výrobce přikrývek, polštářů, povlečení a bytového textilu. www.brotex.cz
7: Rádio KIS počasí.
8: Napříč republikou je jasno až polojasno a večer bude od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty atakují až 28 stupňů Celsia. Na horách je kolem 20 stupňů.
7: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
8: Středočeští policisté pokračují ve vyšetřování nedělní střelby při konfliktu mezi řidičem taxislužby a jeho zákazníky v Poleradech u Prahy. Jeden ze zákazníků byl postřelen a skončil v péči lékařů. Policisté pokračují v nezbytných úkonech řízení a dělají výslechy. ČTK to dnes sdělila středočeská policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Fanoušci, kteří nemohou odcestovat na zápasy mistrovství světa ve fotbale ve Spojených státech kvůli cestovním zákazům a vízovým omezením, cítí rozhořčení. Zákaz vstupu do USA, zpřísněná omezení i vysoká míra zamítnutých víz postihla fanoušky z více než čtvrtiny ze 48 zemí, které se sportovní události zúčastní. Vyplývá to z analýzy stanice BBC. A teď zpátky domů.
9: Povodí Ohře se chystá na potřebnou opravu koryta řeky Teplé poblíž termálu. Práce musí ale skoordinovat s přeměnou celé lokality. Jednání o prostranství před karlovarským hotelem Termál, které je vlastnictvím ministerstva financí a které chtějí Karlovy Vary získat do svého majetku, se ale zatím nikam neposunula. Pro KIS Lucie Sinková.
7: Sport.
8: Na diamantové lize ve Stockholmu skončila po 40 závodech a 3 letech vítězná série hvězdného švédského tyčkaře Armanda Duplantise. Světový rekordman skončil výkonem 580 cm druhý. Porazil ho Australan Curtis Marshall. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
10: Balance, děkujeme, vám popřejeme moc hezký odpoledne a je tady...
11: Je tady The Wanted, The Unlimited a taky odpolední Jump na KISu.
7: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
11: Be happy.

0: hodina, 7. minutka. My bychom si taky určitě měli připomenout, koho že to pak dneska máme v kalendáři.
1: No, není to úplně moc populární, co si budeme jména říkat, nejenom, že co se týče oblíbenosti, yep, ve vší úctě k tomuhle jménu, ale i k té pranostice, a to je Medard.
0: Je to Medard. Já na to koukám teďka, samozřejmě na internetu. Medardu je celkem 36 v České republice, aktuálně by to tak tedy mělo být. Člověče, ale průměrný věk mě docela překvapil.
1: Mé menší.
0: 21.
1: Je to tak, je to zase to, co jsme tady říkali mnohokrát, a je to jméno oblíbené, dědí se právě v rodinách, kde Medardové či podobná jména jsou, no, většinou, neříkám, je to pravidlo.
0: Tak budeme doufat, že dneska moc pršet nebude, protože pak by to znamenalo, no, trošku víc deště,
1: no,
0: po 40 dnů nebo kolik, ne?
1: Ne, no, ne, právě to nebudeme vůbec ani zmiňovat. Vůbec jsme to neřekli, vůbec, jo.
0: Tak si užijte svůj den, Medardové, jo? Asi bez kapiček.
2: Odpolední Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kyslu.

0: Seznamovací reality show Are You The One míří do Česka.
1: Správně, slyšíte správně. Nová reality show Are You The One Česko míří na Prima Plus. Účastníci budou hledat dokonalý protějšek v luxusní vile v Thajsku.
2: Tahle reality show by měla kombinovat romantiku, psychologii i nějakou herní strategii. Tak co si pod tím vším máme představit?
1: No tak právě na to teďka odpoví moderátoři této reality show Gabriela Gašparová a Petr Havránek.
3: Pravda je taková, že opravdu vlastně se do exotiky do Thajska vydává parta lidí, kteří chtějí něco zažít, s tím, že náš tým odborníků jim vlastně určil toho ideálního partnera na základě různých psychologických posudků, různých prostě fyziologických atributů a podobně. Takže prostě jistota je, že každý, kdo tam jede, tak tam fakt jako má toho ideálního partnera a teďka je jenom jeho úkolem ho vlastně najít.
4: Je to super v tom, že spousta lidí má i třeba problém právě v těch vztazích, že si hledá vlastně ty stejný typy lidí a vlastně srozkotá to většinou na tom stejným problému.
2: Pojďme k mechanice. Odborníci vybrali 10 kluků, 10 holek a ti s vámi odcestovali do Thajska. Co se tam nyní bude dít?
3: Já bych neprozrazoval úplně všechno, ale pojďme říct, že začneme tím, že to bude obrovská show. Samozřejmě budou probíhat, jak už třeba u jiných reality show je zvykem, tak ty lidi se budou nějakým způsobem párovat. Doufejme teda, že tam nepřijede parta lidí, kteří třeba by se vůbec seznamovat nechtěli, to bychom byli smutní, ale pojede to vlastně úplně na tom stejném principu jako všechny ostatní seznamovací show, takže hlavním úkolem bude prostě najít ten ideální pár.
1: Je to reality show, lidi se tam mají seznámit, mají plnit nějaké úkoly. Co na ně přesně čeká? Co tam na ně chystáte za překážky?
4: Já si myslím, že veškeré aktivity, které tam budou, ať už různý challenge a podobně, tak si myslím, že jim budou právě jako nápomocí na té cestě najít toho partnera a možná jako napovědět jim, jakou tou cestou by se jako správně měli vydat.
2: V čem reality show Are You The One bude jiná než ostatní seznamovací reality show?
1: Protože těch seznamovacích reality show je docela hodně, co přesně tedy na diváky čeká?
4: Na ně toho čeká jako spoustu a právě to, čím tahle reality show je jiná, tak jsme teď i v podstatě tady popsali, protože já si myslím, že to zásadní, co je na tom jako fakt jedinečný, je to, že ten tým těch odborníků prostě ty lidi párují na základě toho, jak by spolu vlastně jako dlouhodobě mohli jako žít, co by prostě mohli si splnit v rámci nějakých jako jejich potřeb, že to není jako čistě o nějakým jako prvotním pocitu nebo o nějaký jako fyzický atraktivitě, ale jde se tam jako do hloubky. Myslím si, že ta show bude i hodně jiná v tom, že tady jako není nějaká věková hranice, nejsou tady jako třeba u jiných nějaký jako extrémně vysoký požadavky na nějaký jako vzhled, takže si myslím, že to bude hodně různorodý a myslím si, že máme lidi, kteří jsou extrémně zajímaví charakterově.
1: Co byste nám chtěli říci na závěr?
3: My můžeme lidi jenom pozvat na to, aby si nenechali ujít ten start a tý show, protože už v tuhle tu chvíli se to jako všechno to tak jako bublá a je to takový doutnající vulkán, který prostě 8. června na Prima Plus jako vybuchne a já doufám, že to všechno, co potom bude jako soptit a vřít a to, tak to bude ty lidi bavit a hlavně se těšíme na to, že i my jako moderátoři dostaneme tu moc vlastně třeba s těm lidem i ukázat nějaký zákulisí, sdílet s nima spoustu věcí, které třeba u jiných show nebo u jiných moderátorů ještě neměli šanci vidět, takže bychom rádi vlastně zprostředkovali takové jako 360 stupňovou prostě experience v tom, že to budou mít prostě se všem všudy, aby si to užili úplně na maximum.
1: Tak tohle byl to Petr Havránek a taky Gabriela Gašparová, nová reality show Are You The One Česko, která právě dnes už míří na Prima Plus.
0: Radio Kiss.

0: svých výletních cílů.
1: Wildkogel arénu s obcemi Neukirchen a Bramberg najdete v prázdninovém regionu Národní park Vysoké Taury. V létě tu čeká spousta tras pro turistiku, horská kola i elektrokola a okouzlující výhledy na 3000 vrcholy. Více na webu Wildkogel arena.

0: Branky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Sportem se budeme teď zabývat tady u nás na Rádiu Kiss už za pár dní. Tady máme co? Schválně?
2: Ne, člověče, nějaký tukec, fotbalovej.
1: tukec? No tak to by se dalo definovat samozřejmě na víc věcí, ale tukec.
2: Fotbalovej.
1: Jsme v tom sportu, prosím vás.
2: Ano,
1: jo?
2: Samozřejmě.
1: Takže se nám blíží samozřejmě mistrovství světa. My to tady budeme sledovat na Rádiu Kiss takovým větším drobnohledem, ale pozoruju, že někteří, co se týče teda týmů, kteří se vydali právě, nebo vydali, no už tam asi podle mě všichni jsou,
2: jo.
1: Tak řeší i problémy. Zranění už přišly a tak dále.
2: To brzo.
1: Natržený svaly a tak dále, co jsem tak nějak koukal, takže řeší, jestli to bude, nebo nebude pro některé hráče ještě před mistrovstvím odchod na park, jak se říká lidově řečeno.
2: To je ale strašný. Představ si, že se v té svojí kariéře dostaneš na mistrovství světa ve fotbale, což je prostě takový ten highlight, jako kromě toho, že vyhrá třeba Premier League nebo něco takového, tak a najednou se zraníš a nemůžeš hrát, jako. To musí
1: bohužel,
2: být hrozný. To musí být fakt jako těžký.
1: Nicméně taky se řeší hymna. Jedna z podob originálních je od Shakiry.
2: Je to tak.
1: Ale na internetu fanoušci mají jasný.

0: že vede úplně jiná hymna. A musím říct, že jsem si to vyslech a já s nima souhlasím. Takže která? Influencer má lepší hymnu, než možná ta oficiální, kterou zpívá Shakira. A my vám ji za 2 hodiny tady v Brankách a Podekal Jumpech pustíme na porovnání.
1: Tak to jsem zvědavá. Ani sama já nevím, o co jde.
0: Je to moc hezký. Okay. Povedený.
2: Masopust, Plánička, Panenka, Branky Body Jump na Radio Kiss.

Pamatujete na své první mixované kazety plné legendárních hitů? Teď vám jeden z těch nezapomenutelných osmdesátkových hrajeme na rád.

0: Přátelé, tady na Rádiu Kiss v odpoledním jumpu se teďka vydáme do Brazílie. Možná se někteří z vás říkáte, tyjo, tak se možná ještě mrkneme na nějaký hezký fotbal, když jsme se o něm před chvílí tady bavili. Ne, nebude to fotbal. V Brazílii totiž zatkli 37-letou ženu, která se údajně více než rok, co tohle mi fakt nejde do hlavy, vydávala za 12-letou dívku a přesvědčila jeden pár, aby se o ní staral jako o dítě. K udržení své identity používala dudlíky, kojenecké lahve i dětskou deku. Tenhle ten článek má jako tolik chyb v sobě, jako že mi to nejde do hlavy.
1: Jako
0: tak, ona no, tak ona předstírala 12-letou dívku. Která 12-letá dívka, prosím tě, cucá dudlíky? A používá kojeneckou výživu, tak. Jo? Takže...
2: Kdyby si tu otázku vložila jinak s těma dudlíkama, tak bych asi věděl. Ano. Ale 12-letá Olga, máš pravdu, to asi ne. No.
0: To asi ne, takže asi ne. Jak na to může někdo naletět, probožvího?
2: Ale tak jako jste třeba byli staří, ty oči už prostě a měli potřebu se o někoho starat, byla tak věrohodná, může mít opravdu jako hodně mladistvý vzhled.
0: Když vypadá na 12 a přijde ti s dudlíkem v puse, tak
2: dobře,
0: je to divný.
2: Dobře, je 37,
0: no.
2: Ale nemůže chodit daleko. Pojďme se podívat na herečku, která hrála v Harry Potterovi, toho ducha,
0: ano,
2: z té koupelny.
0: Máš naprosto pravdu.
2: Tý bylo přes 30 a hrála 16, nebo koho to tam hrála, že jo?
0: Ano, máš pravdu. Já jsem se tenkrát dokonce pohádala se svojí spolužečkou, když jsem jí řekla, ne, tahle ta herečka totiž hrála v deníku Bridget Jonesové. A ona mi to nevěřila.
2: No. A hrála?
0: Hrála, je to tak, hrála tam.
2: A taky používala v Harry Potterovi dudlíky?
0: Ne.
3: Odpolední jump od 2 do 6 na Radio Kiss.

To nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Radio Kiss. I gotta take a walk, man.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Máme tady před sebou opět dopravní informace. Kysáci, pokud náhodou i vy o něčem víte, tak vůbec se nezdráhejte nám poslat informace, a to přes hlasovku aplikaci Rádia Kys. No a teď už společně jdeme na dálnici D2, kde se bohužel bouralo, a to ve směru na Brno a na 10. kilometru. Jedna dopravní nehoda je také ale v Mostě, tam je to v ulici Moskevská, a bohužel bouralo se i v Liberci v ulici Burianova.
2: Teplice u Císařských lázních, dále ve Zlíně, je to třída Tomáše Bati, v Praze je to Liberecká a ta nejčerstvější přišla právě teď, v Praze je to Štúrova ulice.
1: Tak opatrně a šťastnou cestu.

0: něco na dřevo, aby vydrželo? Esthetic Profi by to chtělo. Esthetic Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Esthetic Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Esthetic Profi nově na českém trhu. Více na www.estheticprofi.cz.
1: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
2: Zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
3: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodina akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket Energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
4: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
6: Hezké počasí vám přeje Brotex, výrobce přikrývek, polštářů, povlečení a bytového textilu. www.brotex.cz.
7: Radio Kiss. Počasí.
8: Úterý očekáváme oblačnou až zataženou oblohu a postupně se přidají přeháňky. Teploty budou do 22 stupňů Celsia. Na Moravě budeme mít až 27 stupňů a na horách kolem 14.
7: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
8: Vláda schválila na příští rok navýšení platby za státní pojištěnce o 24 miliard korun. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš. Vláda podle něj bude požadovat po ministerstvu zdravotnictví úspory. Veřejné zdravotní pojištění hospodaří letos s více než 570 miliardami korun. Z toho stát dává 158 miliard korun. Ukrajinská armáda letos znovu ovládla 600 kilometrů čtverečních ukrajinského území. Agentura Reuters napsala, že jde o další náznak změny v dynamice války, kterou Rusko rozpoutalo v únoru 2022. V květnu Ukrajina ovládla o 100 kilometrů čtverečních více, než kolik ztratila. A teď zpátky domů.
9: V jizersko-horské osadě Mariánsko-horské boudy začne sloužit nové informační středisko, které nahradilo schátralou chalupu. Nabídne nejen turistické informace, ale i expozice o přírodě a historii Jizerek. Slavnostní otevření bude 10. června a provoz by měl odstartovat během léta. Pro KIS Lucie Sinková.
7: Sport.
8: Čeští fotbalisté v USA před mistrovstvím světa na vlastní kůži poznávají, jak masivní bezpečnostní opatření budou během nadcházejícího šampionátu panovat. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka jsou nepřetržitě pod dohledem ochranky. Na základně v Dallasu dokonce jejich autobus doprovázel i vrtulník. Při bezpečnostním školení bylo hráčům doporučeno, aby během pobytu v Mexiku raději ani nevycházeli ven z hotelu. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď zpátky za odpoledním jumpem.
10: 16. hodina, jako prásknutím biče, je tady jasný, tak taky samozřejmě my dva.
11: A mně se povedl husarský kousek u benzínky, za chviličku povím.
7: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
10: Be happy.

0: Ladíte rádio Kiss a my teďka právě v tuhletu chvíli zamíříme za nějakým motoristickým příběhem.
1: No tak motoristický to úplně není, ale v takovém motoristickém prostředí se to jako odehrálo a to je čerpací stanice, jo?
0: Ano.
1: Pumpa. A prostě jsem přijel včera k pumpě, ale ne natankovat.
0: Ano.
1: Ale jel jsem si pro ledovej litr a půl čaj, já to mám hrozně rád.
0: Aha.
1: Zaběhnu dovnitř, ale nějak jsem jako do toho ještě něco textoval a prostě dělal nějaké ještě věci navíc, byl jsem zamyšlený tohle. A než se k tomu dostanu, zaparkoval jsem u stojanu, vedle mě zaparkoval frajer s nějakou novější Fiestou.
0: Aha.
1: Menší, mladý kluk, já nevím, 20, 23 let. Jo, a myl si okna.
0: Jasně.
1: Jo. No a já jsem zaplatil ten čaj, prostě myslím tohle jsou, a jdu a koukám na ně.
0: Ano.
1: Jo?
0: Jak, vlastně?
1: Jak si tam šudlá to své okno. Okno, Magdo. Okno,
0: já samozřejmě, jo? Ano, šudlá okno.
1: Já prostě, protože jsem tak jako říkal, dobrý, jako, já u tam měli každý jiný barvu. Já mám šedou, on má, mám je modrou.
0: Aha.
1: Otevřu peněženku, vezmu dvacku, přijdu k němu a dávám mu dvacku do ruky. On úplně zblblej, nastavuje ruku, já mu pokládám a říkám, děkuju. A na mě čumí úplně výrazem, co jako dělám. A pak říkám, Ježišmarja, vy jste si mil svoje, ne moje.
0: Ty jo.
1: Jak mi tu dvacku zase
0: dá. A pobavil se aspoň tím,
1: no,
0: smál se.
1: Já myslím, jo, pak jo. Už se usmíval.
0: Dobře.
1: Ale vůbec tu chvíli nechápal, stejně jako já. Jako on nechápal důvod, jako co, jako jestli nějaká provokace nebo něco. Já jsem opravdu myslel. Nevím proč, on byl celou dobu do svého modrého auta.
0: Jasně.
1: Ale já jsem byl nějak zamyšlený, tak jsem prostě automaticky vytáhl dvacku, říkám jo, tady máš 20, já je prostě díky za okna. Ale on si měl svoje, ne moje.
0: Prosím vás, jestli potkáte Radka Hrdinu někde na pumpě, bude vám dávat dvacku, jo, tak si to neberte tak nějak
1: ne,
0: jako
1: divně. Ne, prostě nechte si. Aspoň mi udějte přední, díky.
2: Radek Hrdina a Magda Vronková na Radio Kiss.

0: Filmové hudební protiklady.
1: Čekají nás filmové nebo také hudební protiklady. Já mám dneska pro tebe připravený, ale opět seriálový protiklad.
2: Taky mám seriál.
1: Taky máš seriál. Poslední dobou docela frčíme seriály, protože přece jenom takový ty velkofilmy už jsme maličko. Nechci říct, že vyčerpali, ale někde je to těžký hold prostě to třeba i vymyslet. Každopádně, ty máš ukázku, já mám také ukázku. Můžeme začít, že budeš hádat jako první?
2: Klidně.
1: Jo, kysáci můžete klidně takhle na dálku si to zkusit klidně s náma. Já jsem tentokrát poprosila takzvaně Chat GPT, aby mi s tím protikladem pomohl. Jsem zvědavá, zda to bude jako fungovat, jo? Je to z lékařského prostředí, já víc ti napovídat nebudu. Takže, márnice v modré pustině.
2: Nemocnice na kraji města?
1: Je to podobný, je to jiný ten lékařský seriál.
2: Nemocnice...
1: Ne.
2: Ordinace v růžový zahradě?
1: Ordinace v růžový zahradě. A máme tady samozřejmě legendární znělku.
3: Tvůj svět je můj, možná nechápeš, no tak to má být.
1: Bohužel taky Miroš Birka, který už bohužel mezi námi není. Takže tohle byl seriál přímo ode mě, co máš pro mě nachystáno ty?
2: Seriál americký, velmi legendární, bohužel... Všichni žijou, to není to bohužel. Bohužel je to, že jedna z těch interpretů nebo herečka,
1: ano,
2: budu víc prozrazovat, je nemocná, žije, ale bojuje s těžkou nemocí.
1: Aj.
2: Ale v tom seriálu hrála, s prominutím za ten výraz, totální blbku, ale jak to tak bývá.
1: Mm-hmm.
2: Je to právě naopak, je velmi chytrá, myslím, že má 4 vysoké školy a tak dále.
1: Mm-hmm.
2: Takže, jedeme?
1: Jedeme, jdeme na to.
2: Připravená?
1: Připravená.
2: Otoč to. Vdaná bez rozvázků.
1: Rozvedený...
2: Ne.
1: Ženatý se závazky. Ženatý se závazky. Proboha živýho, takovýhle legendární seriál.
2: Já to miloval, to byla hrozná bžunda. Přátelé, samozřejmě legendární znělka. Miloval jsem.
1: Ježiš.
2: Peggy, El Bunda, jo, Eto O'Neill, samozřejmě herec. Takže výborný, výborný.
1: Výborný, tak jsme šikulky. A vy určitě taky.
0: Filmové hudební protiklady.
4: Dámy tu mano! Y venga conmigo! Vámonos al

0: I v tomto roce bude Kiss Party u Máchova jezera. 18. července na pláži Klůček.
1: Kiss Party Live!
0: Přímo u vody, pod širým nebem, s těmi největšími party hity a týmem Rádia Kiss.
2: Těší se Patrik,
3: Míša,
2: Roman,
4: DJ Basslicker,
3: Lenka,
5: Honza,
6: Tendy,
3: Sonja.
1: Kiss Party Live!
0: Vstupenky v prodeji za akční cenu. Více na webu kiss.cz nebo na Facebooku.

0: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Máme tady začátek nového týdne, no a samozřejmě se začátkem nového týdne opět pokračuje naše soutěž 7 v 7, protože ta pokračuje každý všední den, včetně svátku po celý tento rok.
2: Od začátku roku 2026 až do jeho konce tady prostě ráno v 7 šustěj a lítaj prachy, prostě někdy víc, někdy míň, ale vždycky lítaj.
1: Vždycky lítaj podle toho, jaký číslo padne na hrací kostce. Jak to padlo dneska pro Danču?
3: Teď. Na hrací kostce je dvojka, takže ti posíláme
2: 2000!
1: Krásný. 2000 korun.
2: Je to jednoduchý jako facka, v 7 ráno třetí volající dostane tu šanci si na dálku hodit kostkou, co mu padne, krát 1000. To znamená, jednička je 1000 korun, pětka 5000, ale když padne šestka, prásk, ještě litr navíc, to dohromady dělá 7000 korun.
1: Takže zítra v 7 ráno pokračujem.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Znáte to, přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
5: This is radio station CJ Boogie with the brand new world premiere song from Captain Jack. Only

0: Do krásné a romantické Francie teďka zamíříme. Určitě jste si, kysáci, všimli, že v roce 2005 byl
1: už
0: bohužel...
1: Bylo.
0: Ano, to... To jsme si všimli. Já doufám teda, že nikdo nežije v minulosti. Jo. Ale určitě jste slyšeli o nedávné loupeži klenotu ve francouzském muzeu Louvre. Jo, smutná to záležitost.
1: Počkej, to bylo v roce loni.
0: No, ty říkám 25?
1: Jo, 25, já ti rozuměl 0,5. Tak sorry, pardon. Jsi říkal, ty, to mi asi něco uteklo. Pojďme, bylo to loni, ano.
0: Bylo to loni, velmi nešťastná záležitost, co si budeme povídat. No jo, jenomže má to teďka takovou hezkou dohru, protože o tom bude natočen film. Už na to dělají normálně casting.
1: Takže
0: jako...
1: přece jenom vydělají prachy.
0: Přece jenom, člověče, víš, jako jak z toho jako vymáčknout úplně co nejvíc v podstatě.
1: Takže nějaký práva prodají, že museli dostoupit a tak dále, protože nevíme, jestli celá parta, ale drtivá většina té party už je v chládku, že jo.
0: Škoda, právě proto jsem
1: škoda,
0: říkala,
1: no,
0: že...
1: Jasně.
0: No ne, ne, protože...
1: Taky jsem jim fanděl.
0: Já to myslím, že jak se dělá casting teďka na ty role, aha, tak hele, oni by to z, jako z fleku zahráli jedna báseň.
1: Oni by to zahráli, no. Jako mě na tom celém jediným případě vadí to, jestli jsem to dobře měl naštudovaný, tak oni nikoho neohrozili na životě. Takže dobrý, Daniho parťáci, to mám
0: ano,
1: rád.
0: Jo, jo.
1: Na druhou stranu, co ale jako odsuzuju, že x těch věcí, artefaktů zničili na dobro.
0: Je to pravda, je to škoda. No.
1: Takže tam je to velký mínus, jinak prosím, jsem jim docela fandil.
0: Příště prosím vente banku a ne, vykašlete se na tyhle ty artefakty.
1: Tyhle nechce, to jsou historické věci.
0: Jo.
1: A se na ně můžeme chodit koukat, děkujem.
2: Jump. Odpolední Jump Radio Kiss.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Zprávu máme teďka v tuto chvíli z D1 přímo od Jeníka.
2: D1 Ostrava v místě, jak se opravuje jeho psa Štráse, tak přímo ve zužení ve směru na Polsko uletělo paní na oktávce kolo přední, vletělo do protisměru, rozbilo další auto. Paní má auto, na břichu jí to leží, takže bude se čekat na otah a tvoří se obrovské kolony. Čekejte zdržení.
1: Děkujeme moc krát. Měla by to být tedy nehoda z dálnice D1 ve směru na Polsko, 357 km. Bouralo se taky, ale v Pardubicích a tam je to v ulici Pichlova.
3: Ode mě dvě čerstvé dopravní nehody. Jedna je v Brně, Žabovřeská a dále v Praze Klimenská.
1: Tak buďte opatrní a my se vrhneme do poslední hodinky odpoledního jumpu.
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
4: Snímek Přísahám, že za to nemůžu, sleduje život Johna Davidsona, který během dospívání zjistil, že má Tourettův syndrom. Tedy poruchu projevující se fyzickými a hlasovými tiky, které se rozhodně netýkají pouze z prostých slov. Sledujeme jeho těžké dospívání, kde se stal ve škole terčem posměchu, ale i doma těžce hledal útěchu. Jeho život změní matka jeho kamaráda, která má energie na rozdávání navzdory boji s rakovinou. Příběh podle skutečné události má na ČSFD 90% a vidět ho můžete v kinech. Pro KIS, Katka Čepelíková.

0: To je bordel, to je binec, to je ale nepořádek. Kdo pak to uklidí?
1: Uklid.to. Úklidová služba pro domácnosti a firmy. Najdete nás v Kercher centru v Litvínovicích nebo na uklid.to.
2: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodinná akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket Energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
3: Cyklisti, cyklistky a příznivci značky Scott, pozor! Pozor! Wave Sport v Českých Budějovicích za viaduktem nabízí vybavení pro cyklisty, horská kola, dětská kola, elektrokola, doplňky a oblečení nejen značky Scott. Více informací na www.vavesport.cz.
4: Hezké počasí vám přeje Brotex, výrobce přikrývek, polštářů, povlečení a bytového textilu. www.brotex.cz.
5: Rádio Kiss počasí.
6: Úterý očekáváme oblačnou až zataženou oblohu a postupně se přidají přeháňky. Teploty budou do 22 stupňů Celsia. Na Moravě budeme mít až 27 stupňů a na horách kolem 14.
5: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
6: Cenové stropy na pohonné hmoty, které denně určuje stát, se v úterý nepatrně změní. Maximální cena nafty po páté v řadě vzroste. Čerpací stanice je budou moci prodávat oproti dosavadnímu maximu za 40 korun za litr, o haléř více. Cenový strop u benzínu naopak znovu klesne, a to o 14 haléřů na 41,50. Vyplývá to z cenového věstníku, který odpoledne zveřejnilo Ministerstvo financí. Na 20 000 domácností zůstalo dnes v noci bez proudu kvůli požáru elektrické rozvodny v německém Reutlingenu na západě země. Policie vyšetřuje možnost žhářského, případně teroristického útoku. Informovala o tom agentura DPA, která píše, že způsob provedení naznačuje možnou akci z řad levicových extremistů a připomíná nedávné rozsáhlé útoky na rozvodnou síť v Berlíně. A teď zpátky domů.
7: Pardubický kraj bude i nadále hradit školní stravování dětem a studentům z rodin v tíživé finanční situaci. Do projektu Bezplatné školní stravování se letos zapojilo přes 100 škol a dalších zařízení, která požádala o podporu pro více než 15 dětí a žáků, a to ve věku od 2 do 26 let. Pro KIS Lucie Sinková.
5: Sport.
6: Italský tenista Jannik Sinner nastoupil do nemocnice v Miláně, kde se podrobí plánované sérii vyšetření. Podstoupit testy se rozhodl po fyzickém kolapsu ve druhém kole Roland Garros, v němž nečekaně ztratil takřka vyhraný zápas a vypadl. Po lékařské kontrole chce pokračovat v přípravě na obhajobu wimbledonského titulu. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
8: Je to tady, jak slibovala Magda, opravdu je tady poslední hodinka, dneska teda.
9: Dneska, odpoledního jumpu na KISu.
5: To nejlepší od 90. let. KIS.

0: Ladíte Radio Kiss, máme krátce po 17. hodině a my si tady vždycky občas říkáme, jaký jsou nejrůznější dny v roce. Co se zrovna jakoby ten den slaví?
1: Pondělí.
0: No to se slaví. Tak to patříš.
1: Já ti řeknu, že kdyby jsme hledali opravdu po celém světě, pytel lidí bychom našli, který opravdu milují pondělí.
0: Já jsem zjistila nedávno a podle jednoho pána, který měl naprostou pravdu v tomhletom, že vlastně teďka v dospělosti zjistil, že už mu pondělky nevadí.
1: Nevadí?
0: Nevadí. Vadí mu celý týden.
1: Jo, takhle.
0: Mě pondělky nevadí, mě vadí rovno celý týden. Ne, pojďme si samozřejmě užívat toho krásného času, který tady máme. No a jinak k těm mezinárodním dnům. Dneska je taky národní den nejlepších přátel, takže svého best frienda takzvaně můžete obejmout nebo jim napsat.
1: Aspoň. Třeba bydlej dál.
0: Třeba. A je také světový den oceánů.
1: To je hezký, kež by byly čistý kvůli těm zvířátkům a vůbec tý
0: tak.
1: Fauně, flóře, která tam je a ten ekosystém a tak dále, to tady nebudeme šířit, ale co si budem, no, bohužel. Nás to tady každý tepe, tavej fuky, ale to, co brázdí moře, ty obrovský šílený kolosy, to udělá víc škody, než mi dohromady.
0: Čověče, o takových oceánech a o vodě ví taky třeba skútři s písničkou How Much Is The Fish?

0: Franky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Slibovali jsme ani ne dvě hodinky dozadu, že si pustíme tady tak nějak hymny plus minus. Jedna je oficiální, jedna je neoficiální, jenže bohužel ta neoficiální podle fanoušků, aspoň teda na sociálních sítích, točících se kolem mistrovství světa, sbírá podstatně více, jakoby líbí se,
2: jasně,
1: než ta originální.
2: Člověče, a ví se od koho je teda?
1: Tak první je, aha, Shakira.
2: Jasně.
1: Pojďme si pustit tu oficiální. Tudle ne. Tudle ne. To Shakira byla nedočkavá. Ale my si dáme tady tu Shakiru. Něco nám tam hraje.
2: Něco nám tam hraje, člověče.
1: Něco tam hraje, ještě navíc to tam hrát nemá. A zkus to teď.
2: Teď to vyzkoušíme, můžeš.

0: krásný klip, všechno tohle s tom.
1: Jako líbí se mi, nemůžu říct, že ne.
2: Jo, je
1: dobrá. Shakira. Jo. Ale myslím, že po 16 letech se k tomu vrátila, mm-hmm. jo, co se týče teda hymny oficiální.
2: Yes.
1: Tohle to je ale ta neoficiální, která koluje po sítích, má to krásný klip a zní to takhle.

0: se to nazvala tady Magda. Jej řekla, že je taková víc oslavná.
1: Je to přesně ten fotbalový styl, co bych jako čekala, no.
0: Ano. Jinak tu má na svědomí Darren a Jason Watkins, který ho možná znáte z internetu jako Speeda. Pokud ne vy, tak přes 50 milionů lidí ho sleduje.
1: Wow! No dobře, takže, ale Shakira je furt teda ofiko a tohle je neofiko.
0: Ona ta zůstane ofiko, ale bylo by fajn, kdyby Speeda možná jako překvápko pozvali na to zahájení.
1: Kysáci, tak se rozhodněte vy, Shakira anebo tady Speedo?
2: Co to pískáš? Branky Body Jump na Radio Kiss.

0: Víte, že?
1: Žáci, jsem zvědavá, jestli v dnešní rubrice Víte, že se třeba i tak trošičku poznáte. Pokud se totiž rozčílíte pokaždý, když někdo třeba nahlas dýchá, nebo žvíká, nebo klepe na něco a tak dál, tak prosím vás, není jako vada úplně ve vás, že byste byli nějaký divný nebo tak, ale je to takzvaná misofonie, což je neurologický stav, ve kterém určité každodenní zvuky vyvolávají intenzivní stresovou reakci v mozku.
2: Jo, takže nejsme cholerici.
1: Nejsme cholerici, já patřím mezi ně, no.
2: Tak?
1: Jo.
2: Tobě to vadí?
1: Mě vadí opakující se prostě zvuky, třeba prostě klasicky chrápání, nebo když ráno na jaře začnu cvrlikat za oknem ptáčci. Já bych víš, jako vzala takhle prostě nějakou kůž a...
2: Jo, udělala španělský.
1: Tak. Je to tak. Pardon, no.
2: Já nevím, já se vždycky o to nějak oprostím.
1: Já, mně to nejde.
2: Třeba má tu přítelkyni, onehdá jednu, která byli jsme, chodili jsme do italské restaurace a tam hráli italský manžele Albano a Romeo Power.
1: Jo.
2: A taková ta Felicita. A celý cerečko. A my už jsme si tam byli pokolikátý. Já jsem si to snad nikdy nevšiml. A ona, prosas, nešlo by to přehodit, to je pokaždý ta jara, je to stejná písnička.
1: Jasně.
2: A já nevím, já se prostě do toho jako odprostím a je to.
1: Mně to nejde, já jsem přesně ten typ, který začne se jako vstekat a tak. Takže prosím vás, nejste porouchaný, máte, nebo respektive jste, no, máte mizofonii, ale jinak jste v pohodě.
3: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány, jako odpolední jump.
4: Odpolední jump. KISS. Radio.

0: Kysáci, máme tady závěr pondělního odpoledního jumpu. Já se v tuhle tu chvíli zvedám fofrem ze židle a mířím do divadla, protože dneska máme poslední představení v sezóně v divadle pod Palmovkou a budou to Žítkovské bohyně.
1: Jo, stíháš to všechno?
0: Stíhám to všechno naprosto.
1: Až tak budeš až od přestávky, ne?
0: To nejde, já to otvírám. Já to otvírám, to představení.
1: A můžou přijít lidi, nebo to už asi nestíhají?
0: Můžou se podívat samozřejmě na internet, protože takhle v červnu většinou už ty představení vyprodaný nebývají, takže kdybyste to chtěli vidět, samozřejmě upozorňuji, je to poměrně dlouhý, ale určitě to stojí za to, protože je to fakt jako skvělý herecký počin od všech.
1: My se budeme loučit, samozřejmě nezapomeňte na Medarda, ale je jich necelých 40. Pranostika říká Medardova kápě, 40 dní kape. Dneska doufám, že to bylo bez deště a že to bude všechno OK. Takže přátelé, zítra 9. června v úterý ve 2 odpoledne.
0: Mějte se.
2: Ahoj. Ahoj. Radek a Magda. Odpolední jump na Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Míříme na silnice chvilku před hodinou 18. a začneme na D2, ta je totiž aktuálně uzavřená, a to mezi exity 11 až 3, čili směr Brno, tak počítejte s tím, že se tam zdržíte, a zdržení už od kilometru 13. Zdržení je taky na D1, a to mezi 211. až 204. kilometrem, to znamená z Vyškova směr Brno, kde je taky aktuálně zdržení, tak to je Pražský okruh, poměrně velké zdržení ve směru letiště, a to mezi 15. až 12. kilometrem, no a menší zdržení je ve směru na D1, mezi 22. a 16. kilometrem. No a máte-li namířeno na hlavním tahu z Karlových Varů ve směru na Prahu, tak mezi 108. až 107. kilometrem menší zdržení.

0: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz.
2: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
3: www.elvaprofi.cz.
2: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
4: Hezké počasí vám přeje Brotex. Výrobce přikrývek, polštářů, povlečení a bytového textilu. www.brotex.cz.
5: Radio Kiss počasí.
6: Úterý očekáváme oblačnou až zataženou oblohu a postupně se přidají přeháníky. Teploty budou do 22 stupňů Celsia. Na Moravě budeme mít až 27 stupňů a na horách kolem 14.
5: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
6: Aleš Svoboda poletí do vesmíru nejen jako pasažér, ale přímo jako pilot. Jako špičkový pilot stíhacích letadel k tomu má ty nejlepší předpoklady. Jeho mise ale nebude spočívat jen v řízení. Svoboda hlavně bude dohlížet na celou řadu vědeckých experimentů. Dnes to potvrdili zástupci české vlády. V Litvě vypukla roztržka ohledně toho, kdo by měl určovat cenu jízdy nebo za doručení jídla, zda člověk nebo software. Spor se dotýká širší evropské debaty o právech pracovníků, takzvané gig ekonomiky, a Litva ho musí vyřešit do prosince, protože jsou pracovníci gig ekonomiky klasifikováni jako osoby samostatně výdělečně činné, nikoli jako zaměstnanci. Platformy nemají povinnost dodržovat zákonnou minimální mzdu. A teď zpátky domů.
7: Další etapa rozsáhlé modernizace odstartovala na Masarykově nádraží. Stavaři se v této části dostávají do středu kolejiště a to se podepisuje na železniční dopravě. Vlaky z Kladna a Kralup nad Vltavou tak nezajíždějí do centra Prahy a končí už ve stanici Praha Bubny. Nový peron by měl být na Masaryčce, hotový za rok.
5: Sport.
6: Sezóna už sice skončila, celkem 90 talentovaných hokejistů, ale ještě dostalo příležitost se předvést před blížícím se draftem do NHL. Do Buffala zamířila devítka Čechů, která absolvovala pohovory se zástupci jednotlivých týmů i rozsáhlé kondiční testy. Dařilo se třeba Adamu Novotnému nebo Jakubu Vaněčkovi. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už jsou tady večerní jukeboxy.
8: A na úvod kapela Erotic nám je odstartuje takhle v 18 hodin. S vámi už je Vojta Sklenář, no a všem vám přeju samozřejmě hezké pondělí.
5: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss.
9: Be happy.

0: Tohle je Jukebox na Kissu, za námi song Every Single Day, no a takhle při pondělním večeru jako první vybere písničku Marek, protože ho mám na drátě. Ahoj.
1: Čau, kysáci.
0: Marku, prosím tebe, máš to taky někdy tak, že třeba slyšíš nějakou písničku a říkáš si, jo, tak to je tak třeba 7 let starý a ono je to třeba dvojnásobně pak?
1: Jo, ale to jsem myslel teď nedávno. No. Teď jsem poslouchal jednu písničku od Katy Perry a říkám si, jo, to vyšlo teď nedávno. Bird Life, to je 10 let starý.
0: No, a tipnul bys si, z jakého roku je ten song, co dám dohrál?
1: Jo, nevím, tipnul si začátek 1000 let.
0: No a tak to si tipnul dobře, protože já se musím přiznat, že vlastně on jak spustil teď, tak já jsem si říkal, jo, tak to je tak 10 let, no a to je 2005, no, takže 21. Takže jsem rád, jako, že to máš podobně teda, ty jsi to měl s Katy Perry, já teď s tímhle songem, ale my půjdeme k songu jinému a ten je vlastně ještě jako starší než song Every Single Day, to půjdeme do 90. a půjdeme do český muziky, protože ty jsi chtěl DJ Lucifera, Zlato, pojď na to, tak co to, že na tenhle kus jsi vzpomněl?
1: A tak teď mi to začalo tak nějak hrát v hlavě, já když jsou ty jukeboxy, tak si říkám, proč to nepustí do světa, že jo?
0: Přesně tak, tak to pustíme do světa a chceš to někomu věnovat speciálně?
1: Jsem to věnovat všem řidičům, co točí kulatou lopatou dneska, to je očistec, a hlavně kolegům do práce.
0: Tak doufám, že všichni poslouchají kolegové v práci, že si jim řekl, poslouchejte Kiss, pošlu vám píseň.
1: No taky doufám.
0: No tak jo, tak je to tu. Marku, měj se, ahoj.
1: Čau. Radio Kiss.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Rádia Kiss.
1: I v pondělí večer je tu pro vás Jukebox, protože, jak se říká, jukeboxu není nikdy dost a u nás na Kissu to platí obzvlášť, protože my máme nejvíc jukeboxu v celém českém éteru. Dneska v pondělí už proběhl noční jukebox mezi půlnocí a 6 ráno. Teď ten večerní a ten tady bude do 22 hodin. Tak pokud byste chtěli něco pustit, volejte sem k nám 210 323 323, to je to správné telefonní číslo, a nebo aplikace Kissu a tam nahrávejte hlasovky.
2: Ahoj, tady posluchač Petr, já bych rád nechal zahrát písničku pro svého přítele od, myslím, že Jax Jones, Miss You. Tak bych byl rád, kdyby se to zahrál pro mého přítele, se kterým nemůžeme teďka být zrovna spolu. Budeme spolu až za měsíc a samozřejmě pro všechny kysáky. Ahoj, Péťa.

0: Nový týden nám dneska odstartoval, doufám, že jste do něj vstoupili v pohodě, v klidu a nový týden většinou taky znamená u nás na KISu nová soutěž.
1: Tento týden až do pátku soutěžte na rádiu KIS o fantastický letní pobyt ve Wildkogl aréně v Salzburgu.

0: dopoledních cílů.
1: Wildkogel arénu s obcemi Neukirchen a Bramberg najdete v prázdninovém regionu Národní park Vysoké Taury. V létě tu čeká spousta tras pro turistiku, horská kola i elektrokola a okouzlující výhledy na 3000 vrcholy. Více na webu Wildkogel arena.

0: Tak chtěl nechat zahrát pro svý přítelkyni Peťu nějakou pěknou písničku, třeba Miraj.
1: A kterou?
0: Oči.
1: Tak jo, a chceš jí vzkázat i něco takhle přes náš éter, když už jí hraješ píseň?
0: Chtěl bych vzkázat, že ji strašně moc miluju a že si ji strašně moc vážím, co pro nás dělá.
1: A jaký má oči?
0: Hezký.
1: Nejhezčí jsem čekal, že řekneš.
0: No, nejezdí.
1: Tak Miraj a oči a měj se. Čau.
0: Čau.

0: Alexia nám dopěla v éteru Rádia Kiss 10 minut před hodinou 19. Jukebox pokračuje dál a pokračuje s Maxem.
1: Ahoj Vojto, zdravím tě do studia. Já bych chtěl zahrát písničku od DJ Boba Let the Dream Come True pro všechny kysáky a hlavně pro tebe do studia. Tak díky za zahrátí a přeju krásné pondělí.
0: Maxi, a taky díky DJ Boba. Pustím, mám taky zahrát něco na zahrádku do Karviné pro babičku, dědečka a vnoučka Matýska od rodičů Jardy a Vendy a pošlu ještě taky písničku pro dceru Kristýnku a jejího přítele Vojtu, a to konkrétně od Jirky.

0: Relaxky jsem za volantem po celé republice.
1: Než rozjedeme další hodinu Juboxu při pondělním večeru na rádiu Kiss, tak omrkneme, jak to vypadá na silnicích. Stále uzavřená D2 ve směru na Brno mezi exity 11 až 3, pokud máte namířeno tímhle směrem, tak s tím pochopitelně počítejte. No a zamíříme taky na Pražský okruh. Máte-li namířeno ve směru na letiště, tak se zdržíte mezi 14. až 19. kilometrem. No a dávejte pozor a taky třeba na bouračky ve Frýdku Místku v ulici Ostravská, bouralo se i v Praze, a to v ulici Jana Želivského. Všem za volant šťastnou cestu.

0: Pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
2: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
3: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
4: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodina akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket Energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
5: Ještě chvíli a zase hrajeme to nejlepší od 90. let.
6: Vypadá váš trávník, jako by se chystal spoluknout sousedovic psa? Klid! Pořiďte si robotickou sekačku, která seká tak pilně, že by si zasloužila volný víkend. U nás najdete roboty Husqvarna, Mamotion i Honda. Profesionální krotitelé neposedných travních džunglí. Stavte se na prodejnu na Vančurově náměstí v Hradci Králové nebo mrkněte na www.zahradnitrendy.cz.
7: Sedm večer, aktuálně právě teď s vámi na Kisu Vojta Sklenář a otevíráme dalších 60 minut dnešního večerního Juboxu.
5: To nejlepší od 90. let. I v Juboxech Rádia Kis. Be happy.

0: kraje, další Juboxové hodiny na KISu. Pojďme na náš studiový telefon. Ten má číslo 210 323 323. Radio KIS.
1: Ahoj, prosím tě, chtěl bych zahrát na přání, je to možný?
0: Je to možný, a jak se jmenuješ?
1: Jmenuji se Michal, sedíme venku, grillujeme a chtěl bychom si právě poslechnout ještě nějakou hudbu.
0: A jakou, Michale?
1: To Unlimited No No.
0: Dobře, tu Unlimited dáme, tak kde grillujete? Kam to pošleme? Na jakou grilovačku?
1: No, Nový Dvory, o to asi všechno.
0: Kolik vás tam je?
1: Jsme tady čtyři, jsem tady zdravou polovičkou, s dětma, se zeťákem a s psama.
0: No tak užívejte samozřejmě krásný večer, je potřeba užít si hezkého počasí, teď se to má zase zkazit, že jo? Tak,
1: jo, jo, jo.
0: Tak hezkou grilovačku a dobrou chuť,
1: super,
0: ahoj.
1: Tak díky, ahoj.

0: všem hezký večer. 19 hodin, k tomu 19 minut, tak se to tak hezky sešlo a my pokračujeme dál v Juboxu. Do 10. večerní je to jenom a jenom na vás.
1: Nechal bych zahrát pro všechny, co mají volno teď při pěkným odpolední od tedy Swisse The Door. Dík. Čau.
0: Tak tohle vybral Michael, já už to hraju vám všem, kteří posloucháte. A pokud taky chcete vybrat, tak stejně jako Michael, pošlete hlasovku přes naší aplikaci, anebo volejte studio 210 323 323.

0: United Six a Heaven. Slovo Heaven se nám rýmuje i s naším českým slovem sedm. A já myslím, že vy všichni moc dobře víte, co vás čeká vždycky ráno v sedm.
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss. Na Rádiu Kiss. Tahle soutěž udělala radost spoustě posluchačů.
2: Rozdali jsme skoro 400 000 korun a jedeme dál.
1: Jsme teprve v polovině, protože soutěžíme až do konce roku. 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.

0: Tady je Radio Kiss a je tady Jukebox a součástí Jukeboxu dnes je Jirka, teď aktuálně, protože se dovolal do našeho studia. Jirko, vítej v našem vysílání, hezký večer.
1: Zdravím tě, Vojto, zdravím všechny kysáky.
0: Ty jsi mi prozradil, že tvůj večer aktuálně pracovní, tak do kolika to máš dneska ještě?
1: Do 6 do rána.
0: Aha, takže jsi začal asi, ne?
1: Jo.
0: Hodinkou půl, 12. teda, jo?
1: Jasné.
0: Jirko, co děláš?
1: Skladníka.
0: Skladníka. A kdy to je tak jako třeba, jako jde na tebe krize třeba, já nevím, třeba kolem
1: ve tři ráno.
0: Ve tři, já jsem si říkal, že ta třetí, jo, že ta třetí bude taková.
1: Někdy, záleží kolik je palet na vychystání.
0: Jasný. No tak ať ti to utíká, samozřejmě teď i s muzikou, ty jsi chtěl Krištofy, tak kam to zahrajeme?
1: Zahrajeme to mojí manželce, doufám, že poslouchá, že ještě na zahradě. Protože jsem odjížděl do práce a byl ještě na zahradě, četla si knížku a měla puštěný rádio a já na zahradě poslouchám jenom přijít, tak doufám, že to slyší.
0: Tak já myslím, že teď by ještě mohla být na zahradě, že jo?
1: Jo, doufám, že jo.
0: Snad jo. Taky zdravím a pouštím to a měj se hezky, ahoj.
1: Dobrý, díky, a i tobě, Vojto.
0: Děkuju, ahoj.
1: Čau. Radio Kiss.

0: nehraje více písniček na přání.
1: Jukebox.
0: Jukebox Rádia Kiss.
2: A co zahrajeme teď v Jukeboxu, to prozradí Bára.
3: Na Rádio Kiss chtěla bych poslat písničku mému miláčkovi Mirkovi Vanilla Ice. Ještě jsme v práci, tak půl devátý končíme. Že jsem šťastná, že ho mám a že ho miluji. Děkuju, Bára.
2: Báro, tak si to dáme, tak jestli v půl devátý končíte, tak to už máte jenom 40 minut. A to uteče podle mě jako nic. Kam ještě poletí Vanilla Ice?
4: Ahoj, ahoj, tady rozvozák Milda. Můžete nám prosím zahrát do Výškova do pizzerky nějakou strašně fajn písničku pro Vítka, pro Věrušku, pro Matýho, pro paní M a hlavně pro naši malou Míšu. Děkuju, děkuju moc. Čau, čau.
2: Taky zahraju pro bratra Tomáše a jeho ženu Nastěnku, a to od Radka. Mám zahrát i pro ženušku Lenku. Sedíme na zahradě a relaxujeme po práci, to je vzkaz od Pai. A ještě taky mám zahrát pro Žanetu, pro Radost a její malou vnučku Vivien, aby byla zdravá. Vzkaz od Nikoli. Vanilla Ice. Ice, ice, baby. Jukeboxu na Kiss.

0: hlasuj pro nové hity Kiss Parády Rádia Kiss. www.kiss.cz Kiss Parády. Kiss Parádu s DJem Basslickerem poslouchej každou středu od 9 večer na Kissu.
1: Bylo 8 večer na rádiu Kiss, pokračujeme dál v Juboxu, s vámi je Vojta Sklenář, no a stále vám všem hezký večer při pondělku přeju.
0: To nejlepší od 90. let i v Juboxech rádia Kiss. Be happy.

0: Další Juvoxová hodina byla otevřena a my teď jdeme na náš telefon 210-323-323. Hanka na něm, já tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj.
0: A Hanka vůbec nevěděla, co chce zahrát, což mě vždycky tak jako fascinuje, jo. Já si říkám tak, když volám do písniček na přání, ne, tak jako chtělo by to mít něco, ne, v hlavě.
1: No to sice jo, ale já jsem to fakt zkusila jenom úplnou náhodou, já jsem vůbec nepočítala s tím, že budu volat. No,
0: takhle. Takže není to vlastně jako, není to žádný, nebude, teď neproběhne žádný důležitý vzkaz, že jo, prostě. Asi to bude všem, Hani, co?
1: Ano, všem a hlavně pro mýho manžela, který akorát sedí vedle mě a řídí.
0: Jak dlouho pojedete ještě, nebo už to máte chvíli?
1: Už já nevím, tak 15 minut možná.
0: To je dobrý, to je dobrý. A ty jsi říkala, že bys chtěla nějakou letní devadesátku, a já jsem jako tě tak jako popostrčil, abys nějakou teda vybrala. A ty jsi pak říkala, že bys chtěla Chiquitu.
1: Ano.
0: A já teda jsem říkal, a co je Chiquita? A ty jsi říkala, no zpívá se tam Chiquita. A teď mě to jako šrotovalo a pak jsem si říkal, a není to spíš Chiqui Chiqui Chiquita? A ty jsi řekla, ano! Takže jsme se domluvili, což já mám vždycky rád. Důležitý je, když se člověk domluví. Takže song Chik Chik Tak, Chili a ještě na svědomí. A já teď nevím, jestli se to, já bych nerád jako, jestli se to čte Karapišo, asi Karapišo. Nebo jak bys četla ch, jako šo, ne?
1: Asi jo, že jo. Asi takhle, aha.
0: Protože kdybych to četl jako č, tak by z toho bylo...
1: To bylo divně.
0: No, že jo, že jo.
1: Ano.
0: Kor u nás v našich končinách. Tak
1: ano,
0: Hani,
1: přesně.
0: Jdem si to pustit, měj se moc hezky a zase někdy. Ahoj.
1: Děkuju, taky se měj, ahoj.

0: Posloucháte Kiss, Jukebox je tady a bude tady ještě hodinu a půl. Do 22. hodiny hrajeme, jak vy vybíráte. A vybíráte například přes naší aplikaci, což je podle mě ten nejjednodušší způsob. Stačí jednoduše poslat hlasovku, jako to udělal Tomáš.
1: Já zdravím všechny kysáky. Chtěl bych zahrát písničku Despacito, kterou bych chtěl věnovat své přítelkyni, jelikož ji má ráda. Ale určitě bych chtěl taky věnovat všem těm, co jsou jako já, ještě teďko takhle na večer, třeba jako já po práci, pracuji na zahradě. Tak přeji hezký večer všem a mějte se, čus.
0: No tak Tome, hezky pracuj, než to zaleze, sluníčko, že jo, jak se říká, a jedno despacito, teď v jukeboxu.

0: Posloucháte Kiss, přeju vám všem hezký večer a minulý měsíc jsme se dozvěděli, že jeden šťastlivec u nás v Česku vyhrál obrovské, ale fakt obrovské peníze v Eurojackpotu. Skoro 3 miliardy korun na naše. To je příběh, který myslím si, že slyšel úplně každý, to je jasná věc. No a co už je taky jasné, že tento šťastlivec, tak už ty korunky má na účtě. Už je tahle rekordní výhra vyplacena. Už to má hezky pěkně. 2,911 miliardy, takhle to bylo. A daň z toho je nějakých skoro 437 milionů korun, takže vlastně skoro půl miliardy. Takže o půl miliardy chudší z téhleté výhry je už ten šťastlivec. I když já si říkám, jako, že v tomhle obrovském množství skoro půl miliarda nic nedělá. Ale dělá, ale já si jenom tak říkám, když to teda fakt jako vidí, opravdu jako sumu těch čísel, jo? Že už je to jeho, že to cinklo takzvaně. Co ten člověk si třeba jako řekne jako první?
1: Tak. A teď si vás koupím všecky.
2: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss.

0: více písniček na přání. Jukebox
1: Radio Kiss. 210-323-323, naše telefonní linka a linka, kterou vytočil Broňa a dovolal se, což je základ samozřejmě, když chcete něco pustit. Tak Broňo, vítám tě v našem vysílání, ahoj.
2: Čau, čau, taky tě vítám.
1: A ty jsi mi prozradil, že teď aktuálně jedeš po dálnici, protože mně přišlo, jako, že máš otevřený okna, ale tak je pravda, že když člověk jede po dálnici, tak to lítá, že jo? Tak po který, Broňo?
2: Hele, teďkom jsem u Českých Budějovic, jedu do Rakouska, na Linz, a jedu vlastně z Českotěšina, z Chotěbuze.
1: A ještě teda dlouhá cesta, nebo to zapíchneš
2: ale
1: na chvilku?
2: Ale už asi jen tak asi 2,5 hodiny, 2,5-3 hodinky max.
1: Tak to. No. A teď si dáš kafíčko, aby se ti nezavíraly oči, viď?
2: Přesně.
1: Espresso macchiato, to bys rád. Jak často třeba jako zastavíš na pumpě si pro kávu?
2: Hele, s tím, že jezdím s autobusem, tak jsem zvyklý prostě jet normálně 3 hodinky v kuse, 20 minut pauza a zase. Ale teďko mi jedu vlastně v kuse, jedu z Českotěšina v kuse, vyjížděl jsem nějak ve 4 hodiny? V pět jsem vyjížděl, o půl páté.
1: Tak to už je nějaká ta doba. Tak prosím tebe, teď teda jedno imaginární kafičko, espresso macchiato. Chceš to ještě někomu zahrát?
2: Hele, určitě manželce Vendule, malé vlastně, co bude mít v sobotu, v pátek narozeniny, Elice, dceři.

0: No a Honzikovi, no a vlastně všem, co jezdíme, že jo.
1: A šťastnou cestu hlavně, že jo.
0: Určitě, určitě. Kolečka Marolu Antenku nahoru.
1: Ano, to je Vončo. Broňo, tady je kafíčko, jo? Espresso macchiato. Ahoj!
0: Super, děkuju, ahoj.

0: Aquu jsme si pustili v pondělí večer, posloucháte Jukebox. Co pak si pustíme dál, je otázka na Tomáše.
1: Zdravím do Jukeboxu, prosím tě, pro chlapy a pro holky odpolední, dneska směnu do železáren třineckých. Jestli by šlo od skutru, o Rebel Lil, byl by to fajn. A pro tebe samozřejmě taky. Díky moc a hezký den. Čau.
0: Tome, šlo by to samozřejmě, mám to tady nachystaný, stačí jenom zmáčknout čudlík, tady jeden speciální. No ale než zmáčknu, tak připomenu, že i po 9. večerní, která se nám blíží, za 10 minut je tady, bude pokračovat muzika podle vás a ještě jedna 60 minutovka při pondělním večeru bude jukeboxová. Takže apka Kisu, taky posílejte hlasovky a nebo jednoduše volejte sem k nám na 210 3 2 3 3 2 3. In the midnight hour.

0: Začíná nám další hodina dnešního dne, hodina 21. a zároveň poslední juboxová pro dnešek. S vámi Vojta Sklenář a teď Gigi.
1: To nejlepší od 90. let i v juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: pojďme na náš telefon, jak jste slyšeli zazvonění na našem telefonu aktuálně teď Libor, který ho zdravím. Hezký večer.
1: Ahoj, ahoj, čau, taky krásný večer.
0: Libor vytočil naše číslo 210-323-323, dovolal se, tak při jaké příležitosti si prosím tebe ten telefon popadnul, Libore?
1: Popadnul jsem, posloucháme rádio, udělali jsme si masíčko na grilu krásně a teď to budeme sklízet, takže na ukončení večera ty pustíme krásnou písničku.
0: Ano, ano, mám jí nachystanou, píseň Angel Above Me. Takže komu to pustíme, prosím tě?
1: Bude to mojí rodince, mojí ženě Aničce, dětem Julče a Matýskovi, no a pro všechny to poslouchají.
0: A předpokládám, a že když jste grilovali, tak ty jsi byl hlavní asi grilovač, co?
1: No tak pořád se toho chytím, no.
0: Jo, to je taková jako chlapská, ne, záležitost.
1: Že? No, tak
0: máme to rádi, že jo, za tím grillem.
1: Přesně tak.
0: Že jo, že jo.
1: Ženy, jsou toho důležitý,
0: ano,
1: jo?
0: Ano, ano, ženy u sporáku těm to sluší, nám to sluší u grillu.
1: Přesně tak.
0: Je to tady a měj se, ahoj.
1: Tak super, děkuju, čau, čau.

0: Tohle je Jukebox, vy jste ti, kteří vybírají a já hraju songy na vaše přání. Tohle je David.
1: Ahoj Vojto, prosím tě, zahraj nám tam nějakou romantickou na počest mojí nové lásky, se kterou jsem už 3/4 roku. Díky, David.
0: No tak jo, tak jedna romantika pro vás. 3/4 roku, vlastně jo, jak je to do roka, tak je to pořád nový. Tak pro novou lásku.

0: Posloucháte Kiss, já vám stále přeju krásný večer, no ale taky vám přeju hodně štěstí v jedné z našich soutěží.
1: Tento týden až do pátku soutěžte na rádiu Kiss o fantastický letní pobyt ve Wildkogel aréně v Salzburgu.

0: svých výletních cílů.
1: Wildkogel Arenu s obcemi Neukirchen a Bramberg najdete v prázdninovém regionu Národní park Vysoké Taury. V létě tu čeká spousta tras pro turistiku, horská kola i elektrokola a okouzlující výhledy na 3000 vrcholy. Více na webu Wildkogel Arena.
2: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Radia Kiss.

0: Posloucháte KISS, kdo nás taky poslouchá je Václav a teď ho mám na telefonu. Hezký večer ti přeju.
1: Ahoj, ahoj, tobě taky.
0: A jak vypadá ten tvůj večer, Václave?
1: Prosím tě, dobrý, hrajeme tady s přítelkyní karty, sedíme, dáváme si pivko a pohoda.
0: Kdo vyhrá

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Večerní Jukebox při pondělku na Medarda už nám míří do svého finiše, pomalu se blíží 10. hodina večerní, tak po 22. už se těšte na to nejlepší z dnešního dne. No a teď tedy na poslední song se těšte a nejvíc se těší Silva, protože ta by ho ráda.
2: Ahoj Vojti, zbývá mi asi půl hodina do konce směny, hoď mi tam prosím, pro mě, tebe a všechny kysáky a všechny, co jedou zrovna někam, autem, autobusem, kamkoliv, čímkoliv, 3 6 Unos Dual Tres, ty už určitě budeš vědět. Díky, jo, cmí se a pěkný večer, Silva.
1: No Silvi, přiznám se, že jsi mi trošičku fandila, že já už budu vědět. Nevěděl jsem na první dobrou, ale když člověk neví, je důležité si to najít. Takže jsem našel a je to song Salute. Tak ho teď dávám i vám všem, co ladíte. A stále hezký večer.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6 a la derecha.

0: To nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Když se den blíží pomalu ke svému konci, je potřeba si ho lehce zrekapitulovat. A ten čas nastává právě teď po 10. večer, tak krásný večer přeju samozřejmě vám všem. A co vás čeká konkrétně v této hodině? Výlet do dnešního rána. Za Romanem, Míšou a Patrikem uslyšíte, jaká byla dnešní kachna. Taky bude rubrika Hej Šašo, no a tady už je výsledek hlasování, jestli kluci lunetici byli lepší než originál podle vás.
0: Lepší než originál.
2: Taky se do tohoto pořadu dostala a získala spoustu procent, ne-li snad nejvíc z nás všech, opravdu se jí zadařilo.
3: 98%, já si to pamatuju.
2: O tom se nám může nechat jenom zdát, ano. Parťáci. Takže gratulujeme všem a děkujeme všem parťákům, kteří se rozhodli tady do toho pořadu vstoupit, který jde do finále, protože budou letní prázdniny. Jedeme tu teď velký bomby, až jako si říkám, jestli to byl dobrý nápad, zrovna lunetiky zvá do takový rubriky.
4: Jo, dobrý.
2: Takový profíky.
3: Hlavně si vybrali úplně skvělou party písničku. Na léto se úplně hodí.
2: Celý víkend jste ji tady na Kissu poslouchali. A zároveň hlasovali na webu kiss.cz. No a to je to, co trošku bolí, protože člověk vůbec netuší, jak to s těma hlasama je. Ona jedna věc je, že vám fandí fanoušci, ale druhá věc je, že ne každý má jenom fanoušky a antifanoušci vyrazí a klikají na tlačítko horší, že?
4: Bývá to tak furt, ano.
2: Na telefonu je Aleš z Lunetiků. Probral se, probudil. Aleši, dobré ráno.
5: No dobrý den, vy to říkáte, vy mě už rovnou tak chystáte na pohřeb.
3: Ne.
2: Hrozí to, myslíš, Aleši, to?
5: Čau.
2: No,
5: říkali jste Kate, že měla, já nevím, 97 nebo kolik. No tak já myslím, 20% by bylo hezký.
2: Neboj, já myslím, že to dopadne dobře. Hlavně co Vašek, jestli se taky probral. Vašku, hezké ráno.
6: Hezké ráno, dobré ráno. No.
5: Ty tam, nazdar Václavé.
6: Nazdar, další, jak se máš čoviče.
5: No jo, já jsem svačinu klukovi do školy, jinak dobrý.
6: Já taky teďko, já si jdu do školy akorát.
5: No, no vidíš.
2: Jak si pokecaj, kluci.
4: No, super, jste se dlouho neslyšeli, kluci.
5: Ano.
4: Vašku, co víkend, jak se vystupovalo?
6: Vystupoval se dobře a já jsem včera i vystupoval na nějaký výšlap a dal jsem si výpečky a bolí mě břicho od 4 od rána, takže to mělo se zajímavý.
2: Ajajaj, byla lítačka na záchod.
6: Knedlika zelí, ano.
3: Ajajaj. Aleši, jak ty to vidíš s hlasováním? Ozval jsi se třeba známým, aby klikali?
5: Ale já jsem tohle ne, já jsem to nikomu vlastně jako, nebo tak říkal jsem, že jako jo, a neříkal jsem, aby hlasovali. To já nedělám. Já to nechávám na lidech.
3: To je hezký.
2: No, lidi rozhodli. Máme to tady. Výsledek hlasování z webukis.cz a těch 20%, to jako Aleši zdaleka, buď úplně v pohodě. 30 taky ne. 40%, že by kliklo na tlačítko lepší. Mnohem víc.
3: Ale 50.
5: Wow.
3: 50 to taky není.
2: Dokonce i 60, víc než 60, víc než 70, hele. Víc než 80. Kluci, ten váš song jste dostali tak vysoko, že si 90% lidí myslí, že je vaše verze lepší než originál. Čistá 90, 89,9 je to přesně.
3: Ty, to je ale krásný.
2: To je dobrý.
4: Super.
5: Tak to moc děkujem, kysáci, to je krásný, to jsme ani netušili. Václave, co?
6: Já jsem s tím počítal, že je to v pohodě, je to dobrý.
2: No těch 10%, co mělo jiný názor, už jsou zapsaný na blacklistu a v pátek do Kamenice u Prahy na velkou party na fotbalovém hřišti mají zákaz vstupu, jo?
5: Jo, tak. No, se uvidíme, tam zapadíme společně, to je pravda, my, Verona.
2: Ano, bude to velký, moc se těšíme, stejně jako do O2 Univerza, o tom tady ještě ve velkém bude řeč, protože kysáci, jestliže o tom nevíte, tak se chystá fakt velká party skupiny Lunetik, která bude v říjnu, je to sice až po letních prázdninách, ale pokud byste chtěli zařídit lupeny, je ideální čas, protože minulý rok bylo vyprodáno, takže budeme rádi, když se tam společně setkáme. A kluci, odbavte své děti, užijte si týden a v pátek vás čekáme v Kamenici u Prahy, jo?
5: No těšíme se.
6: Děkujeme.
5: Děkujeme všem kysákům, co mají dobrý vkus na starý pecky, který
2: jo.
5: Teda...
2: jo, takhle to má být. Jdem si to zahrát a díky, že jste vstoupili do tohoto pořadu. Ahoj!
3: Ahoj!
5: Ahoj, čau všem.
0: Lepší než originál.

0: Stejně je to hezký, jak daleko se dostal pořád lepší než originál. Díky vám, před snad 2 rokama, když jsme se někde procházeli venku před rádiem, jsme nad tím společně přemýšleli. Pamatuju si, jak jsme si utahovali z Patrika, který vlastně jako nejvíc nespěvák se toho bál a přitom bych řekl, že nejvíce překvapil z nás všech.
1: No, děkuju. A
2: já bych možná i řekla, že urazil snad největší kus cesty, protože vem si, jak začínal jeho první song, to byl Prodavač, ne?
1: Jo, byl hrozný.
0: A zároveň se mi, Patriku, na tobě líbí, že tvé sebevědomí zdravě, říkám zdravě, ano, roste, protože před chvilkou tady pronesl větu, že by se mu líbilo, kdyby jsme udělali hit parádu lepší než originál.
3: No, protože já jsem koukal na Kiss parádu, kdo jako vede, a říkám, tyjo, mít tam lepší než originál parádu, 10 songů vybrat a jaké z nich je nejlepší.
0: A tam by se hlasovalo.
3: No, hele.
2: To by bylo ale zajímavý.
0: Tak to bych si vzal dovolenou teda.
2: Proč?
0: No, abych mohl hlasovat pro sebe, ne?
4: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
2: Tak Kiss parádu chceš, jo? Zrovna se ozval sám autor Kiss parády DJ Baselicker.
3: Ale ne.
2: Že to okamžitě bere. Kiss paráda toho nejlepšího z pořadu lepší než originál. No já se ani Vaškovi nedivím, protože že jo, ten taky královal se svým hitem. Měl snad 98%. Ty bys to dopředu vyhrál. Vy ostatní, co bysme dělali? Takhle, co by si z ty Patriku dál do té Kiss parády lepší než originál?
4: Já jsem přemýšlel si horký, že slíže, nebo já bych tam dal Rammsteiny.
2: Jo, to je dobrý. Míšo, co ty bys si zdala, kdybys měla vybrat jenom jeden jediný hit, který si zpívala?
3: No, váhám mezi Edith Piaf a Královnou.
5: Teď Královnou jsem já.
2: Když to takhle poslouchám, já nevím, komu bych dal hlas. Vy jste všichni tak dobrý. Jako jediný, s čím bych to možná trošku mohl vyhrát, dostat se aspoň na třetí místo, Ludovecká.
6: Jeden týždeň malá, proto tě aj čakala. Jeden týždeň malá, proto tě aj čakala.
4: Však je to skoro nejhranější písnička v juboxech, Romane. Já si myslím, že bys tu bednu urval.
3: No, určitě.
2: Tak my se vám přiznáme, my tu máme takové do interní nařízení u Ludoveckou hrát jenom jednou za juboxy maximálně. Jo. Protože
4: kolikrát Roman říkal, já už to vydám z toho počítače.
2: Vy jste opravdu. Vy byste to chtěli hrát klidně 8krát za den. A to zase by bylo moc, to by se přejedlo.
3: A taky to stále sledujete na Facebooku, na YouTube, na sociálních sítích. Pořád ti čísla rostou, Romane.
2: A dobře, řekneme teď jedno překvápko, kteří kysáci neví.
4: Chceš to říct?
2: Lepší než originál jde do finále.
3: Ano.
2: A my pro vás chystáme velký dárek.
4: S mašličkou.
3: S mašličkou?
2: Tak tu dáme na tebe, tu mašličku.
4: No, dobře.
2: Patrika si rozbalíte, Míšu si rozbalíte, Romana, protože my na finále zaspíváme společný song. Nebude jednoduchý, budeme se s ním trápit dneska od 10. hodiny dopoledne, až teď dovysíláme, tak jdeme za Honzou, naším produkčním, tam budeme zavřený asi, nevím, měsíc,
3: týden.
2: Možná dva. Pak si řekneme, ne, to se nepovedlo, musíme jít jinou písničkou,
4: to nám nejde.
2: No a dáme si v příštích pátcích rekapitulaci toho nejlepšího z pořadu lepší než originál, to budou dva pátky a ten poslední červnový, tak
3: poslední.
2: To vychází. Představíme náš song, pro který budete hlasovat třeba celý prázdniny.
4: Jo, to je dobrý, ale jo, to se mi líbí.
3: Protože spousta z vás se ozvala, že by bylo hezký, kdyby Ranní trojka měla nějakou společnou písničku, tak jsme si řekli, že to uděláme.
2: A bude. A asi to bude dobrý. Tak nám držte palce.
0: Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Každý všední den od 6 do 10.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss. V rubrice Hej Šašo hledáme v cizojazyčných hitech nějaká česká slova a já vám garantuju, že dneska to tam uslyšíte. Protože Danča, kterou moc zdravím, našla něco českého v písničce Vidrado Emoce od DJ Guga a MC Livinho.
2: To si jsme myslela teď všechno.
3: Jo,
1: dalo mi to hodně práce, no.
2: Random náhodných slov.
3: MC ho tam nějakýho dám.
2: Tak jo, a jdem si to pustit?
1: Pojďte si to poslechnout.
4: I si tiver muito excitada, pode dançar pelada, si tiver muito excitada.
2: Ty si táda? Táda?
3: Táda, táda.
2: Jako tady jáš? Ty si táda?
3: Táda, aha.
1: No, jste hodně blízko, je to přesně ta pasáž.
4: Ty si táda.
2: Ty si táda?
3: Táda, tady jáš.
1: Danča tam slyšela, ty si táta. Je to tam takový jako na hraně.
4: I si tiver muito excitada, pode dançar pelada, si tiver muito excitada.
2: Zní to dobře,
3: je to hustý.
1: Ale je to tam jasný úplně, ty si táta.
2: Táda.
1: Táda.
2: Berme
1: tádu.
2: Dobře,
1: berme tádu jako tady jáše.
2: Tohle bylo jednoduchý, ale tentokrát.
1: Jsem zvědavá, kdy zase bude nějaká dlouhá věta. Kysáci, jestli jste slyšeli něco českého v cizojazyčném hitu, napište e-mail jednomu z nás a třeba se tady v éteru někdy uslyšíme.
0: Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Každý všední den od 6 do 10.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Kachna. Ranního Kisu.
1: To jsem zvědavá, jak jste dneska byli kysáci pozorní, jestli jste v našem vysílání slyšeli něco, co nebyla úplně pravda.
2: Na telefonu čeká Radek. Dobré ráno.
3: Ahoj, ahoj.
2: Čau, tak co? Ahoj. Co podle tebe nebyla pravda?
3: No, jak Míša říkala ohledně té svíčkové. Ty brusinky, smetana, něco tady to. Dle mého teda.
1: To si myslí, že není pravda.
2: Jakože na svíčkový nemají být brusinky, jo? A smetana.
3: Ne, že nemají být, že nějaká ta těhotná ženská, nebo co jsem říkala.
2: Měla chuče.
3: To vymyslela.
2: Mm-hmm.
1: Ano, a oni se mi za to... Oni se mi za to kolegové vysmáli a já jsem si opravdu hledala ten původ a nevěděla jsem jméno, to jsem si nedohledala. Jmenoval se kuchař Petr Svíčka a jeho žena, která byla těhotná, tak právě tuhle omáčku nakombinovala s brusinkami a šlehačkou a vznikla z toho tahle legendární kombinace. Křestní jméno jeho ženy nevím, ale příjmením byla Svíčková a po ní se právě omáčka jmenuje.
2: Počkej, teď si děláš srandu nebo ne?
1: Dělám si srandu, ty taky
4: všichni. No, že to je pravda.
1: Ale kdybyste viděli její zděšený výrazy. Jasně, že jsem si to vymyslela. Takže vyhráváš rádiový balíček.
2: Jsme zachráněni.
3: Výborný.
2: Super. Radku, posíláme rádiový balíček a jestli dneska někam na oběd půjdeš, svíčkovou si dej. Jo?
3: Jasný.
1: S brusinkama a se šlehačkou.
2: Taky.
0: Ahoj. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Každý všední den od 6 do 10. Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce. Tak buď od 20. června u toho.
5: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání.
6: Největší hlášky, nejlepší vstupy. To nejlepší na rádiu Kiss. Be happy.

0: nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Co se dělo u nás na Kissu dnes ráno, to jste mohli slyšet v minulé hodině, a tak pokud budete poslouchat v této hodině, uslyšíte Radka s Magdou a taky Martina Hajka. Tento týden je s vámi místo dovolenkujícího se Michala Kavalčíka, ale i Martin rozdává balíček Rádia Kiss a dnes chtěl odpověď na tuto otázku.
2: Dnes máme Národní den nejlepších přátel. Tak pojďte vzkázat vašemu příteli, přítelkyni, někomu, kdo je vám blízký. Tak pojďte mu dát nějaký vzkaz. Může to být pochvala za to, jaký je to skvělý kamarád, jaký je to přítel, přítelkyně. A nebo třeba vás něco štve, tak ho můžete dneska veřejně sprdnout.
3: O to prosím tě, já tě miluju. Miluju tě, ale smaž si tu gorilu, kterou máš na fotce, když ti volám. Prosím tě.
4: Já bych chtěl tímto poděkovat mému šéfovi za jeho velkorysou výplatu. Týden po ní, když jdu okolo řeky, tak mi už i labutě hází chleba.
5: Tak já bych strašně chtěla poděkovat bráškovi za to, že ho mám, protože i přesto všechno, co se stalo a do jakých problémů jsem se dostala, tak se na mě nikdy nevykašlal, vždycky stál při mě, vždycky se mi snažil pomoct. Prostě fakt kámoš, jaký mám.
6: Tímto by som chcel pozdravit mojho velmi dobrého kamaráta Míra na Slovensko a chcel by som mu odkázat, že jsi velmi dobrý kamarád, veľa si mi pomohol. Ale prosím tě, přestaň chlastať.
2: Pojďme na výherní kousek, který si dnes zaslouží Nikolas, respektive balíček Rádia Kiss.
7: Doufám, že stejně jako já máte někoho tak blízkého, jako je pro mě Kuba. Známe se 15 let, od 13. Jsme spolu v každodenním kontaktu a jsme tu vždy pro sebe. Vždy si pomůžeme, nikdy nenecháme toho druhého padnout na kolena. A já tímto vzkazem bych mu chtěl ze srdce poděkovat, že jsem rád za něho, vážím si ho a děkuji mu za vše, co pro mě dělá. Mám tě rád, bracho.
0: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.

0: z našeho vysílání. Odpolední čas.
1: Vysněná práce. Co si budeme povídat? Každý o tom má asi trošičku třeba jinou představu. Pokud jste nás před chviličkou neladili, ale ladíte nás právě teď, tak vysněná práce třeba pro Radka Hrdinu je takovej vyhazovač v loutkovém divadle.
2: Promiň, ale tam bych je spacifikoval do kozelce.
1: Je to skvělý, jako. Mě by fakt zajímalo, jestli to někdy bude existovat.
2: Co je ty pětiletej, ty se nebudeš smát, jo?
1: Jsi málo tleskal. Nicméně, pojďme si říct, že jsou tady přece jenom profese, za který se normálně platí a nenapadlo by vás to. Profesionální hotelový inspektor. Jako v podstatě vám platí za to, že přespáváte v 5hvězdičkových hotelích, potažmo hlavně těch jako nových, a testujete postele, vůbec jako ty pokoje, jestli správně teče voda a jako jídlo,
2: jestli je okay. Ne, jestli všechno, to je víc, já takovýho člověka totiž znám.
1: Výborně.
2: A on cestuje po celé Evropě, kde tato síť hotelů je, spadá pod jednu polsko-francouzskou společnost.
1: Pěkné.
2: A to není důležitý, ale on opravdu kontroluje práci pokojských a tak dále, ale na tajňáka.
1: Jestli jo.
2: Prostě radlo má být, protože jsou to lepší hotely.
1: Ano.
2: A tudíž, aby bylo všechno tak, jak má být.
1: Další v řadě, a to je teda jako pro mě vysněná práce, je pečovatel pand. To jsou ty ošetřovatelé, co prostě se starají o pandy, tak jako to, hned bych to podepsala. Další tady máme testovač tobogánu. To už je trošku rizikový.
2: Ale není. Jako může být, jako ne, ale jo. To je pravda, ale tak jako věřím tomu, že to prostě chtějí dát dohromady, ale to je jako pěkný. Jak tam jedeš do jakého akvaparku, ne, že ty platíš, oni ti dají prachy a jezdíš celý den.
1: Jezdíš celý den na tobogánech. Samozřejmě pak jsou tady profesionální ochutnávači a já jsem tady vybrala profesionálního ochutnávače čokolády. Tak.
2: Tohle může být dobrý, ale já jsem si představil spíš takového člověka, který je u nějakého rizikovějšího třeba politika, nějakého diktátora nebo něco.
1: Jo, takhle.
2: No, protože mu přinesou jídlo.
1: Jasně.
2: A on ho musí ochutnat.
1: Tak jak to měli králové.
2: No, ono to do dneška takhle
1: je. Do dneška funguje. Hele, víš, vlastně tady u toho můžeme vlastně skončit. U těch králů spousta těch ochutnávačů byla zabita jenom kvůli tomu, že měli vlastně alergii na jídlo a nevěděli o tom.
2: Jako fakt,
1: jo. Je to prý, že se na to pak přišlo postupně, že on má prostě třeba alergii na voží, na voříšky, a my jsme mysleli, že je to otravný. To je blbý, no.
2: Ono to bylo jako atentát na mě a přitom on měl jenom alergii.
1: Jenom alergii, chudák, no. Tak takovýhle ne, ale ten zbytek vyšel.
0: Odpolední čas. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu KISS.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední Čas.
1: Ladíte Radio Kiss a my teďka právě v tuhletu chvíli zamíříme za nějakým motoristickým příběhem.
2: No tak motoristický to úplně není, ale v takovým motoristickém prostředí se to jako odehrálo. To je čerpací stanice, jo?
1: Ano.
2: Pumpa. A prostě jsem přijel včera k pumpě. Ale ne natankovat.
1: Ano.
2: Ale jel jsem si pro ledovej litr a půl čaje, já to mám hrozně rád.
1: Aha.
2: Zaběhnu dovnitř, ale nějak jsem jako do toho ještě něco textoval a prostě dělal nějaké ještě věci navíc, byl jsem zamyšlený tohle. A než se k tomu dostanu, zaparkoval jsem u stojanu, vedle mě zaparkoval frajer s nějakou novější Fiestou.
1: Aha.
2: Menší, mladý kluk, já nevím, 20, 23 let. Jo, a myl si okna.
1: Jasně.
2: Jo. No a já jsem zaplatil ten čaj, prostě vlastně tohle co, a jdu a koukám na ně.
1: Ano.
2: Jo?
1: Jak, vlastně?
2: Jak si tam šudlá to své okno. Okno, Magdo.
1: Já
2: okno,
1: samozřejmě,
2: jo?
1: Ano, šudlá okno.
2: Já prostě, protože jsem tak jako říkal dobrý, jako, já u tam měli každý jiný barvu. Já mám šedou, on má, mám je modrou.
1: Aha.
2: Otevřu peněženku, vezmu dvacku, přijdu k němu a dávám mu dvacku do ruky. On úplně zblblej, nastavuje ruku, já mu pokládám a říkám děkuju. A na mě čumí úplně výrazem, co jako dělám. A pak říkám, Ježišmarja, vy jste si mil svoje, ne moje.
1: Jo.
2: A jak mi tu dvacku zase
1: a pobavil se aspoň tím,
2: no,
1: smál se.
2: Já myslím, jo, pak jo. Už se usmíval.
1: Dobře.
2: Ale vůbec tu chvíli nechápal, stejně jako já. Jako on nechápal důvod, jako co, jako nějaká provokace nebo něco. Já jsem opravdu myslel. Nevím proč, on byl celou dobu do svého modrého auta.
1: Jasně.
2: Ale já jsem byl nějak zamýšlený, jak jsem prostě automaticky vytáhl 20, říkám jo, tady máš 20, já prostě díky za okna. Ale on si měl svoje, ne moje.
1: Prosím vás, jestli potkáte Radka Hrdinu někde na pumpě, bude vám dávat 20, jo, tak si to neberte nějak jako divně.
2: Ne, prostě zmatený. Nechte si ji. Aspoň mi udělejte přední, díky.
0: Odpolední Čas. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.
2: Hi! This is...

0: našeho vysílání. Odpolední čau.
1: My se teďka vydáme do Ameriky za jedním pánem s jménem pan Eric Paulin. On totiž je člověče posledních 10 let tak nějak jako furt v lihu. Jenomže,
2: jako zmaštěný.
1: No, ale bohužel to teda není jako díky tomu, že by si to sám zvolil prostě a že by jako popíjel, ale trpí takzvaným syndromem auto-bravery. Jo, což je vzácné onemocnění, při kterém se v trávícím traktu přemnoží určité kvasinky nebo bakterie a tyto mikroorganismy fermentují přijaté sacharidy na alkohol, který se vstřebává přímo do krve. Příznaky samozřejmě stav opilosti, pozitivní testy na alkohol a trávící obtíže. A on prostě kvůli tomu nemůže ani pracovat normálně, protože neví, kdy vlastně tenhle ten stav přijde, že jo?
2: Tohle je strašně vzácný onemocnění. Já jsem si tohle načet
1: ano.
2: A vlastně dokonce, pozor jo, to je Amerika. On to má 10 let
1: ano.
2: V kuse, což není nic příjemného. Ale tahle bakterie, tenhle virus nebo tohle onemocnění jo, se v České republice, přátelé, štěpí. Štěpí se a tady u nás v České republice se s ním setkávají lidi hlavně v pátek a v sobotu.
1: Jo.
2: Je to 56 až 58%.
1: A strašně tupí.
2: Pátek a sobotu. A jenom prostě jako tyhle ty dny,
1: jo,
2: je to prostě bakterie Patulus a Sobotulus a prostě tohle ty Čechy úplně tejrá.
1: A oni jsou úplně prostě zdeptaný z toho, ale.
2: Deptaný.
1: Úplně.
2: Deptaný. Párkrát se to stalo i mně.
1: Mně víckrát.
0: Odpolední čas. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: našich výletních cílů.
1: Wildkogel arénu s obcemi Neukirchen a Bramberg najdete v prázdninovém regionu Národní park Vysoké Taury. V létě tu čeká spousta tras pro turistiku, horská kola i elektrokola a okouzlující výhledy na 3000 vrcholy. Více na webu Wildkogel arena.

0: vybíráme to nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: Já vám teda můžu říct, jak si zapnu vaše rádio a slyším vás tady, tak se jede přes tu Českou republiku mnohem líp. Díky moc.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
3: Já už myslím, že už jako víš tu laťku nedáte, ale furt to překonáváte a furt jdete nahoru a nahoru a nahoru.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.

0: Noční Jukebox. Jukebox.
1: Kysáci, já rovnou začneme první písničkou na vaše přání, protože na telefonu už je Tomáš. Ahoj Tomáši.
2: Ahoj.
1: Jak se máš dneska v noci? Jseš v práci nebo doma?
2: V práci.
1: Takže na noční, předpokládám.
2: Ano.
1: A do kolika tě to dneska čeká?
2: Do 6.
1: Tak to máme úplně stejně. Jsem ráda, že u toho ladíš Radio Kiss. A co zahrajeme?
2: Od Ega Žijeme len raz.
1: Dobře, dáme si tuhle pecku. A pro koho to bude?
2: Pro tebe do rádia. Mm-hmm. A pro všechny kysáky, co jsme u sebe v práci a pro mojí přítelkyni.
1: Tak jo, tak jdeme na to. Písnička Žijeme len raz. Doufám, že vás kysáci nakopne. A Tomáši, tobě děkuju za zavolání. Měj se hezky, ať ti to na noční rychle utíká. Ahoj.
2: Děkuju, ahoj.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání.
1: Připomínám telefonní číslo Kysáci 210 323 323. Stačí si zavolat o svůj oblíbený song a když budete mít štěstí, dovoláte se, tak vám ho samozřejmě zahraju. Teď už je na telefonu Tomino. Ahoj Tomino.
2: Dobré ráno, přeju všem, kdo mají ráno, tak jako třeba my dva. Zdravím tě do studia.
1: Hele, já mám možná spíš tu noc, jo, jak opravdu nemám ty noční pravidelně vždycky jednou za týden, tak já se musím přiznat, že mám noc.
2: já mám ráno od pondělí, respektive od neděle do pátku, vždycky od 10 večer z Brna na 9 na ráno zpátky do Brna, takže já to mám úplně otočený.
1: Ty to máš posunutý. Každopádně slyším, že jsi na cestách klasicky, takže něco pro zpříjemnění najetých kilometrů. Co bychom mohli zahrát?
2: Tak, my jsme se domluvili na Bacila 365 dní.
1: Dobré, a pro koho to bude?
2: Tak, bude to samozřejmě pro tebe do studia, bude to pro všechny noční sovy, které jsou teďka za to naší proklatou kulatou lopatou, konkrétně pro kluky za Hulágy týmu z Brna, pro bednaře, pro všechny, kdo musí být teďka v práci, a bude to pro jednu úžasnou Slovenku Mirku. Dávej na sebe kočka pozor, zase bude dobré.
1: Tak jo, tak jdeme na to, posílám ti 365 dní, měj se hezky a krásný ráno pro tebe, ahoj.
2: A teď ti daří, ahoj, děkuju.

za 1:30. Já vám přeju krásnou noc, pokud se třeba někde na noční, tak doufám, že když budete ladit Radio Kiss a noční juboxy, tak vám to bude trošku rychleji třeba aspoň utíkat. Já tady s vámi budu až do 6 hodin do rána, takže celá dlouhá noc je před námi. A pokud chcete dneska slyšet vaši oblíbenou písničku, tak telefonní číslo 210-323-323, anebo můžete využít apku Radio Kiss a poslat mi hlasovku. Ty způsoby jsou dva, jak se můžeme nějakým způsobem spojit, a vy si můžete nechat zahrát nějakou písničku, kterou byste chtěli dneska v noci slyšet, a nebo třeba tou písničkou někoho potěšit. Tak já doufám, že nám to pěkně společně uteče. Teď už Backstreet Boys a za chvilku další song na vaše přání. Radio Kiss.

0: Vánoční jukebox. Jukebox.
1: Kysáci, pokračujeme v písničkách na přání. Na telefonu je můj další volající. Halo, halo, kdo pak je tam?
2: Ahoj, ahoj, tady Martin.
1: Martine, moc tě zdravím. Prozraď mi a kysákům, co poslouchají, co takhle děláš v půl jedný v noci.
2: Pracujeme.
1: Jseš v práci na noční?
2: Jo, jsme na noční.
1: A do kolika, já se tak jako vždycky ptám, vyzvídám, taky do 6 do rána.
2: No, dokud to nedoděláme.
1: Takže ty to máš takhle, ty to nemáš striktně daný, ale prostě tu práci musíš udělat.
2: Přesně, dokud to není hotový, tak se spát nejde.
1: Naprosto chápu, a co zahrajeme?
2: Já bych si nechal zahrát Blablabla od DJ Agostino.
1: OK, dáme si tuhle tu pecku a pro koho to bude?
2: Pro všechny kysáky a pro mý kolegy, který teďka tady druhou se mnou a doufáme, že to budeme mít brzo hotový.
1: Tak jo, pozdravuj moc kolegy a pojďme na Gigiho, měj se hezky a...
2: Děkuju,
1: zatím, ahoj. Zatím, papá.

0: I v tomto roce bude Kiss Party u Máchova jezera. 18. července na pláži Klůnček. Kiss Party Live! Přímo u vody, pod širým nebem, s těmi největšími party hity a týmem Rádia Kiss.
1: Těší se Patrik,
2: Míša,
1: Roman,
3: DJ Basslicker,
2: Lenka,
4: Honza,
5: Tendy,
2: Sonja.
0: Kiss Party Live! Vstupenky v prodeji za akční cenu. Více na webu kiss.cz nebo na Facebooku.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Rádia Kiss.
1: September a Cry for You právě teď na Rádiu Kiss. No a právě teď taky další volající, tentokrát žena, kdo pak je tam?
2: Dobrý večer, tady je paní Jana.
1: Ahoj Jani, moc tě zdravím, můžeme si tykat?
2: Ano, můžeme.
1: Tak to jsem ráda, ono je to takhle trošičku příjemnější, když člověk mluví s posluchačem. Jak se máš dneska v noci?
2: Docela výborně, jsme v práci a je to super.
1: Tak dobrý, tak hlavně, aby ti to tam rychle utíkalo. Co zahrajeme za písničku?
2: Děkujeme moc, já bych chtěla zahrát písničku od Evy Farny, ano, kterou jsme společně vybrali.
1: Na ostříno, že jsme vybrali a ano. Pro koho to bude?
2: Bude to pro našeho úžasného šéfa a pro všechny kolegy, který tráví čas v práci i v kanceláři v Litomyšli. A dále pro mé dva syny Péťu a Mirečka, pro mého přítele a všem přiju dobrou náladu.
1: Tak jo, tak jdeme rovnou na to. Eva Farná a její hit Na ostří nože. Měj se hezky a děkuju za zavolání.
2: Děkuji krásně, ahoj.

0: Jedna hodina ráno na Kisu se samozřejmě nespí, protože noční juboxy jsou v plném proudu, tak pokračujeme dál.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.

0: Jubox.
1: Co si dalšího zahrajeme na přání? Tentokrát bude v režii Jardy. Ahoj, Jardo.
2: Ahoj. Prosím tě,
1: no.
2: Každej druhej je v práci nebo za volantem, tak já ti do toho hodím trochu vidle.
1: Povídej.
2: Celodenním nakupování po výplatě, uklízením nákupu, staráním se o štěňata, už hodinu poslouchám tu krásný hlásek a nemůžu se dokopat k tomu vytřít lednici a naskládat tam ty salámy.
1: Ještě
2: si dát ani sklenku vína na dobrou
1: lednici.
2: Noc.
1: Ještě teďka, jo.
2: Jo, pro chlapa, ježíš, víš, co to je.
1: No tak to musí být docela dost náročný, ještě nákupy, ty kráso, klobouk dolů před tebou, to si zasloužíš nějaký pořádný song. Co by to mělo být?
2: Nějaký dramíky, prosím tě, na rozjetí.
1: Pendulum, tarantulu, co ty na to?
2: Ideální.
1: Tak jo, a komu písničku pošleme?
2: Tím štěňátkům, který konečně spí. A všem, samozřejmě kysákům.
1: Ale tak hlavně bacha, štěňátka nezbudíš, jo, tady tímhle s tím
2: no,
1: songem.
2: Snažím se nezvat. A jo? Taky samozřejmě tobě za to, že jsi úžasná, že to tam dáváš takhle.
1: To víš, že jo, s váma to jde jedna báseň. Tak jo, pozdravuj štěňátka a tady tarantula, měj se.
2: Děkujeme ti, skvělou směnu, ahoj.
1: Ahoj.

0: nehraje více písniček na přání.
1: Jukebox
0: Rádia Kiss.
2: Právě dohla Robbie Williams a Supreme. No a kysáci, nejenže můžete volat do studia, připomínám telefonní číslo 210-323-323, ale taky můžete posílat hlasovky přes apku Rádia Kiss. Stačí namluvit, no a já vám tady tu hlasovku pustím, jako teďka od Kóti.
3: Ahoj Lení, vybrala bys tam nějakou pecku od Master Blaster pro naši noční letku, pro Romana Taxilomus, pro Bábinu, dětka Šerka Šneka, pro kamionáka Jendu, kamionečku Peťuli, pro kolegu Petrse Václava, Míru, Petrína, Radka a Dana, taky pro Davida Zavlíčkova Brodu, pro tebe do studia a pro všechny ostatní kysáky. Mějte se všichni krásně, krásnou noc a čau Koťa.
2: Koťo, moc tě zdravím a tady Master Blaster, How old are you?
0: Master Blaster!

Benson Boone a Mystical Magical, kysáci, máme za 2:30. No a možná jste zaznamenali na konci května rekordní výhru v Eurojackpotu 2,911 miliardy korun českých. Slyšíte správně? Výherce nebo výherkyně, to se samozřejmě nesmí zveřejnit, už nyní v tuto chvíli má svoje penízky na účtě, jo. Pozor, samozřejmě částka byla zdaněná, takže po zdanění přibližně 2,4 miliardy korun. No, jakože to si myslím, že je opravdu něco neskutečného, když vám prostě e-mailem pak přijde dobrý den, vyhrál jste přes 2 miliardy, to je pecka, nic se neděje, život jde dál. Naopak život se děje, společnost dokonce i uvádí, že potom pro ty lidi, co vyhrajou takovýhle množství peněz, mají různé poradenství, jak s penězi nakládat a tak dále. Samozřejmě to musí být poměrně na druhou stranu i složitý, protože najednou opravdu třeba nevíte, jak je investovat, kam je ukládat a tak dále. Ale víte, co mě zajímá, kysáci? Co vy byste dělali s takovouhle výhrou? Jo, řekněme, že by to teda byla 1 miliarda. Ne 2 miliardy, ale 1 miliarda. A mě zajímá, jak byste si to užili, do konce života už byste nepracovali, nebo byste to někam uložili, co byste si za to koupili? Samozřejmě to je nereálný to vůbec jako utratit, ale prostě zajímá mě to. Dejte mi vědět přes hlasovku, pošlete mi, co byste s tím udělali, s takovouhle výhrou, a klidně k tomu připojte i vzkaz, co chcete nechat zahrát za písničku, protože už za chvilku další noční jukebox.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
1: Pokračujeme v písničkách na přání. Na telefonu je Kroly. Ahoj Kroly.
2: Dobrý večer, dobré ráno.
1: Taky ti přeju krásný den. Slyším, že jsi někde na cestách. Veď trochu to hučí.
2: Jo, jo, jo.
1: A kam frčíš?
2: Na Hradec.
1: A cesty dobrý?
2: Super, v noci to miluju. Nejsou auta a důchodci na cestě.
1: Tak to je skvělý. Co zahrajeme za písničku?
2: Hele, Lejluku, K, jsme se domluvili.
1: Open Sezam, pro koho píseň bude?
2: To nechám zahrát pro kluky z Benzony Trans, Noční letku, pro bývalé kolegy Beďu a Vasila, pro tebe a pro noční jesce, no.
1: Tak
2: a
1: jo.
2: Tím to utíkalo.
1: Tak jo, tak přeju, ať šťastně dojedeš a tady posílám Lejlukám, ní se.
2: Děkuju, tak jo, čau.
1: Ahoj.
2: Čau.

0: Noční Jukebox.
1: Jukebox. Ještě před druhou hodinou Kysáci stihneme písničku na vaše přání. Na telefonu už čeká David. Ahoj, Davide.
2: Čau, zdravím všechny.
1: Hele, prozraď mi, řešila jsem tady v předešlém vstupu, že si výherce vybral už svou výhru přes 2 miliardy korun. Co by si dělal s takhle velkou výhrou, kdyby si to vyhrál ty?
2: Ty brďo, no tak...
1: To už je docela částka, co?
2: Těžko říct upřímně, no, spíš asi něco, asi nějaký hotel na Kanárech a asi provozovat asi, no.
1: To je hodně zajímavý, vidíš to? Určitě bych přijela. Co zahrajeme?
2: Remix Titanic.
1: Jean Lac, Nicky Jay, určitě, skvělej remix. A pro koho to bude?
2: A tak pro všechny říče, kolama dolů a tenkou nahoru já mám teďka taky noční jízdu, protože frčíme do Anglie, takže mám toho upřímně dost, no teď jsem na konci Německa a ještě fůra cesty přede mnou, no, do Londýna.
1: Tak hlavně opatrně, šťastnou cestu, nezapomeň taky odpočívat a tady...
2: Nezapadně.
1: Titanic, remix, My Heart Will Go On, měj se hezky.
2: Jo, taky, ahoj. Měj se, čau.

0: Dvě minuty po druhé hodině Kysáci, před námi Venga Boys a další písnička na vaše přání, tak pojďme na to.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.